káru, máme cíl, máme hymny, máme.

0: setů.
1: Zaželezilo-li se železo, či nezaželezilo-li se železo?
2: Tohle ti jazyk rozhodně nezlomí. Československá scéna. Rádio Spin.

buď pyšná, podívej, všechno nám vyšlo, spali na mě limbo, mezi tím vyhrál jsem bingo. Očo synko, běžím, běžím jak dingo, z dola, stejně těžko, ale nahoře je to fakt simple.

buď pyšná, podívej, všechno nám vyšlo, spali na mě limbo, mezi tím vyhrál jsem bingo. Očo synko, běžím jak dingo, z dola se jde těžko, ale nahoře je to fakt simple.

0: Spin ráno na rádiu Spin.
1: Seriálový Harry Potter dneska dostane nový trailer a když už jsme ten kouzelnický svět ve Spin ránu nakousli, no tak jsem se nemohl nezeptat. Kdybyste uměli kouzlit, jaký kouzlo byste teda tím pádem využili?
2: Já kdybych uměl kouzlit, tak bych potřeboval nějaký kouzlo mezi modleticema a zličinem každý ráno. Kdybych to naložil, mávnul a byl bych hned na zličině a ne, že z modletic na zličin pojedu 2 hodiny.
1: Tak musím říct, že letexovou síť by využívalo hodně z vás.
3: Ahoj, tak já bych chtěla asi umět lítat anebo teleportovat se, protože mám daleko rodinu a tak, takže bych se mohla vždycky za ním a takhle vydat.
4: Já tam ho hodit pod sebe a objevit se na Bali třeba.
1: A hodně fíluju, bráško. Co tu máme dál?
5: Ucpaná silnice, rozevřeš ruce, pím a je najednou volná. A takovýhle věci, no. Takže to by bylo fajn, no.
1: Jako bylo by to super.
6: Ahoj, tak já bych asi nepotřeboval ani kouzlit. Mě by stačil pláž neviditelnosti a možná i kámen moudrců pro mě a mou rodinu. Tak jo, čau.
1: Tak bráško, ten by se mi hodil taky. Čistě jenom proto, abych mohl nepozorovaně utíkat z práce v 1 odpoledne.
7: A pečko, bych sem potřeboval Arabely kouzelný prsten, abych si jim otočil a mohl sem konečně táhnout do důchodu.
1: No tak prosím. Jeden důchod pro Matyho, ale Maty, já doufám, že i když budeš v důchodu, takže budeš dál ladit Radio Spin. Třeba i zítra, nebo pozejtří, popozejtří, příští týden, za měsíc, za rok, prostě pořád. No tak doufám, že se slyšíme a to od 6 do 9 zase ve Spin ránu. Mějte se krásně, čus.
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9

0: pull them, not afraid to pull them. Man, stop. Look what I'm playing.
1: Radio Spin.
2: To je to kouzlo, co my dokážeme. To je to kouzlo, co my dokážeme. To je to kouzlo, co my dokážeme. Co my dokážeme. Co my dokážeme. Co my dokážeme.

5 hodin 55 minut, máme tady čtvrtek, malý pátek, dneska máme taky 3. září s tebou, jedom svátek slaví Bronislav, tak přeju všechno nejlepší, no a všem u rádia Spin přeju krásný dobrý ráno. Good morning. Jak jsem říkal chvilku předtím, včera než jsem odcházel, tak dneska bude Spin ráno speciál. No a co to znamená? Znamená to, že každý první čtvrtek měsíce nás čeká návrat do nějakého roku. Dneska teda do roku 2000 a hádej, kdo za náma dorazí. A kdo si tedy tak asi nejlíp pamatuje rok 2000? Samozřejmě, že OG Roman, tak na něj se můžeš těšit už od 7, no a taky se můžeš těšit na hudbu z roku 2000, protože přece jenom byl to přelom tisíciletí, tak jsem zvědavej, jak se to vlastně propsalo do té hudby a vlastně taky na ten vývoj do roku 2000. 26. No a obecně to byla prostě velká událost, že jo? Nový tisíciletí, Silvestr, tak ten musel být brutální, takže my si dáme taky nějaký tematický zprávy k tomu, no a taky tematickou poznávačku, voice flip a všechno ostatní. Takže rozhodně zůstaň dál u rádia Spin, protože dnešní Spin ráno bude ve znamení roku 2000. No a my se spolu jdeme podívat na to, co nás čeká dneska venku. Tak aktuálně by mělo být venku něco kolem 13-14 stupňů Celsia, venku aktuálně polojasno, po zbytek dne počítej s tím, že i dál zůstane polojasno, i když teda ta oblačnost by měla být krapet vyšší, no a teploty stejně tak jako včera a maximálně kolem 23 stupňů Celsia, no a vidím tady i lehký přehánky a to konkrétně na západě Čech, takže Plzeň, Příbram a tak dál, takže tam počítej s nějakýma srážkama. Tady je Dario Spin a dom.

0: rádiem Spin.
1: Máme přesně 6 hodin ráno, to je přesný čas a ty dál posloucháš Radio Spin.
2: Radio Spin. Nejvíc repu v republice.

Krásný dobrý den na všemu rádi, já jsem ještě jednou, máme 6 hodin a taky 8 minut s tebou je dál dom. No a protože tady máme dneska Radio Spin speciál, nebo Spin ráno speciál, tak se vracíme do roku 2000 a to taky ve zprávách. No a protože v roce 2000 byl důležitý taky internet, tak se podíváme samozřejmě na něj, že jo, i když teda nebyl zase tak úplně použitelný. No a my si řekneme proč. V roce 2000 v Česku internet fungoval, ale kdo ví, tak ví, jo, kdo neví, tak úplně vám teďka jako můžu říct, že internet byl účtovaný po minutách a nebylo to vlastně vůbec levný. Jo? V noci a večer byl ten tarif takový jako nejlevnější, takže se lidi často připojovali právě v tyhle ty časy. No a bylo to právě proto, že hodina připojení takhle večer nebo v noci stála zhruba tak 15 korun. Jo? To bylo mimo tu špičku. V té špičce, kdy ty lidi prostě jako byli v práci, potřebovali ten e-mail a tak, tak přes den stála hodina internetu zhruba tak 60 korun. Mimochodem, ani ta rychlost nebyla kdo ví jak převratná. Jo? Ono totiž dneska s tou 5G sítí a taky s tím gigabitem, co máme všichni doma, si asi to neumíme představit, ale to připojení bylo 56 kilobitů za sekundu. Takže v roce 2000 se na internetu fakt jako nedalo koukat na prasárny. Yeah.

0: Taky 12 minut k tomu, ty dál posloucháš Radio Spin s tebou i dál domno a jak jsem sliboval, taky poznávačka dneska bude tematická. I dneska se tady vrátíme právě do roku 2000 a to s jedním filmem, tak jsem zvědavej, jestli podle ukázek poznáte, o kterou legendu tady dneska v rámci poznávačky jde. Pojďme na to.
1: Pěkně to vedeš ten život, to ti teda řeknu, to máš z toho života, jaký vydeš. Ale to je taky z toho, jaký lidi ty si vybíráš, s jakýma lidma ty se stýkáš.
0: Jestli ti podle ukázky napadá, co by to dneska mohlo být za film z roku 2000, tak určitě můžeš už tuhleto chvíli posílat svoje tipy. Buď to na 210 32 30 30 nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin.

0: Čtvrtek 3. září svátek slaví Bronislav. Ještě jednou přeju všechno úplně to nejvíc, nejkrásnějších svátků. No a my společně pokračujeme v dnešní poznávačce, protože i ta je ve znamení roku 2000. Kdo jste přišli k Rádio Spin až teď a třeba jste neslyšeli včera moje rozloučení, tak jsem říkal, že dneska je Spin ráno speciál a že se společně vracíme do roku 2000. No a právě v poznávačce si nebo dneska hrajete jeden takovýhle legendární film z tohoto roku. Tak pouštěli jsme tady pár minut zpátky jednu ukázku, pojďme si ji připomenout.
1: Pěkně to vedeš, ten život. To ti teda řeknu. To máš z toho života, jaký vydeš. Ale to je taky z toho, jaký lidi ty si vybíráš. S jakýma lidma ty se stýkáš. Pro Krista.
0: Já si myslím, že každý by chtěl mít doma takovouhle maminku, protože co si budeme, hele, Hanka Maciuchová právě v tomhletom filmu zahrála úplně nesmysl, ale jako skvělý nesmysl. Pojďme se podívat taky na ukázku číslo 2.
2: Cože? No Alici, ne? Jakou Alici?
3: No jakou Alici asi?
2: No to bych si přece... Ty myslíš Alici?
0: Jestli tě napadá, který film by to mohl být z roku 2000, tak určitě můžeš posílat dál svoje tipy. Buď to na 210 32 30 30 nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin. No a za 4 minutky, pokud počítám správně, jakože nejspíš počítám správně, tak si to tady společně odhalíme. Doufám.
4: 13. září to bude přesně 30 let, co zemřel Tupac. I po 30 letech je Tupac jednou z nejvíc

0: Pokračujeme v poznávačce, ve který se vracíme do roku 2000, protože dneska celý Spin ráno bude o roku 2000. No a právě tady hádáte jeden legendární film. Já jsem k němu sváně nic moc nenapovídal, protože ten film je taková legenda, že podle dvou ukázek, který jsem vám tady pouštěl, poznáváte pravděpodobně teda naprosto všichni film, o který tady jde. Tak uvidíme, jaký typ tady se objevuje pořád dokola a hlavně, jestli je to ten správný typ. No a my se jdeme podívat na ukázku, která tady zazněla pár minut zpátky.
1: Cože? No Alici, ne?
2: Jakou Alici?
1: No jakou Alici asi?
2: No to víš si přece. Co ty myslíš? Alici?
0: Já si myslím, že tohle to naprosto stačí k tomu, aby ti vletěl do hlavy jeden jediný název filmu, tak pojďme se na to podívat. Matouši.
3: Hele, jsou to samotáři.
0: Další dotypoval samotáře byla Anet.
4: Dobré ránko, doma. Zdravím si z Mestinaru. Tak jsou to legendární samotáři. Ahoj, hezký den, Anet.
0: Hezký den i tobě, Anet, jdeme taky za Jirkou.
5: No ty vole, teď já už vlastně holku mám. Samotáři.
0: Michale.
6: Dobré ráno, dome, tak to jsou vlastní samotáři.
0: Dál taky Hugo typoval samotáře.
7: Na první dobrou to jsou samotáři. Čau, tady Hugo.
0: No a nebo třeba taky Zachy.
8: Tak buongiorno. Je to film Samotáři.
0: No a já si myslím, že není vůbec o čem, protože opravdu se tady dneska hádali samotáře. Co si budem povídat, ona je to taková legenda, že ti prostě stačí jedna jediná věta z tohoto filmu, protože přece jenom po 26 letech jste ten film, nebo jsme ten film všichni viděli minimálně stokrát, takže je naprosto zřetelný už podle dvou slov od určitýho herce, který si tam zahrál, že to prostě jsou samotáři. Takže děkuju za všechny typy do poznávačky, no a my se za chvilinku vrátíme zpátky do roku 2000 a to s jednou takovou menší dávkou nostalgie. Tady je Rádio Spin na dom.
9: The revolution will not be televised. The revolution is here.

0: smells like it's your autograph. And I just wanted to tell you, I just wanted to thank you.
1: Yeah, I appreciate that. I appreciate that, sister. You know, it's like I think that we got to portray women in a better light. You know how, you know, most rappers is talking all this other stuff, making women look bad. You know, I was raised by my mother. You know, I got a daughter, so it's like. Wait, excuse me. Excuse me.
2: Excuse me, one second.
3: I gotta go. This ain't cool.
2: Excuse me,
3: I ain't getting enough money.
2: Bitch, did I tell you to get out there? I don't give a fuck if the police out there. I don't give a fuck if it's snowing. I want you out there home. This a business. You ain't gone too far to see that yet. You know what I'm talking about? Get your ass on those streets. Get on, go on. Get my paper. Sorry about that.
4: 6 hodin 29 minut, ty dál posloucháš Radio Spin, s tebou je dál taky Dom, no a my se společně pro tuto chvíli jdeme přesunout zpátky ve zprávách do roku 2000, nebo respektive spíš asi teda do nějakých vzpomínek, protože my už jsme se tady pár minut zpátky dotkli internetu, tak v roce 2000 vzniklo i zařízení, který vlastně internet nemělo úplně v úmyslu, nebo respektive s ním nemělo vůbec nic společného, ale dost solidně se s ním dali zatloukat hřebíky, protože je to přesně tak, v září 2000 přišel na svět legendární model Nokia 3310. Podle mě, jestli když se řekne jako slovo Nokia, tak ti naskočí přesně tenhle ten model. A mimochodem je to dokonce i taková legenda, že si dokonce zasloužila i novou verzi, a to v roce 2017. A je furt perfektní v tom, že tak je to prostě jako nenáročný telefon, víš co, tak vydrží prostě nabitá 1 až 2 týdny. Což pro mě osobně je teda absolutní nesmysl. Jakože reálně, když si vemu, že telefon, který prostě jako si dneska pořídíš, tak by měl vydržet 1 až 2 týdny nabitej, tak to je prostě jako pro mě úplně nepředstavitelný. Takže i kdyby takhle vydržel nabitej hezky pěkně 1 až 2 týdny iPhone, tak já bych teda jako chrochtal blahem.
5: Čau, tady Orion PSH, dneska hrajem na Štvanici a tak se připrav na to tímhle trackem.

0: ale král. Tyhle ulice v srdci navždy budu mít. Neznáme pravdy, přesto dopředu chci jít. Možná, že v iluzi přesto nepřestanu snít. Smíchovský třetí patro, vychutnám si klid.
1: Čtvrtek, malý pátek, 3. září, svátek slaví Bronislav, tak přeju všechno nejlepší. No a my se jdeme podívat na to, jaký dneska bude počasí, protože přece jenom i to je důležité si připomenout takhle jako jednou za čas. Tak co se týče aktuálního rána, tak by mělo být nějakých 14-13 stupňů Celsia, venku polojasno. Odpoledne počítám s tím, že bude převážně víc oblečno, ale furt by se to sluníčko mělo tak jako drát ven a teploty by měly být kolem 23 stupňů Celsia, takže zhruba tak stejný počasí jako včera. Jinak včera, pokud si dobře pamatuju, tak mělo na severu. Dneska se to přesunulo a mělo by sprchnout na západě Čech. Takže v Plzni čekejte lehký přehánky, možná třeba tak nějaký vydatnější deštík, ale jsou tady 3 kapky, tak možná to bude trošičku něco neúplně přehánkovýho, ale ani tak to nevypadá aktuálně špatně. Takže takhle bude vypadat počasí ve čtvrtek 3. září 2026. Vlastně možná může být úplně dost podobný jako ve čtvrtek 3. září 2000. Rychlá doprava na rádiu Spin, jdeme se podívat na to, jak to v tuhletu chvíli vypadá na českých silnicích. Máme teda trošičku zasekaný počítač, ale já si myslím, že i tak se to dá v tuhletu chvíli s ním zvládnout, protože přece jenom mi tady něco Google mapy hlásej, a to v regionech ulice Tenvaldská, protože tam se bourá v Liberci, takže tam určitě dávej pozor. Jinak ostatní regiony pro tuhletu chvíli vypadají docela čistý. Když se podívám na dálnice, tak ani tady se neděje nic jako ultra hroznýho. Trošičku si postojíš po směru na Prahu po 11 kvůli práci na Prahy, a to kolem Sacký, takže tam určitě dávej pozor taky, jinak zbytek dálnic jezdí dobře. No a když se podíváme na Prahu pro tuhletu chvíli, tak tady se postojíš určitě na Šervolský spojce, stejně tak taky v ulici 5. května, na Baranďáku je trošičku ústří provoz, nebo potom třeba taky na Kbelský, no a zasekaný jsou taky Holešovičky směr centrum v tuhletu chvíli. Jinak Praha, nebo zbytek Prahy vypadá aktuálně docela dost čistý. Každopádně, kdyby si ty narazil na něco dalšího, tak určitě dávě vědět buď to na 210 32 30 30, nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin.
2: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.
3: Spin Radio.
4: Jo, zdraví tě Freeze 24/7 a chtěl bych tě pozvat na Mejdan v Praze Cargo Gallery už tuhle sobotu, kde proběhne premiéra graffiti videa Straight Ism volume 2. Kromě mě vystoupí Marcus Jou, Marast a DJ Huckleberry a další. Lístky najdeš v předprodeji na goa.cz. Akci podporuje Rádio Spin. Vidíme se.
2: Rádio Spin vítá všechny spinnery z Benešova. Nově tu vysíláme na 985 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Rádio Spin.

0: prosím, Spine.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spine. Nejvíc rapu v rap.

0: seš pryč, já jdu dolů, furt hloub.
1: Radio Spin. Celebrity Voice Flip.
2: Na Radio Spin pokračujeme ve Spin Ráno speciál, to znamená, že dneska se pohybujeme v roce 2000 a to po celý Spin Ráno. Každopádně my se jdeme v tuto chvíli pustit do roku, nebo do hádanky Celebrity Voice Flip, která se taky dotkne roku 2000. A to sice tím, že dneska tady bude žádat jednu známou osobnost, a to teda českou osobnost, to musím říct jako v první řadě, která se v roce 2000 narodila. Já vím, že ta mladá scéna není úplně jako nejznámější, ale hele, třeba se tady najde někdo, kdo tuhle tu zpěvačku bude znát. Pojďme na to. Tak já jsem napověděl, že dneska tady hádáš teda jednu českou zpěvačku. Víc ti k tomu zatím neprozradím, uvidíme za pár minut, co se tady objeví za tepy. Každopádně to je věc, která si myslím, že se ti bude hledat docela dobře, protože když třeba jako budeš hledat českou zpěvačku z roku 2000, nebo která se narodila v roce 2000, tak její jméno ti pravděpodobně jako vyjede. To si myslím, že je taková dobrá napověda na začátek. Každopádně klidně vydrž pár minut na nějaký nápovědy, protože ty by ti mohly pomoct a třeba to budeš vidět i bez hledání. Ale...
3: Spin Talk. Když jsem se ptal jako fanoušku, jako co je nejvíc baví, tak říkali, že to je Angels on Earth, taková právě melancholická rocková balada. Mm-hmm. A ona je jako je celkem taková jakože chytlavá, je tam takový melodický refrén, takže to chápu. A jinak pro mě já mám teďka radši ty tvrdší věci, takže ta první Ultimate Grave vlastně s Četou, no asi.
4: Co cover? Jak jsi přemýšlel tentokrát nad coverem?
3: Ten cover jsme fotili vlastně v Litvě, na Hoře Křížů, je to taký poutní místo. Já jsem to vlastně původně chtěl udělat jako nějak, aby to mělo tu stejnou atmosféru, ale trošku jinak, protože vlastně v té době, kdy jsme to fotili, tak bylo v Litvě asi nějakých minus 25 stupňů. Mm-hmm. Nakonec jsem ale nechtěl dělat jakoby kompromisy, tak jsme tam letěli prostě s fotografem a ještě s kamarádem a fotili jsme to vlastně tady v těch extrémních podmínkách. Ještě jsem měl jako vlastně tričko, mikinu a jako byla to největší zima, co jsem asi zažil, no, jako bylo to krutý. Aspoň teda u nás mám to výhodu, že je to v angličtině a ono je to takový, vlastně si to ani nikdo nevšimne, jako.
5: Svoji nejnovější desku přijde dneska v 7 večer do Spin Talku představit Red Z.

0: 6 hodin 49 minut, ty dál posloucháš Radio Spin s tebou, dál taky domno a my se společně jdeme podívat na další nápovědy dnešnímu Celebrity Voice Labu, který zní tak. Já jsem pár minut zpátky napovídal, že dneska tady hádáš jednu českou zpěvačku, která se narodila v roce 2000. No tak ti k tomu můžu hodit další nápovědy, a sice to, že v roce 2023 získala českýho slavíka, a nebo třeba taky v roce 2023 vyhrála ceny Anděl za kategorii objev roku. Víc ti asi v tuto chvíli prozrazovat nebudu, jestli víš, tak víš, jestli ne, tak třeba použij trošičku internetu, no a uvidíme, jestli se tady objeví dneska ráno to správný jméno.
1: Jsi ready? Tak 210 32 30 30 nebo mobilní apka

0: Rádio Spin se blížíme do finále hádanky Celebrity Voice Flip, ve který jste hádali, komu patří dnešní zamotaný hlas. Tak pojďme se ho naposledy připomenout. Dneska jste tady hádali jednu českou zpěvačku, mladou českou zpěvačku, která se narodila v roce 2000. No a v roce 2023 si odnesla dvě ceny, a to českýho slavíka a taky anděla za kategorii objev roku. No tak my se jdeme podívat na vaše tipy a jdeme se podívat konkrétně za stehnem do mobilní apky Rádia Spin.
1: Čau, čau, tady stehno, zdravím Benedikta, hele, bude to Tereza Balonová. Díky.
0: Stehno, já si myslím, že buď to si koukal na obě dvě ankety, a nebo si prostě normálně použil Google, ale je to tak, je to Tereza Balonová. No tak jo, děkuju za všechny tipy a taky hlasy, jak do poznávačky, tak taky do Celebrity Voice Flipu. No a obě dvě hádanky si teda dáme spolu zase zítra mezi 6 a 7.
2: Spin ráno, speciál. Roman, Dom a Krištof.
0: No a než se spolu přesuneme taky do další hodinky, tak se podíváme taky na to, co nás čeká venku. Aktuálně by mělo být nějakých 15 stupňů Celsia, venku polejasno. Odpoledne počítej s tím, že teploty vyšpalej ke 23 a bude už tak trošičku pod mrakem, ale nebude to úplně nic ultra hroznýho. Každopádně připomínám, že za pár minut za náma dorazí taky Roman a pokračujeme taky ve Spin ráno speciál, a to, že se pohybujeme dneska v roce 2000.
3: Spin Radio.
2: Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že nás v DABu naladíte na většině míst v Česku? Nejvíce repu v republice můžete poslouchat nyní v DABu,

0: what you're gonna go into. Each song has a different situation. Try to work it out and live it out and act it out on stage at the same time. It's soul, something that is spiritual, you know. It happens.
1: Radio Spin. BN.
2: Pekný štvrtok. Eminem získal na udělování cien Grammy cenu za nejlepší rapový album The Slim Shady a za solový výkon v skladbě My Name Is. Cenu za rapový výkon dua alebo skupiny si odniesli The Roots, Erykah Badu a

0: jedným z prvých velkých interpretů, kteří otvoreně bojují proti internetovému sdílení MP3-ok. Český oštěpár Jan Železný trumfoval po Barceloně a Atlante aj v Sydney. Vo finále hodil olympijský rekord 90,17 metra. Stal sa tak prvým oštěpárom, ktorý vyhral mužskú olympijskú súťaž trikrát za sebou. Za mňa je to všetko. Maj krásny štvrtkový deň a užívaj si celý rok 2000 v spoločnosti Spin Rádia.
1: To je přesný čas, tady je Rádio Spin.

0: A hezký dobrý ráno všem, 7 hodin, 4 minuty, 3. září, čtvrtek. Bronislav má svátek, panečku, tak vám přejeme krásný den, to je spíš trest.
1: Normálně Broňa, no.
0: Broňa, to je ta Broňa.
1: Byl hospodský u nás v Lepčicích, nebo je pořád vlastně. Ještě.
0: Fakt jo?
1: No.
0: A to sloni neříkal, to říkáš až letos, prostě se pochlubil Broňou, to je nějaký, nějaká novinka
1: lepčická. Podle mě Bronislav loni, když měl svátek, tak jsme měli víkend třeba.
0: Okay. Aha, no to asi ne, protože loni 3. září byla, dneska je čtvrtek, tak včera loni byla středa, ono se to posouvá o den vždycky.
1: Tak jsem se na něj nespomněl, no prostě.
0: A nebo taky prostě kecáš, tak jo. Tak my vám přejeme s Dominikem po dlouhý době zase společný hezký dobrý ráno. Musím říct, že jsem se na vás dneska tak těšil, že jsem šel spát, já nevím, ve 22.15 jsem si šel hnout. Mm-hmm. A pak jsem se jako budil každou hodinu, abych nezaspal. V takovém jsem byl prostě jako stresu. A když mi najednou prostě budíček ukázal 5.15, tak jsem si říkal, Romane, prostě vstaň, udělej si snídani, udělej si kafe, udělej si to takový jako hezký. Ale ta nálada teda musím říct, že je pořád taková nabroušená.
1: Já jsem si říkal, že jsi přišel prostě takový zamračený, ty vole, vstával z 5.15.
0: Nejsem Krištof, no.
1: Nepřišel si na 6. prostě, ty vole, jako když už si stával takhle brzo.
0: Nepřišel, no, to jsem si říkal, prostě musím využít ten čas prostě pro sebe. No tak jo, takže Spin ráno speciál. Od tohle okamžiku vlastně se budeme vždycky potkávat takhle společně ve třech. Dneska nemůžeme, protože Krištof natáčí nějaký film nebo seriál, prostě bude to jako veliký. Ty se mu nesměj, ty posměváčku. Ty bys rád, aby tě někdo oslovil.
1: Ne, jsem si říkal, tyhle, že oficiálně vysílá Spin ráno, ale od toho oficiálního dne tady ještě nebyl prostě.
0: Jo, to je vlastně pravda, to je vlastně pravda. No, no tak prostě natáčí, no tak musíš jako přijmout, že to je prostě herec. Stejně tak jako ty si plačka, tak on je prostě herec. Takže každý první čtvrtek měsíce budeme s váma, já, Dom a Krištof, který teda teďka natáčí, a vždycky se přesuneme do nějakého roku. A já jsem si říkal, že vám prostě kluci udělám tentokrát radost, že se přesuneme do roku 2000, že už toho mohli jako zažít. Jo. Tak Krištof říkal, že mu byly -3.
1: No, něco takového, no, -2, -3.
0: -2, -3. Vicky taky byla prostě v nějakých záporných hodnotách, taky byla ještě na houbách, taky se procházela po lese s košíčkem. To by bylo taky ne, kolik
1: to mě byly 2 roky.
0: To by byly 2 roky, no takže jsme zase jediný, kdo se to ještě pamatuje.
1: Ale tak já se těším na to vyprávění. Jako.
0: Jo, jo, můj svět, to točí se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět, jasně, já jsem tady taková vaše babička. No tak jo, tak je rok 2000 a Eminem vydal pecku The Real Slim Shady, což je prostě podle mě důležitá pecka, na to tím dneska to dnešní ráno otevřít. Co nás bude zajímat, no tak samozřejmě, jaký máte vy vztah k roku 2000, co jste dělali, jestli jste houbařili, anebo jestli už jste tady byli a co jste prožívali a co jste měli v uších a tak dál. Dávejte nám to vědět do mobilní aplikace Rádia Spin. My se dneska podíváme třeba na to, jaký představy o roku 2000 měli lidi v roce 1900 a můžeme to třeba porovnat s tím, jaký ten rok 2000 v reálu byl. Taky se podíváme na to, co reálně se odehrálo. A já si myslím, že bychom mohli vlastně začít předpovědí počasí z 3. září roku 2000. Tak dámy a pánové, chlapci a děvčata, ta byla na chlup stejná jako dneska, když jsem se koukal na zpětně na meteoradary. Takže 3. září 2000 v 7 hodin 7 minut a 7 vteřin, teď jsem to skoro viděl, tak bylo nějakých 15 stupňů Celsia, odpoledne se očekávalo 25 a polojasno, takže to je vlastně to samé jako teď.
1: Těma, pak, že řádí El Niño, viď? Ono prd.
0: Jak by řekl prostě Macinka, klimatická změna prostě neexistuje.

0: Smoke weed every day.
1: Panečku, tak reklama. Tak přejeme hezký dobrý ráno, Roman a taky Dominik. To byl silný rok. Dr. Dre, Snoop Dogg, next episode, taky rok 2000. Já vždycky tady tuhletu písničku mám spojenou s jedním videem, kdy na DVTV je Daniela Drtinová, naproti ní sedí Jermanová, bývalá nějaká prostě z kraje, za ANO, a ona jí říká, možná, že kdybyste prostě byla právnička, tak byste to dokázala prostě posoudit, a Drtinová jí říká, já jsem právnička.
2: Já jsem právnička, já to miluju.
1: A tam tady hraje tady tenhle ten song.
2: Už jsou udělali to memečko, ne, jaký nasadili prostě ty brejle a udělali z ní. Miluju to.
1: Tak přejeme hezky dobrý ráno. No tak jo, tak začínáme, otevíráme vzpomínkama, jaký byl pro vás rok 2000. Začínáme teda velmi zhusta. Zároveň vlastně říkáme, že se jedná o vzpomínku a ne pobídku, abyste se chovali stejně, ať už sami k sobě takhle po ránu nebo k vašim dětem.
3: Hele, tak pro mě rok 2000 byl takový, že mi bylo 9 let a pamatuju si to dotečka, že když ještě žil děda, tak nás o půlnoci mi dal prvního panáka v Slivovice a řekl mi, ať vejde a neuškodí ti. A od té doby prostě miluju Slivovice.
1: A Michal ještě pak dodal, že na to nemůže zapomenout. To je docela hezká vzpomínka. V roce 2000, co se dělal v roce 2000? Možná se naučil chodit, ne?
2: No, buď jsem se naučil chodit, ale dost pravděpodobně jsem chodil ještě s chrastítkem v hubě. Jo, teda.
1: No, tak to je, jako tohle je opravdu jako hustý, že teď se tady bavíme jako dva dospělí lidi, ale vlastně je mezi náma fakt jako prostě tolik let. Jo. To je fakt jako hrozně hustý. Já si pamatuju, že já jsem chodil v tu dobu už na vysokou školu. V Praze se konalo zasedání Mezinárodního měnového fondu. Kvůli tomu byl zavřený Nuselský most, stály na něm tanky, aby se prostě aktivisti nedostali k tomu kongresovému centru. A byla zavřená magistrála u Pavláku ve směru od muzea. Asi pravděpodobně tady v tom druhém směru, to se nepamatuju. A my jsme šli z nějaký přednášky okolo 7:30 večer a já jsem říkal svojí kamarádce, říkám, hele, pojďme si prostě udělat na magistrále prostě piknik, to už se nám nikdy nepodaří. Takže jsme si vzali deku, v 19:30 jsme si prostě rozložili deku na magistrále na Sokolský, jedli jsme nějakou čínu, pili jsme víno a tak to je taky moje vzpomínka na rok 2000 na magistrálu na Sokolsku.
2: Ty vole, to je skvělý, ale
1: to bylo boží, no.
2: Třeba se to ještě někdy povede, ne? Tak jako ona se možná magistrála taky na chvilku zavře, když tam teďka budou dělat ty koleje.
1: To je možný a pravděpodobně se tam nějakým způsobem prostě, no, nebo se stane něco jiného, co bude takhle zásadní, kde si můžeš udělat pěkný.
2: Třeba jí prostě jenom normálně zavřou, ty vole.
1: Takže přejeme hezký dobrý ráno. A propo, další track je taky z roku 2000, Outkast, B.O.B., naprosto prostě skvělá pecka. Prostě to byl opravdu jako silný rok.
4: Spin ráno, speciál. Roman, Dom a Krištof.

0: 7 hodin 17 minut, Radio Spin, Roman a Dominik. 3. září 2000 se píše dneska v kalendáři, nezbláznili jsme se, prostě jsme se vrátili zpátky v čase a vy máte tak velký štěstí, že i počasí se chová úplně stejně jako v tom roce 2000, to znamená dnešní odpolední maxima se budou pohybovat stejně jako v roce 2000, okolo 25 stupňů Celsia, takže klimatická změna je skutečně zažehnána.
1: To umíme jenom my tady, tyjo.
0: Tak pojďme se podívat na to, jak se lidi představovali v roce 1900, že bude vypadat rok 2000. Tak co si myslíš, že si ty lidi říkali?
1: Tak já si myslím, že ty lidi si říkali, že třeba už budou v něčem lítat. Že tak. Asi ne úplně auta, že by to vypadalo jako auta, podle, nevím, jestli tam máš nějaký náčrt nebo něco takového.
0: Jsi hustej, počkej, ale první věc, kterou se lidi představovali v roce 1900, že bude v roce 2000, že budou lítající auta a že doprava bude obecně jako ve vzduchu. A ty lítající auta si každý jako myslel, že to bude prostě naprosto super, že bude mít každý svoje vlastní lítající auto.
1: Tak, ale skoro jsme tam. Jako nějaký první prototypy se objevily, jako ale teda v roce 2025.
0: Hmm. Ale v pátém elementu, v tom filmu z roku 97, tam se lítalo vlastně běžně, že jo?
1: Tam jo, no.
0: Tam prostě ty auta vždycky zastavovaly prostě u toho okna. No tak to byl ale rok 2263.
1: Tak no ale počkej, takový návrat do budoucnosti, tak tam se taky představovaly lítací auta, akorát teda v roce 2015. Takže no, zhruba tak jako tam už by to mohlo skoro souhlasit, ale tam se kde 15 let.
0: Tak. Řekni mi, co dalšího si lidi mysleli v roce 1900 o roku 2000.
1: Možná třeba to, že si budou volat přes videohovory.
0: Počkej, to tady nemám. Tak to si nemysleli v roce 1900. Možná proto, že vlastně v té době byl telefon něco tak strašně jako zvláštního, že vlastně chodilo se volat na poštu, že jo, pošťačka byla ta aktivní, která tě přepojovala, aby si mohl zavolat do jiného města. Takže podle mě jako tam byl zázrak to, že se vůbec telefonovalo, podle mě nikoho by nenapadlo, že bude něco jako videohovor,
1: jako
0: protože vlastně v roce 1900 možná ještě ani třeba bylo, možná začínalo teprve rozhlasové vysílání, takže vlastně podle mě nikoho nenapadlo, že ještě jako se bude něco dít s obrazem, možná ne. Teprve kino, teprve se začínalo jako odehrávat, pár fotek bylo nových a tak dál.
1: Dobře, tak pak dál. Si teda lidi mohli myslet třeba, že budou jezdící chodníky.
0: Ty vole, jo?
1: Fakt?
0: Počkej, jezdící chodníky tady jsou? To bylo normálně prostě obrovský přání lidí, že budou jezdící chodníky. Jseš ostrej, ty vole?
1: Ty vole, protože to je můj celoživotní sen, vole. Aby se eskalátory přesunuli ven prostě.
0: Takže skutečně lidi v roce 1900 si přáli, aby byly pohyblivý chodníky. Ježiš. To je prostě hustý.
1: Já se jim nedivím teda.
0: Pak další zkus ještě, schválně.
1: Ty vole, co by si mohli ještě jako přát? Možná třeba, že všechny knížky světa budou na jednom místě, nebo třeba jako možná nějaký. Možná si
0: jsi představovali, blízko, vole, ty, možná si představovali
1: prostě nějaký jako prototyp počítače, že všechny data na světě budou na jednom místě.
0: No, představovali si, že se učit bude pomocí tlačítka, že přijde učitel, dá knížky do nějakého prostě stroje, ten student stiskne tlačítko a bude to vědět v tu chvíli.
1: Hustý.
0: Ale jsi vlastně jakoby blízko
1: takže
0: toho.
1: Taková umělá inteligence svým způsobem.
0: No tak jasně, asi jo. No. A pak ještě teda lidi v roce 1900 doufali, že bude počasí na objednávku. Že si prostě zaťukáš prostě tak, že zítra potřebuje sluníčko prostě a teploty okolo 30 a najednou počasí řekne, ale jistě, beze všeho.
1: Takže kdyby to režíroval Roman tohleto, tak máme celý rok prostě 35.

0: Ela a já, taky Timbaland na rádiu Spin, track z roku 2000, to Ela ještě netušila, že o rok později už bude mrtvá, zemřela ve věku 22 let v roce 2001, 25. srpna. Nechceme být samozřejmě škarohlídi, ale je občas dobrý se nějaký jména připomenout, třeba právě Eliu. Přejeme hezký dobrý ráno, dneska jsme v roce 2000, jsme rádi, že v tom roce jste společně s náma a že nám posíláte, co jste dělali, tak začneme třeba u Pajkyho.
1: Já v roce 2000 jsem krásně nastupoval do první třídy, krásnou modrou aktovku jsem měl, pornou text s dobrotama, kytičkou a šel jsem si do školy.
0: Je to hezký.
2: To je hezký.
0: To je dobrý.
2: Ale já hrozně závidím všem, kdo chodí do školy, dostávali kornou text s dobroutkama, protože my jsme je podle mě nedostali.
0: Já si myslím, že za mě, tak já jsem šel do první třídy v roce 1985 a to bylo takový strašně prostě formální, jakože to podle mě, jestli jsem dostal doma nějaký bonbony na cestu, a myslím si, že ani to ne, že opravdu jako jít do školy byla taková jako formální událost. Vím, že počkej, a kornouty a takovýhle sladkosti, to jsem viděl ve filmu Lucie Postrach ulice,
3: jo.
0: Kde jsem jí to strašně záviděl, že nejenom ty tři aktovky, prostě, který ona tam měla, ale ještě prostě šla s tím obřím kornoutem, prostě říkal jsem si, ježiši, to je tak strašně nefér.
2: No a já jsem si právě kvůli tomu myslel, že to bylo jenom v tom filmu, že normálně se to nedělá, ale když to takhle Pajky propálil.
0: No jo, jim, že Pajky šel do první třídy v roce 2000, zatímco film Lucie Postrach ulice, to jsou nějaký 80. leta, takže v roce 2000 se už prostě věci povolily a začaly se prostě dít. Ty seš z Lipčic, tam to přišlo později. Jdeme za Tomášem.
4: Dobré ráno, Dome a Romane, tady Tomáš. A když se řekne rok 2000, vzpomenu si, jak jsme na Silvestra čekali, jestli bude konec světa. Sociální sítě byly v plenkách nebo neexistovaly, ale i tak se rozšířil totální hoax o tom, že bude Y2K, konec světa, jakmile udeří půlnoc roku 2000. Přežili jsme a jsme tu pořád.
0: Tomáši, máš pravdu, že my jsme tenkrát na toho Silvestra taky byli někde u někoho v bytě, v nějakém jako paneláku a teď jsme si říkali, no tak před tou půlnocí, tak si mějte dobře. A čekali jsme taky na konec světa a byli jsme vlastně strašně rádi, že se to jako zažehnalo. Tak taky jdeme zvednout další telefon, tak jsem zvědavý, koho tam máme teď. Dobré ráno, halo.
5: Dobré ráno, chlapci, tady Petr.
0: Komotor Petr.
5: Romane, my jsme nastupovali ve stejný rok, no.
0: No, 80.
5: Ale já si pamatuju.
0: Počkej, a měl jsi kornout, nebo neměl jsi kornout?
5: Ne, ale dostávali jsme přece, já nevím, jestli jste to dostávali vy, ale my ve Vršovicích jsme dostávali kufřík, v tom byly vodovky, pastelky a takovýhle.
0: Jo, to jsme asi dostávali, ale to už bylo, to bylo podle mě v té třídě položený jako na té lavici, jakože tady, tady to bude hezký, ale vlastně to nemělo znamenat.
5: Ale že bychom dostávali nějaký bombony nebo něco?
0: Ne, to nebylo.
5: Já vím, že jsem učitelce nesl takovou tu strašnou vohnutou kytku.
0: Prostě karafiáty.
5: To bylo strašný.
0: Petře, děkujeme moc, přejeme krásný den, ahoj, čau.
5: Čau.
0: Rok 2000, taky Craig David, Walking Away. Ježiši, to je tak prostě dobrý.
2: Hit za hitem prostě dneska ráno.

0: 7 hodin 31 minut je 3. září, rok 2000, Craig David a Walking Away. Je single, který nám tady dneska hraje a hraje nám tady právě proto, že jsme ve Spin Ránu speciál a ocitli jsme se náhodou z čista jasna v roce 2000. Jak ti tady je v roce 2000?
1: Mně je docela příjemně na to, že mi byly 2 roky.
0: Je ti líto, že jsi to nezažil zatím všechno to, o čem tady jako mluvíme?
1: Jako říkal jsem si, že by bylo docela zajímavý zažít jednak teda to nošení kornoutů do té školy, ačkoliv teda...
0: Počkej. Tak já tě teďka ale zklamu. Protože jestli si myslíš, ty maloměstský blbečku, ne?
1: Ty vole, jaký jede bomby po prázdninách, ne? Prostě.
0: Ne, počkej, protože my jsme si s Dominikem mysleli oba dva to samý, to znamená, že ten blbeček jsem i já, my jsme si mysleli, že ty děti dostávali ty bombony, aby jim nebylo ve škole smutno, aby tam měli prostě nějaký sladkosti a tak dál a tak dál. A zavolal nám Pajky a vysvětlil nám, jak to vlastně s těma bombonama bylo.
2: Já i Lucie Postrach ulice jsme to do školy nesli, ne že jsme to dostali, my jsme to tam nesli pro ostatní děti, aby jsme si udělali přátelé a kamarády už dopředu. Já dnes samý dobroty, takže jsem si udělal očko už napřed.
0: Víš, takže to bylo, ten kornout vlastně nebyl pro to dítě jako dítě, to mělo prostě nějaký socializační prostě charakter. A je fakt, že už podle bombónů si poznal, kdo na to má.
1: To je asi pravda.
0: Někdo tam měl Haribo.
1: Jaký byly v té době bombóny?
0: V roce 2000 už podle mě tady byly i Haribo, takový to Haribo chutná malým, stejně taky dospělým, takže to tady určitě bylo, byly tady různý bombary, já nejsem moc jako bombónový typ, takže vlastně toho ze mě asi moc jako nedostaneš, já jsem měl vždycky rád medvídky prostě strašně a pak jsem měl rád bombary, které byly v takový jako plechovce a oni byli obalený v cukru.
1: Ježiš, to žral můj děda, já jsem tam úplně miloval taky.
0: Děkuju. A pak jsem chtěl říct... Rozdíl mezi mnou a tvým dědou je, že tvůj děda už nežije. Tak, ale žrali jsme stejný bombony, tyjo. Tak jo, no a já tady mám ještě jeden technologický vynález z roku 2000, který vlastně ovlivnil svět mobilních technologií prostě na dlouho. A dokonce se před lety vrátil zpátky. Nokia 3310 se objevila na trhu. A to jako podle mě měl každý, to byl prostě skvělý telefon. To není jako dneska, že si vezmete do ruky telefon a za půl hodiny hledáte nabíječku, ještě vás čtve ten kabel, že se to nedobí. Ta Nokia 3310 ta prostě vydržela dlouho. Já myslím, že snad třeba
1: vydržela.
0: My
1: jsme se tady o ní bavili zhruba před hodinkou. A já jsem říkal, že ona vydržela zhruba týden až dva.
0: Já si myslím,
1: a v nějakém
0: jako
1: pohotovostním režimu dala dokonce i měsíc.
0: No, a pak vždycky vás držela na záchodě, protože jste tam prostě hráli toho hada. Bylo prostě naprosto skvělý. Tak, prosím vás, na chviličku přerušíme tok informací a hudby z roku 2000. Vrátíme se k němu hnedka za chviličku společně s PSH Indy Evičem. Dneska večer v 8 na Štvanici vypukne koncert, nechte se pozvat.
3: Čau, tady Orion, PSH. Dneska hrajem na Štvanici a tak se připrav na to tímhle trackem.

0: Pokud byste chtěli dneska vyrazit na PSH, můžete je vystupovat na Štvanici, lístky se pohybují okolo 790 až 990 korun. Je to sice pro někoho asi dost, ale na druhou stranu pořád je to levnější než vstupenky na Zrádce, který můžou, který stojí až 9990 korun a přitom 60% sálu je vyprodáno, tak jestli teda někdo chce říct, že v České republice je ekonomická krize, tak i ta je zažehnána, protože pokud si někdo koupí lístek do kongresáku za 9990 korun jenom proto, aby mohl vidět to samé, co je vidět na Prima Plus, tak si myslím, že to není úplně v pořádku, ne? Nebo co si o tom myslíš?
1: Já nevím, jako proč, já hlavně jako nechápu tu cenu, teda jako upřímně, tak jako
0: no, fakt?
1: Mezi náma, fakt jako si říkám, tyve, kde na to, kde tohleto, kdo spočítal, to mi přijde
0: prostě
1: jako neuvěřitelné.
0: Klidně nám dejte vědět, jestli jste ty blázni, který si koupili lístek za 9990 korun. My jsme si právě včera říkali s Jirkou, že musíme něco vymyslet, pak to natočit a pak to takhle zpeněžit, protože je to rychlá cesta k úspěchu. Tak jo, tak rychlá doprava na rádiu Spin. Jdeme se podívat třeba na to, jak jezdili v roce 2000 metra v Praze. Tak jenom pro zajímavost, C-čko jezdilo v úseku nádraží Holešovice Háje. Teprve vlastně se začalo zvažovat rozšíření do Ládví, Kobylis a následně na Prosek a na Letňany. Na Bčku se jezdilo ve stejný šířce jako teď, to znamená z Ličín Černý most, a i Ačko bylo kratoučký, tam se jezdilo z Dejvický na Skalku, ještě nebylo depo Hostivař otevřený a ještě vůbec vlastně Ačko nepokračovalo tam, kam pokračuje teď, to znamená do nemocnice Motol. A pak jsem ještě našel jedno takový jako pro tramvajový fančmekry, tak 22, tak ta jezdila pořád stejně, ta podle co svět světem stojí, tak ta jezdí z Bílý hory na nádraží Hostivař, chudinka to má takhle dlouhý, ale byl jsem překvapený, že 26 nejezdila na šestku, ale že jezdila do Ďáblic a spojovala Ďáblic a Hostivař, tak to mě přišlo zajímavé. Já vím, že to není užitečný, ale jsme v roce 2000 a ono jako, jaký byl provoz na magistrále, si nevycucáte, že jo? Asi tam pořád byly kolony.
1: Ahoj, jsem Roman a máme na tramvaje.
0: Ahoj, jsem Dominik a...
2: Dobré vlaky. Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava
3: na Rádio Spin. Spin Radio. Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
4: Dámy a pánové, After War Contour je koncept pražské

0: něco jiného, prosím, Spine.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spin. Nejlíp.

0: Fajn ráno. Mashup.
1: 7 hodin 46 minut pondělí.
2: To se stává.
1: Čtvrtek 3. září rok 2000. Roman a Dominik, dneska vás čeká ještě stále letní den s teplotama okolo 25 stupňů a naštěstí se nám ta předpověď počasí hezky pěkně kryje s tím, jak bylo i v roce 2000. Tam jsme se právě dneska přenesli ve Spin Ránu speciál. Máme tady nachystaný i hudební mashup.
2: Je to tak.
1: Tak, to jsem zvědavý, jak tříletý chlapeček sestavil mashup z roku 2000, protože to tam budou nějaký dády patrasový a takovýhle věci, ne?
2: Ne, je to dobrý, ale já můžu říct, že jsou tam prostě věci z roku 2000 nebo věci, které vznikly v roce 90.

0: Vypsat budíček a vy pojďte hádat společně se mnou, který teda pecičky z roku 2000 teda slyšíme v tom mešápku. Jo, tak uznám druhou a potom, že je tam písnička, ke který byl taneček?
1: Tyma, nevím, jestli k tomu byl taneček.
0: Nevíš, jestli k tomu byl taneček?
1: Já jsem určitě na to netancoval teda.
0: No tak já mám rád, že jsem poznal dva, protože to už jako není ostuda poznat 50% prostě mashupu. Já vám to pustím ještě jednou sobě taky.
1: Třetí. No vidíš, že no, ono se to bohraje, ono to tam prostě doteče.
0: Jo, můžeme se tady pouštět prostě vlastně tolikrát, koliká bude potřeba, abychom to poznali.
1: No, tak to prostě ještě jednou odejíš tu čtvrtou a máme to komplet.
0: 210, 32, 30, 30, mobilní aplikace Rádia Spin, pojďte do toho.
2: 7. září 1996. Jsme v Las Vegas. Právě skončil zápas Mikea Tysona. Před návštěvou klubu se ještě staví v hotelu. Tam vidí rvačku, zapojí se do ní. A následně odchází z hotelu pryč. Noc chce strávit s přáteli ve svým oblíbeným klubu. Na rohu ulic Flamengo a Koval se stane něco, s čím nepočítal. Zastavuje bílý Cadillac. Dostane 4 rány a po několika dnech v nemocnici umírá. Další hudební víkend je tady. A na rádiu Spin ho s tebou stráví Tupac. Tupac, legenda klasického hip-hopu.

0: 7 hodin 53 minut, rok 2003. září a Britney Spears se svým trackem, který nám právě teďka dohrál. I bizárky prostě vznikaly, no, v roce 2000, ale on to není bizárek, on je to docela dobrý, ne?
1: Je to dobrá, je to v kalamě, to ještě předtím, než se Britney Spears zbláznila asi, ne? Jakože v té době byla ještě docela v pohodě.
0: No ale tak ona se zbláznila kvůli těm rodičům, ne? Jim to nebylo jako jen tak, jako, že to bylo, jak jí zavírali doma a všechno jí jako omezovali a tak dál, ne? To nebylo jako, že by se, nebo proč mi si zbláznila?
1: No nebylo to kvůli to, ale začala dělat ty kraviny, že začala prostě tancovat nátá na videí s nožema v ruce a tak, že?
0: No to já jsem takhle zase nesledoval Britney Spears, tak je vidět, kdo je skutečně její fanda. Jmenuji se Dominik, říkám, že poslouchám hip-hop. Spin ráno, mashup. Ale hlavně, že pozoruješ nahotou Britney Spears, jak tančí s nožema. Tak to já jsem si myslel, že to vlastně pramenilo spíš toho, jaký vztah měla s rodičema, ale jako nikdy jsem vlastně její život neskoumal podrobně. Museli bychom se zeptat vás spinnerů, nebo případně umělý inteligence, nebo vás i umělý inteligence. Ale teďka spíš se budeme bavit o dnešním mashupu, který nás vrátil do roku 2000, takhle zněl. Yeah, OK, baby. Pane, to jsem se do toho opřel, pane. Tak, jdeme se podívat za Kanfousem.
2: Tak, pěkné ráno, tak já v mashupu slyším Britney Spears, Oops, I Did It Again, pak tam slyším freestylera, myslím Bomb Funk MC, nebo si to je tak, nevím. A pak tam je Eminem, I'm Slim Shady. Mějte se hezky, ahoj.
0: No tak pojďme hezky pěkně postupně si to doodhalit, jestli to je pravda. Takže Eminem. Jakože jo, Kanfousi, tak posíláme pozdravení a bodík. Tak freestyler. Kruto přísný, no a...
1: U toho freestylera a jeden rok, myslím si, že to je dva roky zpátky, co někdo přišel s tím, že tam vlastně jako celou tu dobu není jako, že what the microphone, ale že to je rock the microphone.
0: Aha, no vidíš to, panečku, tak teď jsi vylepšil to skóre s tou Britney Spears.
1: Yes.
0: No a Britney Spears tam máme s trackem, který nám teďka právě dohrál, takže nám chybí poslední písnička, že jo? Je to tak?
1: Je to tak, chybí nám jeden track.
0: Tak jo, pojď to poslouchat ještě jednou. No a mezi tím, co budete hádat, no tak si dáme ještě taky rok 2000 ještě jednou a to jsou Destiny's Child, ty nás dostanou zase zpátky do té R&B vlny. Jako to byl fakt dobrý rok.
1: Řekni moje jméno.
0: Dominik. Dominik.

0: Destiny's Child, rok 2000, 7 hodin 59 minut, Roman Dominik a dneska Spin ráno speciál, kdy jsme se vrátili do roku 2000. Hrajeme si nejenom rap, nejenom R&B, ale i nějaký takový jako popový kousky jako Britney Spears. I v příští hodině pro vás máme nachystáno několik tracků, které budou mluvit sami za sebe a nebudou jenom nutně prostě z rapový kultury.
1: Jeden takový popový kousek.
0: Máme tady jeden jako fakt jako popový kousek, který jsem byl vlastně hrozně překvapený, že před lety můj kamarád prostě někam mě vez a to je takový prostě fakt jako strašně drsný kluk vlastně a někam jsme jeli a najednou prostě ten track on tam v tom autě prostě pustil a já jsem říkal, co? A on mi říká, ty proti tomu něco máš? A říkám, ne, v pohodě, naprosto v pohodě. A vlastně tenhle ten track pak může být vlastně pozvánkou na film, kterou bychom mohli říct, až to budeme hrát. Panečku, to je teasing, co? To je prostě, co to bude velkolepý, za písničku? Tak jo. A ty jsi říkal, že nás chceš vrátit do roku 2000 do Sydney, tak pojďme, co se odehrávalo v Sydney?
1: Je to tak, protože v Sydney v roce 2000 byla letní olympiáda, ze který jsme si my jakožto Česko odnesli celkem 8 medailí.
0: Kecej, takhle jsme bližší. Já vím, že tam byl železný a že měl třetí olympijský zlato.
1: No. Měl zlato, no. Já jsem chtěl začít od bronzu, ale když už to bereš, tak...
0: No tak promiň, že jsem si vzpomněl. To by byly dva, ty si nemůžeš vzpomenout. Já jsem si vzpomenul, ne. Železný zlato. Teď to je prostě skvělý, že si někdo prostě po 26 letech vzpomene na nějakýho Jana Železný. To už nikdo neví, že tady byl kluk, který házel styčí a oštěpem teda a...
1: A házel evidentně daleko. Potom tam byla taky Štěpánka Hilgertová, ano. Protože ta si odnesla zlato za vodní slalom. A celkem se měli potom ještě 3 stříbrný, kde se objevil Rudolf Kraj v boxu, Petr Málek jakožto sportovní střelba a Roman Šebrle v atletice.
0: Panečko, a teďka čte zprávy.
1: Toto doběh, ty jo.
0: Doběh až do studia CNN Prima News. No tak jo, tak jdeme vám říct. Dominik vám řekne, jak bude dnes. Já vám řeknu, jak bylo v roce 2000. 3. září, tak dnešní odpolední teploty budou okolo 25 stupňů. Jak bude dnes?
1: Dneska bude kolem 23 až
0: na klub stejně, 25. No. A normálně na jižní Moravě dneska bude nějakých 28, což je prostě husto kruto přísný. Spin Radio.
2: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Beton Press jsou opravdu lehký krytí. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhuty. Na výběr jsou různý barvičky krytí. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Beton Press, patron lehkých betonových střech. S kohoutem logo.
3: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. ProTerm.cz.

0: Rocco. Na čelo Billboardu 200 sa ako prvý rapový album dostal There Was X od DMX-a. Album obsahuje aj jeho najznámejší hit Party Up, Up In Here. Busta Rhymes vydal svoj štvrtý album Anarchy. Názov aj vizuál zapadajú do apokalyptickej série jeho prvých albumov, ktoré odpočítavajú čas do konca sveta. Album má 22 skladieb a hostí ako Jay-Z, DMX, M.O.P. či Raekwon. Česká vodná slalomárka dokázala po Atlante 1996 zvíťaziť aj v Sydney. Spolu so Železným získali jediné dve české zlaté medaily na aktuálnych olympijských hrách. Česká výprava si zo Sydney odviezla celkovo 8 medailí. Ja ti prajem ešte krásny celý deň a be in s rádiom Spin.
1: 8 hodin a 5 minut k tomu.
2: To je přesný čas, ty posloucháš Radio Spin a já chci pustit jednu písničku, na kterou se neuvěřitelně prostě těším a teď nevím, kde ji máme, doufám, že ji tady prostě máme. Takže jsme v roce 2000, je 8 hodin 5 minut, to bylo i v roce 2000 a tohle jsou prostě Red Hoti. Californication, ježiš, to bylo tak skvělý.
1: Já to miluju.
2: I přesto,
1: a můj
2: táta
1: teda, jako musím,
2: a děda.
1: Má rád hodně.
2: Jsi jak Nikol ze Zrádců, tyvo.

0: 8 hodin 14 minut, hezky dobrý ráno, je 3. září 2026, my jsme ale dneska strojem času zastavili a zabrzdili v roce 2000, kdy Dominikovi bylo 2, Vicky byla na houbách.
1: A Heleně Vondráčkový bylo 53.
0: Nekecej.
1: Jo?
0: Heleně Vondráčkový byl 53?
1: Je to tak, to narodila se v roce 47, takže jestli počítám dobře, tak 53.
0: Tak to já ti něco řeknu, já jsem měl pocit, že v roce 2000, když jsem viděl Helenu Vondráčkovou, tak jsem si říkal, ta je tak stará. Tak prostě strašně stará. A ještě jsem si říkal, že vypadá vlastně na to, jak je strašně stará dobře. A vlastně, teď se do toho věku trochu jako blížím, tak to je teda vlastně...
1: Máš ještě čas do
0: 50. Jo, mám. Ale je to teda, musím ti říct, jak ta optika, nahlížení na to stáří se prostě najednou, vlastně jako mění. No. Teď člověk už je téměř členem toho klubu. No tak jo, tak beru zpátky a Heleno... Na to, že ti bylo 53, tak si bejvávala kočka. No tak jo, tak jdeme se podívat taky do Paříže. 25. červenec 2000 havaroval Concorde. Zemřelo tenkrát 113 lidí a tato tragédie pak ukončila vlastně provoz toho legendárního letadla. Do dneška vždycky, když se koukám na nějaký dokument vlastně o Concordu, jak si říkám, jak to muselo být jako hustý v tom jako letět, protože to muselo být prostě vlastně obrovský. A muselo to být obrovský.
1: Muselo to být brutální, protože já jsem už jako malej prostě miloval ten design toho Concordu, jak to vypadalo, jo. To vypadá jako pták to letadlo prostě, ale jako úplně jinak než normální. Ale musím říct, že tato havárie tak je možná jedna z věcí, ve který pramení můj stres z lítání. Vlastně, jak jsem jako malej koukal na takový ty vteřiny před katastrofou, tyhle ty katastrofické filmy, tak tohle to byla věc, která se prostě... objevovala poměrně často v té televizi a vypadalo to fakt hrozně, jak to letadlo hořelo. Takže...
0: No je teda pravda, že možná můj strach z nemocnice pramení možná ze seriálu Sanitka, protože když jsem byl malý a chodili jsme do školky, tak ty učitelky vždycky ve středu ráno, ve středu okolo 11. to tam reprízovali a vždycky nás tam posadili k té černobílé televizi a ten seriál Sanitka tenkrát začínal takovým jako klavírem a nějaký takový jako fakt jako pěknej sytej hlas říká: každou chvíli umírá člověk. A tam byl záběr na takovou babku, která byla...
1: A byla mrtvá.
0: Nebo se rodí. No a je teda možný, že sanitka prostě mi způsobila nějaký trauma, ze kterého jsem se nikdy nebyl schopný dostat. A děkuju za to, že ty jsi vlastně řekl svoje trauma s Concordem. No a já tady mám ještě jednu věc, a to, že Putin se stal prezidentem Ruska v roce 2000. No.
1: Tam vydržel docela dlouho,
0: to tam teda vydržel docela dlouho. Myslím si, že je nejvyšší čas. No. Tak a vrátíme se zpátky k muzice, ať taky uděláme nějakou jako hezkou přesmyčku k velkému hitu. V roce 2000 byl podle mě jako Eminem nejposlouchanějším jako umělcem mezi mladou generací. Vydal desku, to jsme si říkali minulou hodinu, a taky vydal spolupráci se zpěvačkou, která se říkala Daido. Track se jmenoval Stan a byla to naprostá prostě pecka. Byla vlastně hrozně, no.
1: Mimochodem slovo Stan.
0: Aha. Vlastně jsou starostové nezávislí.
1: Ne, je to slovo, který díky Eminemovi vlastně vzniklo jako samostatné slovo ve slovníku.
0: Nekece.
1: Potom na bázi tohoto tracku. A je to právě v překladu jakože nějaký ultra posedlej fanoušek.
0: Aha, no tak to je pěkný, vidíte, tak máme takovouhle edukativní chvilku. Takže rok 2000, jdeme si to poslechnout. Eminem, Daido a starostové a nezávislí.

0: Hezký dobrý ráno, 8 hodin 22 minut 3. září 2026, ale de facto taky 3. září 2000, protože tam jsme se právě dneska strojem času přesunuli. Máme tady několik věcí, které jste dělali vy, tak Kačí, pojď za náma.
1: Ahoj kluci, tak já jsem chodila do školky, asi předškolní to bylo, takže takový ještě bezstarostný, fajn léta.
0: Je, to je dobrý. Chodil jsi rád do školky?
2: Já jsem miloval školku, ale nesnášel jsem jí, protože moje učitelka byla zároveň moje teta a vždycky, když jsem udělal nějaký průšvih, tak to napráskala doma.
0: Ježiši, tak to je teda, opravdu to se může stát jenom v Lipčicích, tohleto. To musí je hrozný.
2: Prostě malý město, no.
0: No město. No, prostě město, je to malý no. Tam, ale jako je to, to je teda hrozný, protože to fakt jako nemohl nic, to jsi neužil vůbec takovou tu jako svobodu. Ale pamatuješ jako... si, jaký jsi měl obrázek v šatně?
2: Vůbec nevím. Jo. Vím, že jsem chodil, že jsme chodili jako do první třídy do myšiček, pak to byly veverky a nakonec zajíčkové.
0: Když tak to myslím, že normálně písmena A, B, C, já jsem byl vždycky A. Vždycky, opravdu jako vždycky a úplně jsem si říkal, co já jednou budu dělat, jestli se dostanu třeba do Bčka, ale vlastně se mi to nikdy v životě nestalo. To bych asi jako, já vždycky o sobě říkám, že nejsem soutěživej, ale hnedka v zápětí to taky v každý větě popřu.
2: Ale já bych taky nikdy nechtěl být v Bčku teda.
0: A co jsi byl třeba Cčko nebo Dčko, ne?
2: Ty jsi nemohl být Ačko. Myslíš, že jsme v Lipčicích měli Cčko, ty?
0: Jo, vlastně jo. Ale tak to je prostě zase úplně jiný.
2: 200 do té školy.
0: To je úplně jiný prostě příběh, jako. Jako tebe si vůbec nedokážu představit v Ačku, promiň.
2: Úplně normálně jsem byl Ačkař.
0: To je teda opravdu jako zvláštní.
2: Až na střední jsem byl
0: Dčko. To teda opravdu. No, tak se pojďme bavit o střední. Já jsem učil na jedné škole, to je zajímavý, skválně si mi to potvrdíš. A tam ten majitel té školy, protože to byla soukromá škola, tak řadil ty studenty podle chytrosti. Takže vlastně Ačko byly jako intelektuálové a čím si šel hlouběji v té abecedě, tím to bylo prostě horší. Takže pokud by to bylo podle toho kritéria, viď?
2: Podle něj, jo, u nás to bylo trošku jinak.
0: Jasně,
2: jo.
0: Jasně. Tak jo, tak jdeme za Romanem ještě.
3: Krásné ráno, Romane, vítej zpět, Dome Spinaři, tady Roman. Ale vy mě bavíte s tím rokem 2000 korunou, ty TV, já maximálně jako Petr, dnes ten karafiat s asparagusem. V tu době jsem v roce 2000 dělal v bance a přesně jak říkal Tomáš, tak všude to oblepovali Y2K ready, ty počítače, aby jsme to zvládli. Já jsem si pochopitelně jako odpovědný občan založil penzijní spoření, takže už se to blíží. No a hlavně jsme viděli ten film Samotáři, ten byl prostě úplně milník v nový kinematografický éře, takže fakt dobrý.
0: No to je pravda, takže Samotáři, no vidíš to. Já teda musím říct, že v době, kdy vznikly Samotáři, tak ještě předtím, než vznikly Samotáři, tak byli Knoflíkáři. A ty mě přišli mnohem jakoby silnější a lepší a bylo mi vlastně líto, že pak najednou přišli Samotáři a úplně zabili ty Knoflíkáře a šepte, že vlastně to, ty Knoflíkáři jsou prostě film, na který se podle mě už jako úplně jako zapomnělo. Ale mám takový pocit, Romane, že v Samotářích zazněli Moloko a track, který se jmenuje Sing It Back a my ho máme teďka tady nachystaný, tak doufám, že ti udělá radost. Znáš to?
2: Ne.
0: To je dobrý tohle, to je fakt jako dobrý. Kdyby jsi měl tančit, můžeš tančit. Umíš tančit?
2: Ne.

0: pravda nebo lež.
1: Ulalalala. Tak jsem zvědavej, kdo si dneska se mnou zahraje pravdu nebo lež.
2: No to já taky, protože i dneska se v pravdě nebo lži právě vrátíme do roku 2000, takže jsem zvědavý na to, jakýho máte pamatováka.
1: No tak to jsem zvědavý, tak to
2: ale
1: jsem teda opravdu
2: co jsem tak dneska ráno zjistil, tak Roman má paměť jako slon, takže on vás když tak z toho vytáhne.
1: To se mi vždycky vybaví Amelie z Montmartru a tam je taková scéna Kulinion, starý slon, Kulinion, starý, no prostě Roman má paměť jako starý slon. Tak 232, 30, 30, pojďte cinknout a pojďte prostě společně se mnou sejmout. Dominika, startujeme přibližně za 2 minuty 53 minut, což je vlastně doba, kterou trvá track od PSA a Dary Rollins, jmenuje se Tůžím a já věřím tomu, že vy toužíte potom zažít velký zážitek a to skočit dneska večer v 8 na Štvanici, kde PSA vystoupí.
2: Mimochodem, Dara Rollins dala teďka na Instagram fotku, že se vdala.
1: Wow, takže gratulky!
3: Čau, tady Orion, PSA, dneska hrajem na Štvanici a tak se připrav na to tímhle track.

0: Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: Já teda musím říct, že jsem poměrně znervózněl, protože podle toho, jak bral Roman telefony, tak si říkám, že tady dneska ráno bude docela dost silná
2: sestra. Jo, to bude. Dneska ráno mi totiž pomáhají dva naprosto schopní učedníci. Jednak je to Ruda, který pamatuje rok 2000, a jednak je to Pepino, který taky pamatuje rok 2000. Tak chlapci, vítejte.
3: Čau, dobré ráno, ahoj.
4: Dobré ráno.
2: Ahoj, tak jo, Rudo, co se dělalo v roce 2000? Řekni mi to ještě jednou.
3: Hele, já jsem bydlel v té době na vesnici a dělali jsme spoustu věcí, co bychom neměli, takže jízda na babetě, na pionírovi a tak dále.
2: Ježiš, to je super. Já jsem si takhle o pionýra jednou u bratránka, nebo to byl Samson, se jmenoval ten, ta motorka.
3: Ale lejtkovou vejfu.
2: Jo. To strašně bolelo.
1: Tak proto ti tam nerostou chlupy na tým.
2: Ne, ježiš, to nevytahuj, co to tady vytahuješ, ty kupkáči s chlupama na zádech. Některý věci éter neunese. Tak. Zmetku jeden, zmetkovská. Pepino, co ty jsi dělal v roce 2000?
4: Já jsem byl předškoláček, jsem se do školy.
2: Tak to je hustý, tak takovýhle roztomílek. No tak jo, takže kluci, jdeme se ponořit do dnešního hádáníčka.
1: Tak jo. Císařův pekař a pekařův císař s Janem Berichem měli premiéru v roce 2000 kompletně digitálně zrestaurovaný 4K verzi.
2: Ty fakt, kdo to má jako vědět, co to je za otázku prostě.
3: To léž, ne. To si jako myslím, že bude léž před 26 lety, že už by ta doba byla tak daleko ve 4K, jo.
2: Jsi dobrý, Rudo, to mě nenapadlo. Já jsem se začal rozčilovat vevnitř na to, že Dominik je had a dává tady takovýhle věci, ale...
3: Tak že Dominik had, to je jako jasný, ale...
2: Takže dáme léž, kluci?
4: Jo.
2: Děkuju za postřeh, Rudo, já jsem fakt jako se začal tady říkat, jak to mám vědět, jaký film byl kdy digitalizovaný, a ty skápnul docela na myšlenku, takže... je to lež.
1: Jo, tak jasně, že... Hezky, Rudo.
2: To je skvělý, děkuju. Já už bych tady prostě úplně popnal a mám...
3: Mě neviděli, že roce je telefon na to 4K.
2: Jo, jo.
1: Ještě se vysílalo v analogu, ne? Přece nemohl být remaster.
2: Super, tak jdeme dál.
1: Tak, v roce 2000 si odnesla zlatýho slavíka skupina Kabát.
2: No.
3: To by bylo pravda, no. Protože ty se drží taky na té scéně
2: Nezapomínejte, že v roce 2000 ještě stále žil Karel Gott.
3: Ale to je skupina, ne?
4: Ale skupina,
2: jo, vlastně, jo, to je pravda. Takže ani Bílá tam vlastně nemohla hrát takovou roli. Tak jo, takže chcete dát pravdu, kluci?
4: Jo.
3: Ale za mě asi jo.
2: Ale.
1: Špatně.
2: Špatně.
1: Je to
2: Ježiši dome. Jo.
1: To byl hodně velký Windows glitch. A byla to skupina Lucie.
2: Fakt jo. Stínu, prout motýlu, unáší strach. Ale to je třeba 96.
1: Tak až budou zase hledat novýho zpěváka, tak jim na to
2: vydám
1: číslo.
2: Norman is the new color.
1: Tak a poslední věc. V roce 2000 lidi nakupovali zásoby potravin, protože se báli, že s přelomem tisíciletí všechno skolabuje.
2: Jak kdo?
4: To je pravda.
2: Jako
4: je.
2: Spousta lidí takovýhle byla, ale já jsem takovýhle třeba nebyl. Ale jako, takže teďka, hele, kluci, podle mě, ať odpovíme cokoliv, tak prostě máme pravdu, protože Dominik řekne, jo, prostě je to pravda, nebo řekne, jo, tak jako to není lež, teda to je lež. Takže já si myslím, že je to pravda, protože spousta lidí se skutečně prostě tohle toho momentu bálo, a jestli řekne, že to je prostě lež, tak ti sem do studia dotáhnu prostě spousta lidí, kteří to dělali.
1: Dobře.
3: Ale lidi to dělají i teď, když má být o dva dny díl zavříno. Takže
2: jo, to je pravda.
1: Státní svátek a lidi se můžou...
2: Hele, mě baví Rudova logika, takže označujeme pravdu.
1: Tak si tam dej ten bodík.
2: No! Jo! Skvělý, kluci. Tak jo, tak děkujeme vám za telefonát. Jsem rád, že jsem vás oba dva po delší době slyšel. Za měsíc, první čtvrtek měsíci to můžeme zopakovat. Každopádně přeju krásný dobrý ráno. Mějte se dobře, kluci. Ahoj.
3: Taky.
2: Čau, ahoj. No a teď se vrátíme do divadla Ta Fantastika, což je divadlo Lucie Bílý. V roce 2000 se tam objevil muzikál, který se jmenoval Johanka z Arku. My jsme mu tak jako pracovně říkali Johanka z Parku. A titulní skladbou z tohoto muzikálu byla Lucie Bílá a Most přes minulost. Můžeme to pustit?
1: Co se pije, můžem.

0: Nezměnili jsme formát, nezbláznili jsme se, jenom jsme v roce 2000.
1: Rychlá doprava na rádiu Spin, jdeme se podívat na to, jak v tuhleto chvíli jezdíte. Začneme v regionech, protože tam se toho děje docela dost. Konkrétně v Plzni je hlášený crash v ulici Vejprnická, v Brně si posojíš a to v ulici Opuštěná, no a další dva crashe, tak ty hlásí Ostrava a Liberec. Ostrava v ulici Rudná, Liberec, tak tam je kvůli crashi zasekaný příjezd po rychlostce a to ze strany od Jablonce, takže tam určitě pozor.
0: Mm-hmm. Tak já tady mám informace třeba o vozovém parku pražského dopravního podniku z roku 2000. Tak v roce 2000 nejčastějšími tramvajemi, které jezdily po Praze, byly Tatra T3, to jsou takový ty krásný, starý, prostě a tak dál.
1: Takový pak ty modrý?
0: A tvoje máma je modrá tramvaj. Červený
1: ne, tramvaje, počkej, ty asi mluvil o Tatře, já jsem si vzpomněl na Tatru jako
0: ne,
1: na Tatru. No nic,
0: ne, to je trojka.
1: Jako by se to nestalo.
0: Tramvaj, ale ono se to stalo právě. Takže Tatry T3. Pak byly takový ty hranatý, hnusný, který já hrozně nemám rád, T6. Tak ty ještě jezdily docela jako masivně.
1: Takový ty, co vržou při brždění.
0: Jo, tak a oni dělali takový...
1: Snážen,
0: no, tak ty jezdili. A pak ještě jezdili a ty jezdili pořád, protože dopravní podnik, jakmile zmerčí, že někde na světě tady ta tramvaj taky koupí, protože je oboustranná, takže KT8 D5, říká se jim kachny a teďka jezdí vždycky tam, kde je konečná takzvaně úvraťová, to znamená, že tam není smyčka. Wow, jsi chytrý, wow. Teďka, no jo.
2: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin. Spin Radio.
3: Ahoj, tady je Orion z PSH. Zveme vás na náš největší letní pražský koncert přímo v Mystic Skateparku na Štvanici. Ve čtvrtek 3. 9.

bojovníci, abyste získali lístky na bojovníka. Takže 210, 32, 30, 30, čekáme na dva hráče. Nebudeme tady čekat do nekonečna, takže 210, 32, 30, 30, pojďte nám zavolat, pojďte sejmout toho druhého na drátě. Hra začíná přibližně za 3 minutky.

0: na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: Ulala, jeden na jednoho. Tak pojďme představit dnešní hráče. Hráči?
2: Dnešní bojovníky.
1: Tak máme tady na lince číslo jedna posluchače, který mi striktně zakázal mu říkat Josefe, když se jmenuje Josef, takže já mu budu říkat třeba Alžběto. Alžběto, ahoj!
3: Ahoj, ahoj.
1: Tak Pepíno, ahoj, vítej na lince, jaký máš den?
3: Ale čtvrtek, malej pátek, takže dobrý.
1: Takže dobrý, no tak jo, tak to jsme rádi, třeba to ještě bude lepší. No a na lince číslo dvě máme Honzu, i Honza jde bojovat o bojovníka. Panečku, takováhle hezká slovní říčka, jak se nám to prostě hodí. Honzo, ahoj.
4: Čau.
1: Hele Honzo, my jsme se tě nezeptali, tebe jedinýho ještě dneska, co jsi dělal v roce 2000?
4: Tento den jsem byl třetí den v první třídě, no.
1: Hustý. Hustý! Máme tady dneska hodně jako prvoškoláků, to vlastně.
2: Pravda,
1: no. To je dobrý. Hele, měl jsi velkou jedničku v pololetí, takovou tu obrovskou přes celý vysvědčení?
4: Určitě.
1: My jsme měli ve třídě dva kluky, dva sourozenci, a já je nebudu jmenovat, aby mi zase nepřišlo na Facebooku nějaká zpráva, býval jsem vždycky debil, a ty měli trojku.
2: Ach jo. No,
1: taky teda tak v životě dopadly.
2: Já měl už jenom malý jedničky.
1: Ty jsi jenom malý jedničky?
2: Jo, jsem byl trapný na vesnici.
1: A tak on to zůstalo. Tak jo, tak pojďme na tři otázky z roku 2000. Jak mi budete vidět odpověď, tak křičte vaše jméno. Ano?
4: Ano.
1: Tak jo, takže otázka číslo jedna. Kde se v roce 2000 konaly letní olympijské hry? Dneska jsme se tady o tom bavili, že? Dominik tady četl celý výčet těch zlatých, stříbrných a bronzových medailí. No, tak je to v Austrálii. Chybně, každý vždycky řekne hlavně z toho Austrálie a řekne

0: tohleto jména, víc vám už nemůžu napovědět. A je to chyba, protože to není hlavní město. Kluci.
1: Byl tam uvězněný Nemo, ty vole, tak to nemůžete vědět, přece tohleto město, ne, musíte to říct.
0: Tak
1: Pepino. Z toho má OCD záchvat.
2: Můžeš
0: Pepino, no, řekni.
2: Sydney.
1: Jo.
0: Trošku jsme se to teda vybrečili, viď, ale jo, zaplať pánbůh, je to správná odpověď.
1: Říkala paní učitelka, ty
0: jo, Nemo ti pomohl, jo.
1: Jednička s odřenýma ušima.
0: No to není jednička s odřenýma, to je teda čtyřka s odřenýma ušima. To teda k jedničce má hodně daleko. Tak, otázka číslo 2.
1: Jaký filmový megahit s Russellem Crowem v hlavní roli ovládla kina v roce 2000?
0: No, je to takový zápasnický. Ten, ty, Honza?
1: Co?
2: A vím, Železné srdce.
0: Železné srdce, tak pojďme označit. Grepak. Tak, máme tady kolegyninku.
1: Máme tady
0: Vikaču.
3: Hele, já jsem v tou dobou chodila po houbách, jo, ale není to náhodou Gladiátor.
0: Takže pojďme označit Gladiátora. A to je správně.
1: Jo!
0: Vicky ale nesoutěží, takže jsme...
1: No počkej, jako za tohle to si myslím, že by si Vicky jako ten lístek zasloužila, ale má furt jenom jeden bod.
0: Má jeden bod, ale hlavně Vicky teďka rozhodne, komu ten bod přidá, jestli Pepínovi anebo Honzovi.
3: Ojo, tak Pepíno teďko jeden bod má, ne? Mm-hmm. Tak dáme Honzovi, ať je to napínavý.
1: Že Vicky to
2: dělá. No, tak děkuju.
0: Tak
1: já mám rád tak ty rozstřelový.
0: Takže dobře, obře. Tak jo, tak jdeme na otázku číslo 3.
1: A to normálně se zůzí židle.
0: Tak prosím vás pěkně, otázka číslo 3, to je tak zásadní, jako v matematice je zásadní Pythagorova věta. Otázka číslo 3 je tak zásadní, jako je třeba v zeměpise důležitý hlavní město České republiky. To znamená, na tuhle tu otázku prostě nelze neodpovědět. Ano, takže tady pojďme na to. Jaký model telefonu představila Nokia v roce 2000? Pepín. Prosím?
1: Myslím si, že jsem slyšel Pepína, ale...
0: Tak Pepíno, pojďme na to.
1: Tak Pepíno.
0: 32? Ty jsi tak strašně vedle, jak to jedle, ale jsi blízko.
1: Normálně, Pepíno, mě normálně ukápla slza.
0: Mě taky, protože jsme tady o tom mluvili. Dobrou půl hodinu o tom tady hovoříme, mlho. No.
2: Tak Honza. 32.
0: Teď to říkáš to samý.
1: Pepíno, ty vole.
2: To mě úplně poplantal.
1: Cože, jak vy jste poslouchali celý ráno, ty vole, to je úplně neuvěřitelné.
0: 32, to mi připomíná, já jsem... Jo, dobře.
2: Já to zkusím. No. Nevím, bude to 33.
0: 33, dobře, tak pojďme. Jo!
3: Tak to byly nervy.
1: Co, kdyby to nebyla 33, pak by to byla 34, ale jeli bychom takhle prostě do nekonečna.
0: Jestli nezemřeli, opakuju číslo 32, 10, Féteru, Rádio Spin dodnes. Pepíno, vydrž mi na drátě, Honzo, přejeme krásný den, i láska je v životě důležitá. Tak, měj se pěkně, ahoj, čau.
2: Ahojte.
0: Tak a my si teďka dáme písničku jednu, závěrečnou. To je ta písnička, já jsem o ní říkal, že můj kamarád jednou, to je takový jako macho typ, jo, a on mě jako jednou někde z nějaký jako hospody říkal, tak já tě hodím domů, vzal prostě tenkrát nějaký konektor, připojil mobilní telefon do auta a
1: takže 3,5 mm jack.
0: Jo, 3,5 mm jack, přesně tak, já jsem nevěděl, jak to mám
1: jacky, prostě.
0: To ještě byly jacky. A najednou prostě pustil tohle, jo. A já jsem si říkal, že tak to je teda úplně jako prostě jako mega bizár a tak dál. A zároveň tenhle ten film pro vás může být pozvánkou do kina, protože můj kamarád Šimon Holý teďka natočil film, který se jmenuje Čiko Čeka. A v jednu chvíli tam umírá nějaká postava v tom filmu a ta vnese prostě takový jako přání na smrtelný postel, říká, já bych ještě jednou v životě ráda viděla Helenu Vondráčkovou. A tam dcera té ženy říká, no tak to je teda krávovina prostě a tak dále. A ten syn říká, no tak já to prostě můžu zkusit prostě zahrát a udělat babičce prostě radost, že jsem prostě přijela Helena Vondráčková a je to prostě dobrý. Čeka se to jmenuje.
1: Chodící spoiler nebo jak to je, ty?
0: Jsem placený za to, no.

0: 9 hodin 1 minuta, tak jak ti bylo dneska v roce 2000?
1: Mně bylo jako hrozně hezké, až mi líto, že mi byly jenom 2 roky v té době.
0: No, končí, ježiš, my mám ještě Pepína na drátě, tak Pepíno, prosím tě, vydrž, já jsem na tebe úplně zapomněl.
1: Jde, on tady prostě celou dobu tancuje, ne, ty vole, a Pepíno, ty vole, chudák čeká teďka, Vicky, ty vole,
2: na své drátě. Lístky.
0: Pepíno, promiň, ještě chviličku vydrž na drátě, vrátíme se k tobě. Hele, dvakrát vstoupíš do jedné řeky.
2: Ale v roce 2000 se ještě nikam nespěchalo, jo? To byla vlastně taková jako volná doba.
1: To je pravda, čekáš na to, až tě přepojí.
0: Co se dělala, Vikčo, Mikčo?
2: Hele, já v roce 2000 chodila hodně po houbách, já jsem až ročník 2002, ale ráno jste tady pouštěli Californication.
0: Ale víš, to je hustý, že my tady dneska máme vlastně jakoby takový interval minus 2 a plus 2.
2: Je to... No není to krása.
0: Máme tady to matematiku.
2: Jo, ne, ale chtěla jsem říct, že ten Californication od Red Hot Chili Peppers, co jste tady hráli, což teda bylo z alba, který vyšel v roce 2000, tak jsem jako koukala, jak opravdu ty trendy tehdy vlastně se držely docela dlouho, protože já si pamatuju, že jsem ještě se svýma kamarádkama vlastně v roce 2015 jsem Red Hot Chili Peppers poslouchala a Californication nám hrálo furt.
0: Ježiš, to je super.
2: Jo, ale už jsme to brali jako, že to jsme ty cool. Jo, to už bylo jako...
0: Takhle, v roce 2015 říct o tom, že někdo poslouchá Californication a že je cool a je trendsetter, nevím.
2: Jako bylo to tak prostě. A dneska
1: se asi, ono se to furt vrací, Vicky, to byla možná druhá vlna.
2: Možná byla druhá vlna, ale každopádně koukala jsem, že teď už je v podstatě třetí, že jo, protože oni už mají víc jak jeden milion, bilion.
1: Jeden miliardu.
0: Hele, vracejí se různý věci. Já jsem se včera byl podívat do jednoho řetězce, že bych si koupil nějakou podzimní bundu a teď teda nějakým způsobem prostě frčej bundy, který já jsem jako nesnášel už v době, kdy tady jednou byly a vyhazoval jsem, říkal jsem si, tak já prostě letos asi budu prostě bez podzimní bundy. Takže jenom jsem chtěl říct, že prostě ty věci se vracejí, ale Red Hoti jsou dobrý. Ve srovnání teda s tou paní, která nám teďka skončila naše vysílání. Tak.
2: No na Helenku mi nezahej.
0: To se neboj.
1: Tady máme bífeček, ty vole. To možná místo Edenu bude Clash.
0: Tak jo, dobrý. Takže my se asi rozloučíme, i když my jsme tady měli mashup, byť. Ale...
1: Tak když už jsme nakousli ty Red Hoty.
0: Tak vlastně můžeme říct, že poslední mashupu byly Red Hoti. Tak, Vicky, přejeme ti hezký vysílání. Já jsem se vlastně strašně těšil. Ty jsi včera týzovala na dnešek, jo?
2: Ano.
0: Tak se pustila tohle, říkal jsem si. To je prostě boží. Takže prosím vás pěkně. Dejte si do diářů 8. říjen. 8. říjen je sice druhý čtvrtek měsíci, ale je to prostě taky čtvrtek a téměř první, když druhý. A potkáme se tady zase v nějakém
1: kolikrát veselým já to vyčet, ty vole.
0: No, krása. Vždycky mi to vyčet prostě jisterka dom. No tak jo, tak přejmu vám krásný den. Zítra si užijte Krištofa, doma Viktora a dneska si užijte prostě Vicky. Ta už se vrací zpátky do roku 2026. Já vám jenom ještě řeknu, jaký bylo počasí v roce 2000. Máme štěstí, že klimatická změna je zažehnána, protože v roce 2000 byla předpověď na chlup stejná jako dneska, to znamená odpolední maxima kolem 25 stupňů a bylo slunečno.
2: To je dobře. To je hezký. To bylo prosluněný. To bylo.
0: Tak hezký den, mějte se dobře.
1: Mějte se.

0: Všetky zdravíme, moje meno je Supa.
1: Moje meno je Delik.
0: A práve počúvaš Rádio Spin.
1: A moju reč.
2: Československá scéna Rádio Spin. Yeah. Lidi jsme

Dobrý ráno, od Majku tě ještě jednou zdraví Vicky. Máme čtvrtek 3. srpna, no a svátek má dneska. Ježišmarja, 3. září. Ne, už nemáme srpen, máme září, všichni už jsou ve škole. Tak všichni rodiče si teďkon oddechli, asi se lekli, že se probudili včera. Ne. Dobrý, máme září, jo. Ale svátek má dneska Bronislav, takže Broňo, všechno nejkrásnější k svátku. No a ladíš komunikátor, tak si zavolej taky o svůj track. Čekám tady na to, už za 3 songy je to tady tvoje. No a prosím tě, co dneska probereme, jo. Máme tady barvy aut. Hele, zelený auto, hele, žlutý auto. Hlavně to žlutý auto, to byl teda docela fenomén mýho dětství. To se vždycky vykřikovalo všude na ulici. No tak probereme tyhle barvy. Za mě důležitější než značka je barva. Podle toho já se orientuju, jo. Potom taky probereme třeba pheromone maxing. Víš, co to je? To je novej fenomén, pěkně smrdutej, bych řekla. No a čím to smrdí, no tak to ti povím taky dneska dopoledne v komunikátoru. No a prosím tě, teď se ještě vrhneme na bonžurku s Vicky. Tak dneska jsem se naladila na rok 2000, tady po vzoru Romana a Doma, kteří mě naladili hned z rána. No a do studia jsem si teda vzala starý drátový sluchátka a zavzpomínala jsem na ta léta, kdy poslechnout si trech v uších nebyla vůbec samozřejmost, jo. Protože cestou v tramvaji jsem kroutila drátem a střídavě mi to hrálo, nehrálo, ale šťastně hlásím, drát jsem nakonec 2x zakroutila směrem vlevo, udělala jsem si tam takový smyčky, no a hrálo mi to dokonce v obou uších. Jej! Tak co jinýho jsem samozřejmě v těch uších měla než Radio Spin. Tak díky, že posloucháš, jdeme na to.

Mám chuť na koláče, koláče a potom láče. Napsal jsem chytrý text, vázal ho na koleje, teď čekám na vláček. Ležím a nejsem kreativní, nade mnou na straně zaspí otáček. Vytáhnu, podržím

0: mobilní aplikace.
1: Vicky tady s tebou, treky na přání, takže rozhodně neváhej a taky pošli třeba svoji hlasovku k nám do apky, anebo mi zavolej 210 32 30 30. Každopádně teď už tady mám track přímo od gangbangďáků.
2: Čau Vicky, zdraví tě gangbangďáci, prosím tě, nech zahrát Davidkovi do školy písničku od Beastie Boys Fight for Your Right a pro všechny ostatní, kterým to začalo. Díky, měj se, čau.
1: Díky moc, tak budeme vzpomínat na všechny školáky, držíme palce, ať vám to v té škole odsejpá, no a jdeme si k tomu pustit Fight for Your Right. Díky moc, Radio Spin, hezký den.

Radio Spin, Vicky tady s tebou, právě nám zahráli PSHčka, no a já doufám, že se večer vidíme na koncertě, je to tak už dneska večer ve skateparku na Štvanici, to rozjedou svůj legendární poprázdninový koncert, už je to tady, dneska je ten den, takže já doufám, že máš zakroužkováno v diáři, no a že večer společně zandáme přímo na jejich tracky, tak Big Těšink. No a prosím tě, zároveň teď máme před sebou Separa, ANE, no a potom je to už na tobě, takže už teď vytáčej číslo 210 32 30 30, anebo mi pošli hlasovku, no a já se těším, co si tady teďkon zahrajeme, čtvrtek, malej pátek, tak pojď to tady s náma na Rádiu Spin pořádně rozjet.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, track na přání, no a já už tady mám vzkaz od Petra.
2: Jo, Vicky, tady Petr, tak jestli můžu, tak já bych si dal kapitána a bylo by to, to je to kouzlo, co my dokážeme.
1: A yes, Captain. Dobře, Petře, mám to tady pro tebe, takže hned po dopravě první track, který zazní, bude To je to kouzlo, co my dokážeme. Díky moc, krásný den, no a teď se vrhneme ještě na dopravu. Rychlá doprava na rádiu Spin. Co se týče dálnic, na které rovnou mířím, tak tady máme nehodu na D4, a to na 9. kilometru ve směru na Strakonice v okolí Jíloviště. Pak mířím rovnou do Prahy, protože tady je dneska teda úplně hustá ta doprava. Nehodu máme totiž v ulici Cínovecká a potom taky na Poděbradský. Je tady neprůjezdný pravý pruh. Je to útočný Lehovec směrem na centrum. Je tady nákladák v sobě s osobákem, tak bacha na to. Jinak crash vidím taky na Brněnský, což je příjezd z D1 směrem do centra. Tady taky čekej kolem nějakých 5 minut navíc zatím. Kreš je taky na Rohanském nábřeží a potom v ulici Povltavská směrem na Bubenečský tunel. Tady nám to už taky trošku stojí. Tak jo, tak hlavně dneska opatrně a pokud máš ty nějaký čerstvý info, tak dávej vědět mě a spinnerům 210 32 30 30 anebo pošli hlasovku. Díky moc za to a jedeme.
0: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
3: Spin Radio.
4: Jo, zdraví tě Freeze247 a chtěl bych tě pozvat na Mejdan v Praze Cargo Gallery už tuhle sobotu, kde proběhne premiéra graffiti videa Straight Ism volume 2. Kromě mě vystoupí Marcus Jo, Marast a DJ Huckleberry a další. Lístky najdeš v předprodeji na goa.cz. Akci podporuje Radio Spin. Vidíme se.

0: tam něco jiného, prosím, spíme.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spéry, nejvíc rapu v republice.
3: To je to kouzlo, co my dokážeme, to je to kouzlo, co my dokážeme, to je to kouzlo, co my dokážeme, co my dokážeme. Co mi do... Co mi...

0: když jsem se ptal jako fanoušků, jako co je nejvíc baví, tak říkali, že to je Angels on Earth, taková právě melancholická rocková balada. Mm-hmm. A ona je jako je celkem taková, jako že chytlavá, je tam takový melodický refrén, takže to chápu. A jinak pro mě, já mám teďka radši ty tvrdší věci, takže ta první Ultimate Grave vlastně s Chetou, no asi.
1: Co cover? Jak jsi přemýšlel tentokrát nad coverem?
0: Ten cover jsme fotili vlastně v Litvě, na Hoře Křížů, je to taký poutní místo. Já jsem to vlastně původně chtěl udělat jako nějak, aby to mělo tu stejnou atmosféru, ale trošku jinak, protože vlastně v té době, kdy jsme to fotili, tak bylo v Litvě asi nějakých minus 25 stupňů. Nakonec jsem ale nechtěl dělat jakoby kompromisy, tak jsme tam letěli prostě s fotografem a ještě s kamarádem a fotili jsme to vlastně tady v těch extrémních podmínkách. Ještě jsem měl jako vlastně tričko, mikinu a jako byla to největší zima, co jsem asi zažil, no, jako bylo to krutý. Aspoň teda u nás mám to výhodu, že je to v angličtině a ono je to takový, vlastně si to ani nikdo nevšimne, jako.
1: Svoji nejnovější desku přijde dneska v 7 večer do Spintalku představit Red Z. Těší se na tebe Roman Jakub.

Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou, taky komunikátor, takže ať už seš kdekoliv, nech si rozhodně zahrát ten svůj song. No a pojď to tady s náma pořádně rozpálit. No a co tady společně probereme v příští hoďce, jo? Procházkování, je to tak.

0: Chodíš rád pěšky? Já totiž miluju procházkování. Já se nemůžu nabažit chůze. No a mám tady jednu hvězdu, která se taky nemůže nabažit a která dost překvapila svým krokoměrem, tak by mě zajímalo, kolik kroků dáš za den, protože tahle hvězda, ta to teda jako rozjela takovým způsobem, že já si říkám, že ta snad musela jet metrem nebo tramvají, já nevím, tohle číslo jí totiž fakt nevěřím. No tak teď se jdeme podívat ještě na počasí. Tak jo, jdeme se podívat, jak je venku. Momentálně máme 17 stupňů Celsia v Praze a polojasno ve zbytku republiky, jak by smet. Dneska odpoledne 25 stupňů, polojasno opět, což je paráda. Jedině by mohlo sprchnout na Vysočině, v Plzeňském a v Karlovarském, ale jenom tak jako lehounce, nic velkýho, jo? Tak hlavně se fokusuj tady na to sluníčko. Let's go!
1: Spin Radio.
2: Radio Spin Dash Double. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že zvuk v digitální síti DAB je mnohem lepší, čistší a bez šumu? Zkuste DAB. Vysíláme v něm celoplošně.

Radio Spin a Vicky, no a teď se tady zaměřím na chůzi. Ano, procházkování je za mě fakt nej. Můj nejoblíbenější okruh v Praze je od Hradčanský přes Pražský hrad a Petřín, potom dolů na Újezd a tam to vždycky zakončím zmrzkou. Ano, umím se pochválit a je to teda paráda. No a snažím se dát prostě za den takových pěkných 10 000 kroků, jo? To je nějakých 7,5 kiláků, takzvaně krokem ke zdraví a říkala jsem si, jak jsem dobrá, jako dokážu se i poplácat po rameni, říci jo, snažím se prostě, nohy choděj, ale hřebínek mi srazila jedna hodně známá osobnost a tou osobností je, prosím vás, teď se všichni připravte. Je to Lucka Vondráčková! Jo, jako já to nevěděla doteď, ale prej taky mega ráda chodí pěšky, jo. Tak dobře, je to evidentně žena mnoha talentů, proč ne? Každopádně ona na svých sítích neskutečně zaflexila. Mně spadla brada, protože zazdílela údaj ze svého krokoměru, na kterým bylo, že za jediný den ušla 89 624 kroků. Prosím, jako... Takže nejenže skvělá herečka, zpěvačka, ale i chodkyně. Dobře, tak jo, píšu si. Jako já koukám a nevěřím, tohle asi nebyla úplně procházka po Petříně, kterou provozuju já, anebo jediný, co mě teda napadá, je to, že by teda ten krokoměr měřil i jízdu lanovkou, no a ona jezdila nahoru, dolů. Tak... Asi už bych jenom řekla, že někdo jezdí busem a Lucka jedině pěškobusem. Radio Spin.

0: Check this out.
1: Spin ráno na rádiu Spin.
2: Dneska je 3. září, první čtvrtek měsíce a na rádiu Spin.
3: Zaúřadoval stroj času.
4: Počkej, zastav to.
3: Uf, tak jsme v roce 2000. Co jsi dělal v roce 2000?
2: No, tak já jsem si asi tak kadil do plenek. Byly mi 2 roky.
3: OK, no tak já měl deku a s kamarádkou Jitkou jsme seděli na magistrále na Sokolský a měli jsme tam obrovský piknik.
2: Počkej, piknik?
3: Jo,
2: na magistrále?
3: Jo, jo, jo. V Praze totiž se sešli finančníci z Mezinárodního měnového fondu a se Světové banky. Byl zavřený Nusilák a část magistrály, takže to prostě šlo.
2: A bylo něco, co se jako hodně řešilo v té době?
3: No kromě tady tohoto zasedání, třeba tohle.
5: Se řekne rok 2000, vzpomenu si, jak jsme na Silvestra čekali, jestli bude konec světa. Sociální sítě byly v plenkách nebo neexistovaly, ale i tak se rozšířil totální hoax o tom, že bude Y2K, konec světa, jakmile udeří půlnoc roku 2000. Přežili jsme a jsme tu pořád.
2: Posioutkové. Každopádně konec světla naštěstí nenastal a proto se můžeme vrátit v čase i příště.
3: Dejte si do diářů čtvrtek 8. října ráno. To se přesuneme do nějakého roku, který zažil jak dom, tak já, tak třeba i Krištof.
2: Takže třeba rok 2025.
3: Zlej.
6: Drahý oči na nebesích, jež dal mi jméno Sergej B. Hasl v ulicích je to, co nám vždy ctím. Oni vážně mysleli, že už se nevrátím.

co má si dělat? Že se jí zhoršily známky, paní Nováková, nechci vám nic říkat, ale vaše dcera žije pro párty. Ta holka žije pro párty, směj se teď, breč až pak, život sladký jak cukrovka, sledujeme kouř letět do oblak, když vech, šner se jak tak oba dva.

Ostrava, narozena, vychována, nemíním se stěhovat. Dvě čezety na doma, v případ, že bys chtěl náletět. Dva duffel bagy plné peněz, kdybych někdy krachoval. Vyjel

0: na rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Vicky tady s tebou, pokračujeme dál v trecích na přání, tak rozhodně neváhej a taky si zavolej o ten svůj, ať si pořádně tady zpříjemníme ten čtvrtek, protože zítra už pátek a pak už víkend, takže pojďme tady ještě to pořádně rozjet v tom našem komunikátoru. No a já už tady mám teďkon vzkaz od Johnnyho.
2: Ahoj Vicky, prosím tě, mohla bys mi tam zahrát Vladimíra 518 Jdu hloub, jdu dolů. A bude to pro tebe do studia, bude to pro všechny spinery a spinérky a pro mě samozřejmě, abych zvládnul opravit peremní auto.
1: Díky moc, Johnny. Tyjo, já musím říct, že tenhle track mám vážně hodně ráda. Jdu dolů, je takový zadumaný. No a já tím pádem věřím tomu, že ty to v tom autě mega vydumáš a zvládneš to opravit. Držím palce a pouštím ti k tomu tvůj track Radio Spin.

0: Radio Spin, Vicky tady s tebou, no a právě teď si slyšel Shaggyho In The Summertime. Já musím říct, že se tady úplně usmívám, mega moc se usmívám. A víš proč? Protože já jsem si říkala, tyjo, tenhle ten track, ten mi připomíná hrozně dětství, to je tak nostalgický pro mě. A je to kvůli tomu, že tenhle ten track se objevil ve filmu Flipper z roku 96, no a v češtině ho můžeš znát jako Delphine Philip. Hlavní roli tam hraje Elijah Wood, což je vlastně v Pánovi prstenů Frodo Pytlík, jo. Já jsem to milovala jako dítě, tenhle film. V hlavní roli je tam právě Elijah plus Delphine a celý se to odehrává na pláži, je to krásný příběh. Takže pokud máš malé děti a chceš, aby se z nich stali milovníci Pána prstenů, tak na tomhle je odchovej. Nejdřív ať se podívají na mladýho Elijah Wooda a potom ať pokračují na Pána prstenů. Já jsem úplně nadšená. Tak teď tady cítím takový jako vážně hodně summer vibes ještě. Tak já se těším na to, co mi tady necháš zahrát. Rozhodně se ozvi na čísle 210 32 30 30, anebo pošli hlasovku, když už jsme tady takhle v tom přímořském světě, tak třeba tady někdo něco nechá zahrát z příběhu žraloka, já nevím, nechám se překvapit. No teď si dáme ještě, bych tě ráda připomněla, že máme Afterwork Summer Affair, takže rozhodně mrkni na to, teďkon máme nejbližší akci 28. Jo, 28. už proběhlo, že? Ty bláho, už máme 4. OK, dneska je 3., zítra je 4. Karlovy Vary. Zítra v Karlových Varech v lékárně Café bude tam za DJ setem Orion, Double J a taky Ners, takže zahrajou ti úplný pecky. Přijď tam, dej si něco dobrýho k jídlu, něco dobrýho k pití. No a ty bláho, jako užívej akci, která je zadarmo a navíc taky Oriona. Jo, dneska ho máme my tady v Praze, no a zítra ho ty můžeš mít v Karlových Varech. Tak úplná pecka, pokud se chceš podívat na další termíny, který tady tahle ta skvělá akce má, no tak rozhodně mrkni na stránky Rádia Spin. Teď ještě doprava. Rychlá doprava na Rádiu Spin, opravdu rychlá. Mířím rovnou na dálnice, tady je nehoda na D2 na 2. kilometru ve směru na Brno. Je tady nehoda náklaďáku, a to v Modřicích. Kreš je taky na D8, a to na 2. kilometru ve směru na Prahu, to znamená přímo při příjezdu. Pozor, je tady taky překážka na vozovce, nehoda je v Březině vsi. Teď už jsem v samotné Praze, tady máme kreš v ulici k Barandovu, je tady v sobě náklaďák a osobák. To rozhodně čekej, je to směrem z centra, tuhle tu nehodu na křižovatce Wassermanova. Kreš je taky na Hořejším nábřeží v ulici Drnovská a v ulici Americká. Tak hlavně opatrně, a pokud ty máš info, dávej vědět mě i spinnerům. Díky za to a jedeme.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin. Spin Radio.
2: Dámy a pánové, After War Contour je kontrolu.

0: V jiných zastávkách se na vás budou těšit také speciality od restaurace Jemenko. V Praze na náměstí Jiřího z Poděbrad v obchodě Never Enough. Vstup zdarma. Mediálním partnerem je Radio Spin.
1: Radio Spin vítá všechny spinnery z Berouna.

0: jsme Rádio Spin.
1: Ahoj, tady je Orion z PSH. Zveme vás na náš největší letní pražský koncert přímo v Mystic Skateparku na Štvanici. Ve čtvrtek 3. 9.

0: Ten, co pomohl ti vstát, ti teď může jít po nohou.
1: Pusám něco jiného, prosím, Spine.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
3: Rádio Spine.

0: aplikace.
1: Vicky tady s tebou, další track na přání a Spinnere. Po tomhle tracku už to bude úplně na tobě, mám tady teďka volno, takže budu se těšit, že zavoláš a necháš nám zahrát nějaký skvělej track taky na příští hoďku, protože teď tady máme Market, která si nechá zahrát.
2: Ahoj, tady Market, já bych chtěla zahrát písničku od Snoop Dogga a The Doors. Děkuju pro všechny spinnery a spinnerky.
1: Jasnačka, no tak na krásný den dáme si Riders on the Storm, Radio Spin.
3: Vicky, pojď to na tom Spinu rozpálit. Pojď.
0: Ladíš Radio Spin
4: a komunikátor s Vicky.

0: píše Radio Spin u Majku, tady s tebou Vicky. No a v téhle hoďce jsem ti dala vědět, že Lucka Vondráčková, když vyjde na procházku, tak to teda není jenom kolem bloku, ale je to tak jako krůček ke krůčku a najednou je z toho 89 624 kroků. Jo, je to 55 necelých 56 kilometrů. Spočítáno za tebe, nemáš zač. No tak musím říct pro všechny, koho z toho teď rozbolely nohy jako mě, mám tady dobrou zprávu. V příští hoďce se přesuneme k autům. Budeme řešit barvu aut. Mě mega zajímá teda, spinere, jestli vůbec dáš na barvu auta. Je to pro tebe důležitý? Jakou máš barvu auta a opravdu, když si ho kupoval, bylo tohle nějaké rozhodující kritérium? O barvě aut si povíme v příští hoďce, protože tady proběhnul jeden speciální sraz škodovek. No a s jakou barvou, tak to ti povím za tři treky. Teď ještě počasí. Mrkneme spolu, jak je venku. Venku je nádherně. A to mám radost. Máme 19 stupňů Celsia v Praze, polojasno ve zbytku republiky až 21 stupňů, dnešní maxima 26, čekej převážně zataženo, no a na západě i místy přehánky. Tak jedeme dál.
1: Spin Radio.
2: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkokrytý. Máme rychle vyřízený objednávky, krátké dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytí. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S kohoutem logo.
3: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce.

Geotherm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Protherm.cz

Rádio Spin a Vicky tady s tebou. No a teď se jdeme vrhnout na auta. No a hlavně na barvu laku. Za mě hlavně, že kapota je pěkná. No a co je pod kapotou? No, tak to je mi upřímně fuk. Hlavně ať to jede a ať můžu dělat na silnici parádu. No a co se týče hesla tohoto, tak to podle mě razí taky majitelé Fabii. Ty měli totiž první zatím teda neofiko sraz. Na jednom parkovišti se totiž sjeli fabky speciální barvy. Pistáciové. Takže pokud máš rád pistáciovou zmrzku, tak buď teď na Sicílii, anebo si pohlídej příští sraz. Akce se příznačně jmenovala Sraz nejodpornějších vozů Škoda Fabia. Teda takhle, s tímhle si dovolím nesouhlasit, mně se teda ta zelená na nich líbí. Pokud nevíš, o jaký barvě mluvím, je to taková ta hodně oldschoolová, pistáciová, no dříve se jí říkalo zelená fantazy. A je to opravdu fantasmagorie. V tomhle tom srazu měl největší shoutout zelený sedan, takže rozhodně si na to mrkni. No a mě by teďkon zajímalo, jestli je pro tebe důležitý, jakou barvu má auto. Jo, protože za mě je to opravdu to nejdůležitější. Já hlavně vím, že když přijdu na parkoviště, tak najít to svoje auto je fakt velký problém. Takže já bych si dala podle mě nějaký pruhovaný. Hele, já bych byla podle mě jako na safari, vidím to na zebru. Takovou tu jako bílý auto s černýma pruhama. A je to dobrý, dokonce mi to bude odhánět i mouchy. Tak co ty, dávej mi vědět, Radio Spin.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: New Spin.
1: Vicky tady s tebou, další triky na přání, no a já tentokrát tady mám vzkaz od Dana. Mimo jiné samozřejmě řešíme taky barvu auta a to, jakou by sis ty nechal dát na auto, respektive je to pro tebe důležitý a případně jakou barvu by si zvolil.
2: Tak bude to pro všechny spinnery z Hradce Králové, buď na lesby a gejové podle Pavly Springrové a zahrajem si non-fiction Simon Says a na barvě auta nezáleží.
1: Aha, dobře, na barvě auta nezáleží, to je hezký, na druhou stranu si říkám, že opravdu jsou tady nějaké praktičtější barvy, které třeba pomáhají právě auto rozpoznat na parkovišti, anebo říkala jsem si, tyjo, bílý auto, uf, tyjo, to je docela nevýhodný, takhle když ti potom na to lítají ty mušky, tak to je potom na tom takovej nepořádek a teď to všichni vidějí a ty furt musíš chodit do té myčky, no... Myslím si, že je tady lepší a horší barva na auto. Každopádně Springle tomu nerozumím, ale jdeme si dát Simon Says. Podle Dana na barvě auta nezáleží. Radio Spin.

Je noc 7. září 1996. Jsme v Las Vegas. Právě skončil zápas Mikea Tysona. Před návštěvou klubu se ještě staví v hotelu. Tam vidí rvačku, zapojí se do ní. A následně odchází z hotelu pryč. Noc chce strávit s přáteli ve svým oblíbeným klubu. Na rohu ulic Flamengo a Koval se stane něco, s čím nepočítal. Zastavuje bílý Cadillac. Dostane 4 rány a po několika dnech v nemocnici umírá. Další hudební víkend je tady a na rádiu Spin ho s tebou stráví Tupac. Tupac, legenda klasického hip-hopu.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionů. Nehoda je v Českých Budějovicích v ulici Piaristická a potom taky v Hradci Králové na Gočárově třídě. Teď už mířím na dálnice, tady máme nehodu na D1 na 190. kilometru ve směru na Ostravu a to v okolí Ostopovic. No a pozor, teď už se přesouváme do Prahy, no a tady je stále kompletně uzavřená Cínovecká ulice směrem na Prahu. Došlo tady totiž k vážný nehodě dvou nákladňáků. Bavíme se tady o příjezdu z D8, stojí to tady už od odolený vody, no a předpokládané zdržení je tady psaný už přes hodinu, spíš ke 2 hodinám, nějakých 108 minut navíc, takže pokud můžeš, tak prosím tě odboč někde dřív, protože od odolený vody už se nedostaneš vlastně z té dálnice a budeš tam seklej ještě nějakou chvíli. Jinak koukám, že tady máme crash taky na Vodičkově v centru, potom v ulici Růžová a taky u Sadů, no tak bacha na to, hlavně opatrně. A pokud ty máš nějaký čerstvý info, tak rozhodně neváhej a dávej vědět mě a Spinnerům, a to na čísle 210 32 30 30 anebo pošli hlasovku. Díky za to.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Spin. Spin Radio.

0: než zaduní bass.
1: Rádio Spin, Vicky tady s tebou a taky samozřejmě komunikátor, takže teď je to tady na tobě, aby si mi zavolal a řekl, co zahraje dalšího. Takže rozhodně neváhej a vytáčej číslo 210 32 30 30. Už se tady na tebe těším, před náma je teďkon Started od Iggy Azalea, no a potom už je to samozřejmě tvoje. Takže ať už seš momentálně v kanclu a říkáš si, už ať je pátek, zrychlíme to tady tím songem, a nebo seš právě v autě a seš třeba v nějaké frontě, protože zrovna dneska nám Praha dost stojí, tak rozhodně jsem tady pro tebe a ostatní spineři taky, tak pojď nám to tady zpříjemnit a zahrajeme spolu. Radio Spin.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, tracky na přání, no a na drátě teďka už Tadeáš. Čau Tadeáši.
2: Zdravím všechny posluchače.
1: Díky, prosím tě. Tadeáši, odkud nás posloucháš?
2: Z Jaroměře. Mm-hmm. V práci zrovna.
1: Aha, a co pracuješ?
2: No, dělám tady na expedici.
1: Jo, takhle. Takže přitom nás vlastně, že jo, ruce zaměstnáš a můžeš u toho i poslouchat.
2: Přesně tak. Potancovávám si tady ve skladu.
1: Tak to je úplná pecka. No tak to mám radost. To v tom případě teda, co ti teďkon můžu pustit, aby si mohl ještě zase si hejbnout bokem?
2: No, rád bych si poslech Hits from the Bong od Cypress Hill.
1: Skvělý, hele, mám to tady pro tebe. Tenhle ten track mám hodně ráda. Hits from the Bong. A pro koho to budeme hrát?
2: Pro všechny moje kolegy tady v práci.
1: No tak skvělý, dobře, takže zdravíme do Jaroměře tebe, všechny tvoje kolegy, ať vám jde práce od ruky a pouštím Cypress Hill. Měj se krásně, ahoj.
2: Taky děkuju.
1: Díky, Radio Spin.

0: Posloucháš Rádio Spin, Vicky tady s tebou. Samozřejmě i v příští hoďce tady hraju podle tebe tracky na přání, takže rozhodně neváhej a volej, mám tady stále místo, samozřejmě i pro tvůj track. Takže 210 32 30 30 anebo mi pošli hlasovku, kontroluju to tady, aby to potom mohlo zaznít v éteru co nejdřív. Tak díky moc, no a co spolu probereme, prosím tě, v příští hoďce? Podíváme se na jeden takovej fenomén, který trošku smrdí. Pheromone maxing. O co přesně se jedná, no tak to se dozvíš už za tři tracky. Já ti říkám, nic moc líbivýho to teda není. Teď se ještě společně podíváme na to, jaký máme venku počasí, šupity dupity. No ty bláho, koukám na to, momentálně v Praze nějakých pěkných 20 stupňů Celsia a polojasno, ve zbytku republiky jak by smet. Odpoledne teploty až 26 a čekej, že na západě možná lehce sprchne. Když se podívám ještě na zítřek, tak tady už máme teploty dokonce 30 stupňů, ty bláho. Takže to vypadá, že nakonec se nám ozývá ještě takovéto zářijové poslední babí léto. Tak pojďme si to tady společně užít.
1: Spin Radio.
2: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkokrytý. Máme rychle vyřízený objednávky, krátké dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytí. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S kohoutem logo.
3: Jo, zdraví tě Freeze 24/7 a chtěl bych tě pozvat na Mejdan v Praze Cargo Gallery už tuhle sobotu, kde proběhne premiéra graffiti videa Straight Ism volume 2. Kromě mě vystoupí Marcus Jou, Marast a DJ Huckleberry a další. Lístky najdeš v předprodeji na goa.cz. Akci podporuje Radio Spin. Vidíme se.
4: Říká se, že největší

krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Moravském Krasu, přesvědčíte se, že je to pravda. Sloupsko-Šošůvské, Balcarka, Kateřinská, Výpustek a samozřejmě Punkevní. Už nehledejte tip na výlet. Podívejte se na caves.cz, psáno caves.cz.

0: taky Vicky. No a teď teda se tady musíme vrátit k jedné důležité věci. Dámy a pánové, spinnerky a spinneři, rozmohl se nám tady takový nešvar. Internet ovládl nový trend pheromone maxing. Pheromone maxing, kdo by nevěděl teda, je zaručený recept pro muže, jak oslnit ženy, jo. Zapomeň na drahý fáro, žádný kočkolap už není třeba. Prej stačí, aby se týden nemil a ženy ti budou padat k nohám. Jo, asi tím smradem, ne? Jinak si to teda nedokážu docela vysvětlit.
1: Smrdí, toto smrdí.
0: Jo, říkají to i skřítci. Takže prosím tě, čím víc muž smrdí, tím víc žen se na něj lepí. Jako za mě fuj. A dokonce někteří muži jdou tak daleko, že prý pijou svoji vlastní moč, která má zase uvolňovat asi nějaké feromony, které mají lákat další a další ženy. Prosím vás, pánové, zastavte to. Tenhle feromon maxing musel podle mě vymyslet nějaký, já nevím, jedině nějaký velký mega smraďoch a zároveň teda taky nechuťák, jo. Takže muž, který se podle mě nechtěl sprchovat a z uší mu rostou brambory, ten to vymyslel. Hele, říkám ti, tenhle trend rozhodně nevymyslela žádná žena. Hele, úplně vidím, jak říká partnerka partnerovi, jo. To si představ. Ne, miláčku, ten deodorant si neber, nech vyniknout svůj přirozený tělesný pach, jen ať cítím pořádně ten cibulový odér. Chci tě dřív cítit, než vidět. No a samozřejmě, že do práce jsem ti dala ten jablečný džus. Mrk, mrk. Připomínáš mi moji nejoblíbenější polévku, cibulačku. Tak běž, ty můj smraďošku. Radio Spin.

0: mobilní aplikace.
1: Vicky tady s tebou, tracky na přání. Já tady mám teďkon vzkaz od Fandy, který ale píše: sorry za hluk, sedím v sekačce a seču příkopy. No tak schválně, jestli něco uslyšíme.
2: Tady jsem celá rád, když si poslechnul ruka a brýkce, jestli tam máš něco, alfa, prací v tripu. Kdyby ne, tak cokoliv jiného, od ruka nebo brýkce. Díky, tady.
1: Tak prosím tě, musím říct, že slyšet to sice bylo špatně, ale na druhou stranu, Fando, cením, že sečeš příkopy. Vidíte, buďte jako Fanda a budete potom vonět jako čerstvě posečená louka, jo? Takže Fanda, věřím, že určitě voní. No a k tomu ti pustím teda Dušana Vlka, poslechla jsem a dáme si dobrýho chlapče. Tak jdeme na to, Radio Spin, ať ti to seče.
3: Mně je jedno, co si myslíš, možno to raz zjistíš. Nie som jak vy taký istý, nikdy som ne...

0: Rádio Spin, Vicky tady s tebou. No a já tady s tebou v téhletý hoďce probírala feromon maxing, takovej nešvar trend, který se nám tady teďkon začal rozlézat po internetu a někteří pánové se toho chytli. No a já jsem tady vlastně ukázala všem posluchačům to nadšení těch žen, jak budou šťastní, až doma budou mít toho svýho smraďoška, jaký to bude bezvadný, jak je to bude přitahovat. No a Michal na to reagoval.
1: Vicky, ne, Vicky, to mi nedělej, prý chci tě dřív cítit, než vidět drahoušku, no. Já to skoro poslal do svodidel, tohle mi nedělej.
0: Ty bláho, Michale, tak to, abych se teda krotila, odteď už to budou jenom suché zprávy, prosím tě, už žádný feromone maxing, prostě tenhle ten smrad už zavírám. Právě jsem to tady nastříkala, všechno tady voní. Pánové, radši preventivně, taky si hoďte trošičku toho deodorantu do podpaží. No a Michale, jsem ráda, že tě teď nemusím hlásit v naší dopravě. Rychlá doprava na rádiu Spin. Co se týče regionu, nehodu máme v Mladé Boleslavi v ulici Ptáčka. Je to docela velký tah, tak bacha na to. Co se týče dálnic, tak stále nám stojí Cínovecká z D8 směrem do centra. Momentálně je tam zdržení nějakých 23 minut. Byla tam nehoda dvou nákladňáků. No a teď už jsem v samotné Praze. Tady máme kreš na pražském městském okruhu na 3. kilometru ve směru na Ruzině D7 v okolí Zlatníků a Hodkovic. Kreš je taky v ulici Karlovarská a potom v ulici Svornosti. Mám pocit, že tam je tramvaj, tak opatrně tam. Tohle je zatím ode mě z dopravy vše a pokud ty máš nějaký info, tak rozhodně neváhej a zavolej 210 32 30 30 anebo pošli hlasovku. Díky za to a hlavně opatrně.
2: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Spin.
3: Spin Radio.

0: Mediálním partnerem je Rádio Spin.
1: Ahoj, tady je Orion z PSH. Zveme vás na náš největší letní pražský koncert přímo v Mystic Skateparku na Štvanici. Ve čtvrtek 3. 9.

0: Talk.
1: Když jsem se ptal jako fanoušků, jako co je nejvíc baví, tak říkali, že to je Angels on Earth, taková právě melancholická rocková balada. Mm-hmm. A ona je jako celkem taková jakože chytlavá, je tam takový melodický refren, takže to chápu. A jinak pro mě, já mám teďka radši ty tvrdší věci, takže ta první Ultimate Grave vlastně s Chetou, no asi.
2: Co cover? Jak jsi přemýšlel tentokrát nad coverem?
1: Ten cover jsme fotili vlastně v Litvě, na Hoře Křížů, je to taký poutní místo. Já jsem to vlastně původně chtěl udělat jako nějak, aby to mělo tu stejnou atmosféru, ale trošku jinak, protože vlastně v té době, kdy jsme to fotili, tak bylo v Litvě asi nějakých minus 25 stupňů. Nakonec jsem ale nechtěl dělat jakoby kompromisy, tak jsme tam letěli prostě s fotografem a ještě s kamarádem a fotili jsme to vlastně tady v těch extrémních podmínkách. Že jsem měl jako vlastně tričko, mikinu a jako byla to největší zima, co jsem asi zažil, no, jako bylo to krutý. Aspoň teda u nás mám to výhodu, že je to v angličtině a ono je to takový, vlastně si to ani nikdo nevšimne, jako.
2: Svoji nejnovější desku přijde dneska v 7 večer do Spintolku představit Red Z. Těší se na tebe Roman Jakub.

0: jsou levý. Přetřevý táta to neví.
1: Kurva, kluci, předrážejte to!
2: Já to předražím,
3: co to je? To je předražená. To je jako dražer, nebo co? Dražba na parku.

Rádio Spin, Vicky tady s tebou. No a teď můžeš chytnout normálně tady příležitost, zapače si, protože před náma je Red Z, No More Tears in Heaven, no a hned potom je to na tobě, takže věřím, že už teď bereš telefon do ručky a už to tam klikáš, 210 32 30 30, dovoláš se mi, no a já ti tady potom pustím track podle tebe. Tak pojď, už máme v podstatě skoro jednu hodinu odpoledne, už jsme se přehoupli, už jsme vlastně za půlkou dnešního dne, tak pojďme si tady dodat další energii, teď už Red Z, no a potom Spinere, je to na tobě, takže jeden track a ty, Radio Spin, let's go!

0: Rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Vicky tady s tebou, další triky na přání, tak prosím tě neváhej, protože speciálně dneska máme komunikátor až do dvou, takže ani v příští hoďce se s tebou ještě neloučím a budeš mít možnost nechat si něco zahrát pro sebe. No a prosím tě, mám tady už teďkon vzkaz, a to od Ondry.
2: Ahoj, pusti si tam nějakou hudbu, kterou chceš ty, podle tebe, a posílám to tobě do éteru a mojim rodičům. Ahoj.
1: Ondro, tak ty mi děláš radost, díky moc. Já jsem se rozhodla, že to tady rozproudíme, protože přece jen je čtvrtek, ještě před náma zítra pátek, tak abyste mi tady spineři neusnuli, tak dávám No Sleep Gang, Radio Spin. Kolik je hodin?

0: slovo.
1: Radio Spin, Vicky tady s tebou. No a před náma poslední hoďka komunikátorů, kde si můžeš nechat zahrát svůj song. Tak prosím tě, neváhej a ozvi se, buď zavolej, anebo pošli hlasovku. Jsem tady ready a připravená na tvoje tracky a zahráti. Let's go DJ party. No a prosím tě, v poslední hoďce se podíváme na přátele. Ano, jak slyšíš, tohle je znělka z legendárního seriálu, který teda miluju. Je to opravdu pro mě nostalgie, je to parta přátel, která mě doprovázela mým dospíváním a vlastně vždycky, když mi bylo špatně, nebo když mi bylo hezky, nebo jsem byla sama doma, nebo jsem byla i s přáteli, tak k tomu hrál právě tenhle seriál Friends. Se všema jsem to tam zažila jako fakt krásný. Zažila jsem spoustu krásných let s nima. No a teďkon nově bude prosím tě dokument o jednom z herců právě z tohohle seriálu. O koho se jedná, tak to ti povím samozřejmě už za 3 tracky. Včetně samozřejmě toho, kdy bude premča tohohle z toho dokumentu. Teď už jenom počasí. Řeknu ti, jak je venku, tak momentálně máme 21 stupňů Celsia v Praze a zataženo ve zbytku republiky až 24. No a když se kouknu po zbytku republiky, tak odpoledne bude nějakých 26, na západě čekají přehánky, no a zítra bude až 30 stupňů, je to tak, léto bude ještě naposledy létovat.
2: Spin Radio.
3: Radio Spin, dnes dabou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že digitální vysílače jsou energeticky míň náročný, takže jejich provoz je vlídnější k životnímu prostředí?

Radio Spin s tebou Vicky a taky poslední hoďka komunikátoru. No a mám tady pro tebe teď televizní tip. Netflix totiž natočil třídílný dokument o herci Matthew Perrym, který ho můžeš znát z legendárního seriálu jako Chandlera Binga. Je to tak, tady si ho úplně pamatuju, jak tam skáče kolem toho gauče, tam je takový veselý a ještě docela dost mladý teda, tak takhle já si ho pamatuju, takhle já ho mám vlastně zafixovanýho, no a vlastně bavíme se tady o seriálu Přátelé. No tyjo, a já teda musím říct, že Chandler je moje nejoblíbenější postava, je prostě vtipně ironický, ale přitom sympaťák, no a přesně takový byl i herec Matthew Perry, který nás teda bohužel opustil ve svých 54 letech. Rest in peace. No a právě teď na podzim tu budou 3 roky od jeho smrti, které uplynou. No a minisérie od Netflixu má tedy dorazit na streamovací službu už teď 27. října. Tak dozvíme se mimo jiné, jak se k postavě Chandlera vůbec dostal. Budou tam archivní záběry, no a taky rozhovory s blízkými, kteří ho znali nejlíp. Rozhodně řeč bude taky o jeho otevřeném boji se závislostí a taky o jeho snaze pomáhat druhým. Což si opravdu přál mnohem víc, než vlastně tu slávu. No, tak já bych řekla, že to je jenom takový připomenutí se, že pokud máš ve svém okruhu někoho, kdo třeba právě s něčím bojuje stejně jako Matthew Perry, tak je potřeba o tom mluvit, buď tomu člověku oporou, a pokud sám ty se v něčem takovém třeba teďkon pohybuješ, tak vždycky je tady pomoc, můžeš se ozvat na krizové linky a oni pomůžou. Takže já vím, že rozhodně tenhle s tou minisérií si nenechám ujít. Radio Spin.

0: odhadoval stroj času.
1: Počkej, zastav to, tyhle,
2: počkej.
0: Uf, tak jsme v roce 2000. Co jsi dělal v roce 2000?
2: No, tak já jsem si asi tak kadil do plenek. Byly mi 2 roky.
0: OK, no tak já měl deku a s kamarádkou Jitkou jsme seděli na magistrále na Sokolský a měli jsme tam obrovský piknik.
2: Počkej, piknik?
0: Jo,
2: na magistrále?
0: Jo, jo, jo. V Praze totiž se sešli finančníci z Mezinárodního měnového fondu a se Světové banky. Byl zavřený Nusilák a část magistrály, takže to prostě šlo.
2: A bylo něco, co se jako hodně řešilo v té době?
0: No kromě tady tohoto zasedání, třeba tohle.
3: Se řekne rok 2000, vzpomenu si, jak jsme na Silvestra čekali, jestli bude konec světa. Sociální sítě byly v plenkách nebo neexistovaly, ale i tak se rozšířil totální hoax o tom, že bude Y2K, konec světa, jakmile udeří půlnoc roku 2000. Přežili jsme a jsme tu pořád.
2: Posejoutkové. Každopádně konec světla naštěstí nenastal a proto se můžeme vrátit v čase i příště.
0: Dejte si do diářů čtvrtek 8. října ráno. To se přesuneme do nějakého roku, který zažil jak dom, tak já, tak třeba i Krištof.
2: Takže třeba rok 2025.
0: Zlej.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, samozřejmě, že taky tracky na přání. No a já tady mám dalšího spinera, který se mi před chviličkou představil a já jsem byla jako, prosím tě ještě jednou, jakže se jmenuješ? Je to Franta nebo Fanda? A Fanda řekl, já jsem Fanda jako Fantomas. A já jsem řekla, aha, tak to je super, takže prosím tě, Fando Fantomasi, co si necháme zahrát?
2: Ahoj, ahoj, tady Fanda, já bych chtěl dát zahrát něco od Indy Avejč, Můj svět, pro tebe a pro mě. Moderátorku, děkuju, krásný den.
1: Počkej, Fantomasi, Fando, ty jsi se vysmál tomu, že jsem moderátorka? Ale musí to být prostě dobrá nálada sebou, díky, mám to tady, Můj svět, a jdeme hrát Radio Spin.

0: 3.
1: Rychlá doprava na rádiu Spin. Co se týče regionů, tak nehodu máme tady v Kladně v ulici Americká. Dál mířím na dálnice, ty teď vypadají průjezdně, teda až samozřejmě stále na D8 při příjezdu do Prahy. Tady je totiž na Cínovecké nehoda, srazily se tady dva nákladňáky, tak opatrně momentální zdržení kolem Odolené vody je nějakých 15 minut. Teď už mířím přímo do Prahy a tady máme nově nehodu v Bubenečském tunelu. Je to směrem do Troji, no a jsou tady v sobě dva osobáky se sanitkou, tak opatrně. Jinak vidím taky crash v ulici Dělnická, no a zdržení čekají na Strakonický směrem na Pražský městský okruh, tady je to nějakých 10 minut navíc. To je zatím ode mě z dopravy vše a pokud ty máš nějaký info, rozhodně dávej vědět 210 32 30 30 anebo pošli hlasovku. Díky moc a hlavně opatrně.
2: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Spin.
3: Spin Radio.
2: Radio Spin.

0: jsme Rádio Spin. Československý underground.
1: Paskvil 2026, Rádio Spin. Yeah.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou a další track na přání, no a mám tady teď na drátě taky Honzu. Ahoj Honzo.
2: Ahoj.
1: Čau, hele, tak ty už máš čtvrtek, vlastně tvůj, kolikátý je to teda školní den teďkon? Třetí školní den, tak jak to zatím užíváš?
2: No, tak zatím to je v pohodě.
1: Zatím je to v pohodě. No tak držím palce, aby to bylo takhle v pohodě i po zbytek školního roku, povíme si za pár měsíců, ale věřím, hele, bude to cajk. No a co si teďko necháš zahrát na dobrý odpoledne?
2: No tak jednu balkónovku od Resta.
1: Jasnačka, hele, mám to tady pro tebe. Resta máš rád?
2: Jo,
1: ale přímo tohle ten track teda nejradši.
2: Mhm.
1: Takže jo. Budu hrát pro tebe, no a pro koho ještě?
2: No tak asi pro kamarády.
1: Super, tak jo, tak pro tebe a pro tvoje kámoše mám tady balkónovku. Měj se krásně, ahoj.
2: Ahoj.
1: Čau, Radio Spin.
0: Dash.

0: Posloucháš Rádio Spin, Vicky tady s tebou. Ahoj Zuzko, vítám tě.
1: Ahoj.
0: Prosím tě, nám tady pomaličku končí, jak je to komunikátor vlastně.
1: Ano.
0: A teď nastupuješ ty.
1: Já budu mít dva v jednom, já budu mít Spin Extra, Spin na štra. Ne, chill na spinu, chill na spinu.
0: Jo, bude to chill a bude to extra, všechno
1: ano,
0: to bude
1: ano.
0: Na spinu.
1: Nezbavíte se mě teďka po dobu 5 hodin.
0: Je to krásný, tak spineři byli teďkon se mnou 5 hodin, takže teď to předávám, je to 50-50, takzvaně. Takže dneska máte takový jako ženský dopoledno-odpolední éter vlastně, spineři.
1: Přesně tak, a nebojte, já dodržím obě soutěže. Já už jsem na to úplně ready tady. Nebudu se tady bavit o jako módě.
0: Už nebude runway, jo?
1: Mm-mm.
0: Ale dobře, tak když teda tady zabrousíme tak jako napůl do takové jako módy,
1: ano.
0: Tak já jsem dneska řešila, prosím tě, laky na auta, jo? Jako barvu aut. Mm-hmm. Mě by jako zajímalo, jestli je pro tebe důležitější, co je pod kapotou, anebo co je na kapotě.
1: Tak rozhodně, co je na kapotě, že jo? Mm. Tak jsme holky.
0: Děkuju, že v tom nejsem sama.
1: Ale nudný jsou za mě bílý, černý, stříbrný a všechno ostatní až na cihlovou
0: ano.
1: Je fajn.
0: Jo, znáš cihlový auto, jo?
1: No, jako taková ta hnusná oranžová.
0: Já vím, co myslíš.
1: No to tak fakt není hezký, jako. To fakt jako je takový ala popelář, ale není to dobrý, no.
0: Prostě. Ale je to vlastně jakoby popelář, který ale není hezký. Mně se líbí popelářská auta, protože to je taková ta svítivá oranžová. Jo,
1: já bych hlavně chtěla jako se tam svést v tom popelářském, ne v tom, ale jako na tom stupínku, víš?
0: Jo, na tom popelářském autě. Hele, tak možná, jestli nás někdo teďko slyší z městských služeb, tak tady Zuzka má jednu poptávku.
1: Dětský sen.
0: Ano, takže já to tady teďko připínám tady na naši pomyslnou nástěnku. No a můžete se Zuzce ozvat.
1: Děkuji.
0: Chci potom vědět, jak to dopadne. No dobře, takže něco jiného, cokoliv, jasně. Já jsem říkala, že bych chtěla rozhodně jako zebru.
1: Jo.
0: Já bych chtěla jako zebrovaný auto, protože ono je to chytrý. Za prvý... Máš to jako černobílý a teď nevíš, jestli jako bílý s černýma nebo černý s bílýma pruhama. No ale hlavně je to fajn, vyhýbají se ti všichni hmyzáci.
1: Fakt?
0: Nemusíš tak často jako podle mě chodit do myčky. No tak zebry to tak mají, oni mají tyhle pruhy kvůli tomu, aby odháněli hmyz.
1: A myslíš, že to funguje i na ty auta, jo?
0: No já si myslím, že to je o tom vzoru.
1: Aha.
0: Nebo já teda nevím. No minimálně vím, že jako pod kapotou bych tím pádem neměla prostě 50 koní, ale měla bych tam zebry.
1: A tak to je cool, ale tak pozor.
0: Děkuji.
1: Mít zebry pod kapotou, to budeš první.
0: Jo, minimálně tady v České republice a já se toho nebojím. Tak prosím tě, Zuzko, na co se teďka můžeme těšit v příští hoďce nejbližší?
1: Ano, budeme mít hádanku 3 v 1, která bude teda asi dost těžká, co jsem teďka tak nad tím tady přemýšlím. Hodně v mozku vzadu, teďka mi to tak jede, víš co? Ale dobrý, myslím si, že to zvládnem to. Rap DNA nebude tak těžký, ten bude od 5 do 6.
0: Dobře, takže máme tady rovnou 2 soutěže a já musím říct, že vnímám to tak, že spineři mají rádi výzvy, takže už jsou všichni určitě připravení, žhaví svoje mozkové závity, těší se, co přijde.
1: Já se taky těším, já vždycky říkám, že to bude těžký a oni to vždycky uhádnou.
0: Oni jsou skvělí. Jsou skvělí, no. Tak já už vám to přenechám. Už ti jenom řeknu, jak je venku, spinere, aby se třeba nelekl. Můžeš se podívat z okýnka svého auta, ale... Pokud zrovna seš třeba v tunelu, můžu ti říct, že máme 22 stupňů Celsia v Praze. No polo jasno.
1: Až vyjedeš, tak to ověříš.
0: Dej vědět, Zuzce. Až 25 stupňů Celsia. Dneska odpoledne bude zataženo 24 až 26 stupňů. No a koukám, že na západě by mohly být občasně i přehánky. Zítra bude až 30 a bude polo jasno. Bude krásně, léto bude létovat. Takže užívej zatím čtvrtek se Zuzkou a já se na tebe budu těšit zase zítra. Ahoj!
2: Spin Radio.
3: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.

0: Ladíš Radio Spin na majku s tebou Zuzka. Já tě zdravím, my máme 2:09 3. září, čtvrtek, svátek mají Bronislav a Bronislava, takže všem přeju krásný svátek. Dneska, jak jsem říkala, Vicky, tady s tebou budu celých 5 hodin, dáme si 2 soutěže, bude to 3 v 1 rap DNA, prostě spoustu toho bude, taky budu hrát poslední hodinu jenom tobě na přání, ale to předbíhám, protože my začneme hodně zostra a to rovnou hádankou 3 v 1. A dneska to bude podle mě malinko těžký, ale společnými silami na to přijdem. Máme na to přece jenom celou hoďku od 2 do 3. Takže dneska hledáme, co spojuje tyhle 3 herce. Jack Black, Angelina Jolie a Dustin Hoffman. Ještě jednou je řeknu, jsou to 3 američtí herci. Jack Black, Angelina Jolie a Dustin Hoffman. Pokud víš, tak mi určitě dávej vědět na číslo 210-32-30-30 nebo nahrávej hlasovku. Pokud nevíš, tak ti za malinkou chviličku dám nějakou nápovědu. Radio Spin s tebou Zuzka.
1: Ladíš Radio Spin a komunikátor se Zuzkou.

0: Čau, tady Orion PSH, dneska hrajem na Štvanici a tak se připrav na to tímhle trackem.
1: DJ Mike, ty umí, ostatní jenom čumí. Vítej v Německu, jich líbe Prák, mám to tu rád, to jsem Pražák. Kolaboruju s elektrozvukem PSH i skutek grupe.

0: Posloucháš Radio Spin na majku, je s tebou Zuzka, my pokračujeme v hádance 3 v 1 a dneska se ptám na to, co mají společného herci Jack Black, Angelina Jolie a Dustin Hoffman. Mně už tady přišla do aplikace jedna odpověď, tak si ji pojďme poslechnout.
1: Ahoj, seznamte se, Joy Black byl film, Joy Black byl anděl smrti a přišel si pro Dustina Hoffmana ve filmu. Jestli je to ono, jestli si to dobře pamatuju.
0: Heleď, ten tip je docela dobrý, ale nejde o žádnej film. Na to navazuje i moje nápověda, kterou jsem měla připravenou. Já se neptám na film, ve kterém všichni tři hráli. To je zatím jediná nápověda, co ti můžu dát, protože jinak už bych ti to celý prozradila, takže si ještě jednou pojďme říct, o kom se dneska bavíme. Je to Jack Black, Angelina Jolie a Dustin Hoffman. A ptám se na to, co mají společného a není to film, ve kterém hráli. Pokud už víš, tak mi dej vědět do apky nebo volej na číslo 210 32 30 30. Já se těším na odpovědi. S tebou Zuzka.
2: Ladíš Radio Spin a komunikátor se Zuzkou.

0: Rychlá doprava na Rádio Spin, pojďme se podívat na dálnice, tam ti udělám radost, protože jsou čistý jako padlý sníh, jak říká Krištof. Co se týče regionů, v ulici Českobratrská v Olomouci nehoda dvou osobáků, v ulici Bauerova v Brně jsou v sobě dva nákladňáky, pozor, určitě tam jakoby to stojí, takže se tomu když tak vyhni. Co se týče Prahy, v ulici Rozkošného nehoda motorky auta, v ulici Dělnická taky nehoda dvou osobáků, v ulici Jateční jsou taky v sobě dva osobáky, v ulici Branická se děje to samé, no a na Legerci v sobě motorka a autobus. Co se týče centra, tak je samozřejmě seklá Legerka, je samozřejmě seklá Wilsonka, je samozřejmě seklej Nuselák, jinak je docela centrum průjezdný. To je z dopravy vše, pokud ty víš víc, určitě mi dej vědět na číslo 210 32 30 30 nebo nahraj voiceovku do mobilní apky. Posloucháš si Radio Spin, s tebou je Zuzka.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Spin. Spin Radio.

0: Mediálním partnerem je Rádio Spin.
1: Ahoj, tady je Orion z PSH. Zveme vás na náš největší letní pražský koncert přímo v Mystic Skateparku na Štvanici. Ve čtvrtek 3.

0: Spin.
1: Ladíš si Radio Spin, na majku s tebou Zuzka, první komunikátor v mém vysílacím čase, o který si zavolal Honza, který ale musel jít vyzvednout dítě ze školky, jestli jsem to správně, nebo ze školy, jestli jsem to správně pochopila, to je legitimní, to já chápu, takže mu tam zahraju kontrafakt Eru, o kterou si volal a posílají všem spinnerům.

0: Toto je pre všetkých no-nameistov a iné homosexuálne kapely. Tmrap, E a R a Aneš, Murdar.
1: Posloucháš Radio Spin na majku s tebou Zuzka, my si jdeme vyhodnotit naši dnešní hádanku 3 v 1, ve který jste byli zase úspěšný, dobrý, prostě je to moc lehký, je to moc lehký. Dneska jsme se bavili o tom, co mají společného Jack Black, Angelina Jolie a Dustin Hoffman. Já jsem radila, že se neptám na film, ve kterém všichni tři hráli, ale ptala jsem se na film, ve kterém všichni tři dabovali a správnou odpověď jako první odhalil Michal.
2: Čau, tak dneska všechny tři spojuje Kung Fu Panda. Všichni nám mluvili, postali tam.
1: Oh yeah, a Jirka byl hned v závěsu.
3: Tak já si myslím, že všichni si propůjčili svůj hlas animáku Kung Fu Panda.
1: Pravdu měl i druhý Michal.
4: Nazdár, tady Michael, hele, nic mi napadá je, nebo to jsem si myslí, že společně dabovali postavy v Kung Fu Pandě.
1: Ano, přesně tak, taky nadabovali postavy v Kung Fu Pandě, konkrétně Jack Black já nevím, jak se to skloňuje, prostě toho pandu, Angelina Jolie, tygřici a Dustin Hoffman, toho mistra Shifu a takovou tu malou, a teď co je to za zvíře? Já si myslím, že to je upřímně fenek, ale asi to není fenek, prostě toho malýho mistra, miluju Kung Fu Pandu, já vám děkuji, že jste dneska hádali, bylo to asi moc jednoduchý, až budu tady zase za Jirku, tak si dáme něco těžšího. A teď už si tak jako tematicky dáme Kung Fu Fighting. Everybody.

0: Angelinu Jolie, Dustina Hoffmana a přišli jsme úspěšně na to, nebo vy jste přišli na to, že propůjčili svoje hlasy postavám v Kung Fu Pandovi, výborným animáku. No a v další hodině nás čeká zajímavý téma, ta jeden takový chytrý vynález na čištění zubů, novej, jsem zvědavá, co na něj řeknete. A potom nás čeká Rap DNA a potom budu hrát jenom podle tebe poslední hodinu vysílání. Ale ještě předtím, než se všechno tohle stane, si samozřejmě dáme počasí. Co se týče počasí, tak venku máme kolem 24 stupňů, polojasno. Ta teplota už víš, nepůjde naopak, bude klesat, a to až na 23 stupňů, při západu sluníčku na 20 stupňů. Pršet nebude, ale co se týče zítra budeme mít kolem 28 stupňů, ale mělo by pršet přes den, takže si vem deštník zítra. To je z počasí vše, Rádio Spin, s tebou Zuzka.
1: Spin Radio.
2: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehký. Máme rychle vyřízený objednávky, krátké dodací lhůty. Na výběr jsou různé barvičky krytí. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S kohoutem v logu.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

0: Právě ti dohrál Marpo na rádiu Spin, na majku s tebou Zuzka. Já jsem s váma tady chtěla, spineři, otevřít jedno téma. Máme první týden školy, děti nám chodí do školy, myslím, někdo je nostalgický, protože třeba vzpomíná na to, jak chodil do školy. A se školou a chozením do školy se samozřejmě pojí pozdní příchody žáků. Teď vás naštvu, ale já už jsem tady včera Jirkovi říkala, nebo předevčírem, že já prostě mám ráda školu, já pozdě nechodím. Já chodím na hodiny pozdě, jenom když jdu z divadla nebo z nějaké práce, ale jinak pozdě nechodím. Ale zajímalo by mě právě proto, jaká byla vaše výmluva, když jste přišli pozdě, protože někdy to jsou opravdu perly. Jeden můj spolužák šel třeba 3x v měsíci na dentální hygienu a proto přišel pozdě. Takže pokud ty si měl nějakou jako fakt opravdu originální výmluvu, jako že ti třeba pes spolkl budík nebo něco takového, tak mi dávej vědět do apky nebo volej na číslo 210 32 30 30.
1: Ladíš Radio Spin a komunikátor se Zuzkou.

0: Posloucháš Radio Spin na Majku, s tebou Zuzka, my se tady bavíme o pozdních příchodech do školy. No a mně se ozval Vašek a Vašek s Vaškem jsme se tady legendárně popovídali, protože ten už ve škole měl 219 zmeškaných hodin a jeho výmluva bylo třeba, že musel jít na záchod nebo že prostě nestíhal. Každopádně Vaškovi tady tyhle ty výborné výmluvy, on to jako vypiloval v té škole, až to vypiloval na úroveň toho, že má takový výmluvy i v práci a my si teďka poslechneme jeho výmluvy pozdních příchodů.
1: Další výmluva, zlomil jsem mi klíč, že jsem vycházel ven. Otevíral jsem zámek a zlomil jsem klíč.
0: Aha, originální, no.
1: Jo, tam poslal jsem fotku zlomenýho klíče a dal jsem byl zlomený klíč i v zámku. Asi tak 3 měsíce zpátky se mi to stalo, tak jsem toho využil, že jo, až jsem měl ten klíč, že jo, zlomený, jsem to tak naoranžoval, že jo, a poslal jsem to.
0: Tak to je výborný. Tak to tě obdivuju. To jsou pěkný výmluvy.
1: A můžeme výmluvy pokračovat jako dál klidně, ale jsi nemocnej, tady to vymyslíš nějakou věc, že nám zvracíš a tak. Ale jako topu, no topka je, když jako fakt se ti nechce, tak prostě se vyspíš a potom jdeš tady na pohotovost, no. Půjde záda.
0: No, tak jako by spineři, poslouchali jste dobře, doufám, Vašek má řešení, pokud se vám nechcete do práce, zavolejte Vaškovi nebo se inspirujte to z tohohle vstupu, myslím si, že máte spoustu výmluv na výběr. Radio Spin s tebou Zuzka.
2: Ladíš Radio Spin a komunikátor se Zuzkou.

0: Rádiu Spin, já ti udělám radost, dálnice čisté, pojďme se podívat do regionu. V ulici Českobratrská v Olomouci nehoda dvou osobáků, v ulici Bauerova v Brně jsou v sobě dva náklaďáky, tam to stojí, vyhni se tomu. Co se týče Prahy, v ulici Rozkošného nehoda motorky auta, v ulici Dělnická taky nehoda, v ulici Jateční jsou v sobě dva osobáky, v ulici Branická jsou v sobě taky dva osobáky, na Legerce je v sobě motorka a autobus a v ulici Trojická je čerstvá nehoda dvou aut. Co se centra týče, tak tam máme samozřejmě seklou Legerku, IPAK, trošku Wilson, ale jinak je to docela průjezdný. To je z dopravy vše, pokud víš víc, dej mi určitě vědět na číslo 210 32 30 30 nebo nahraj voiceovku do mobilní apky.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.
2: Spin Radio.
3: Jo, zdraví tě Freeze247 a chtěl bych tě pozvat na Mejdan v Praze Cargo Galerii už tuhle sobotu, kde proběhne premiéra graffiti videa Straight Ism volume 2. Kromě mě vystoupí Marcus Jou, Marast a DJ Huckleberry a další. Lístky najdeš v předprodeji na goout.cz. Akci podporuje Radio Spin. Vidíme se.

0: větší aplaus.
1: Ani nevíš, jak mám rád rána, když se probouzím vedle tebe. A teď se musím fakt sám smát, že jsi mě vzala místo pekla nahoru do nebe. Ani nevíš, jak mám rád rána, když se probouzím vedle tebe.

0: Spin Talk.
1: Když jsem se ptal jako fanoušků, jako co je nejvíc baví, tak říkali, že to je Angels on Earth, taková právě melancholická rocková balada. Mm-hmm. A ona je jako celkem taková, jako že chytlavá, je tam takový melodický refrén, takže to chápu. A jinak pro mě, já mám teďka radši ty tvrdší věci, takže je ta první Ultimate Grave vlastně s Chetou, no asi.
2: Co cover? Jak jsi přemýšlel tentokrát nad coverem?
1: Ten cover jsme fotili vlastně v Litvě, na Hoře Křížů, je to taký poutní místo. Já jsem to vlastně původně chtěl udělat jako nějak, aby to mělo tu stejnou atmosféru, ale trošku jinak, protože vlastně v té době, kdy jsme to fotili, tak bylo v Litvě asi nějakých minus 25 stupňů. Nakonec jsem ale nechtěl dělat jakoby kompromisy, tak jsme tam letěli prostě s fotografem a ještě s kamarádem a fotili jsme to vlastně tady v těch extrémních podmínkách. Ještě jsem měl jako vlastně tričko, mikinu a jako byla to největší zima, co jsem asi zažil, no, jako bylo to krutý. Aspoň teda u nás mám to výhodu, že je to v angličtině a ono je to takový, vlastně si to ani nikdo nevšimne, jako.
2: Svoji nejnovější desku přijde dneska v 7 večer do Spin Talku představit Red Z.

0: Doufám, že už se těšíte na víkend po takovým náročným týdnu i pro rodiče, i pro děti. Každopádně, dneska je speciální den třeba v tom, že odletají čápy do teplých krajů. Jo, jakoby... To je, tady máme totiž takový lesní kalendář a tady to je napsaný, teď jsem si to tady přečetla, tak jsem si myslela, že vás to bude zajímat. Každopádně v příští hodině se podíváme na jeden takový vynález, co se týče, nebo má to spojitost s dentální hygienou, kartáčkama, tak na to si počkejte, ale hlavně tady se mnou zůstaňte až do pěti, protože od pěti do šesti nás čeká Rebře NA. Co se týče počáska, tak máme kolem 24 stupňů, polojasno, ta teplota klesne na 20 stupňů se západem sluníčka, zítra čekej teploty až 28 stupňů, ale déšť, takže si připrav deštník. Rádio Spin s tebou, Zuzka.
1: Spin Rádio.
2: Rádio Spin, déšť dabou. Rádio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že k tomu, abyste mohli poslouchat Rádio Spin v dabu, internet nepotřebujete? Potřebujete jen rádio, které...

0: Je 15.58, ty ladíš Radio Spin.
1: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.
2: Raz, dva, jsem zpátky.
3: Mami, dívej, tam na tý stage je tvý dítě. Neuvěřitelný příběh, já nevidím konec.

0: Posloucháš Radio Spin na majku s tebou Zuzka. A Davide, pozor, protože doba technologie jde samozřejmě dopředu, teď jsem zněla, kdyby mi bylo 60, nevadí. Ale dneska jsem každopádně na Instagramu narazila na kartáček s kamerou. Je to tady. Je to tady, je to přelomové, kartáček s kamerou. Jo, čistíš si zoubky a na mobilu sleduješ v živým vysílání svůj chrup a svůj kartáček. Kartáček vám taky každý ráno řekne, že vám to sluší, což je teda moc milé, já bych ráda, abych měla takový mluvící kartáček. Jenom jediný, co mě na tom trápí, je to, že už vidím, jak na Instagramu začnou objevovat minivlogy s názvem Najdi můj kás nebo pojď si se mnou čistit zuby. Ale lidi, buďme asi rádi, že tu máme jenom zatím kartáček s kamerou a ne něco jiného. Nechám vaši fantazii pracovat.
1: Ladíš Radio Spin a komunikátor se Zuzkou.

0: ráno na Rádiu Spin.
1: Dneska je 3. září, první čtvrtek měsíce a na Rádiu Spin
2: zaúřadoval stroj času.
3: Počkej, zastav to.
2: Uf, tak jsme v roce 2000. Co dělal v roce 2000?
1: No, tak já jsem si asi tak kadil do plenek. Byly mi 2 roky.
2: OK, no tak já měl deku a s kamarádkou Jitkou jsme seděli na magistrále na Sokolský a měli jsme tam obrovský piknik.
1: Počkej, piknik?
2: Jo.
1: Na magistrále?
2: Jo. V Praze totiž se sešli finančníci z Mezinárodního měnového fondu a ze Světové banky. Byl zavřený nusilák a část magistrály, takže to prostě šlo.
1: A bylo něco, co se jako hodně řešilo v té době?
2: No kromě tady tohleto zasedání, třeba tohle.
4: Se řekne rok 2000, vzpomenu si, jak jsme na Silvestra čekali, jestli bude konec světa. Sociální sítě byly v plenkách nebo neexistovaly, ale i tak se rozšířil totální hoax o tom, že bude Y2K, konec světa, jakmile udeří půlnoc roku 2000. Přežili jsme a jsme tu pořád.
1: Posioutkové. Každopádně konec světla naštěstí nenastal a proto se můžeme vrátit v čase i příště.
2: Dejte si do diářů čtvrtek 8. října ráno, to se přesuneme do nějakého roku, který zažil jak dom, tak já, tak třeba i Krištof.
1: Takže třeba rok 2025.
2: Zlej. Yeah.

0: Posloucháš Radio Spin na majku s tebou Zuzka, už jsem tady dlouho nedala žádný tip na seriál, takže to musím napravit. Už tady mám pomalu, Spin Extra pomalu přezouvá na chill na Spinu, takže vám doporučím takový hodně chill seriál. Dejte si průměr nějakovi, v angličtině The Middle. Je to takový starší americký seriál, možná ho znáte, je to dost možný, že ho znáte. Pokud ho neznáte, já ho neznala. Jde o sitcom, takový průměrný americký rodiny, která je opravdu hodně průměrná a hodně americká. A ta rodina řeší neustále nějaký trable, potíže, se kterými je hrozně jednoduchý se stotožnit. Je tam vlastně Frankie, což je maminka, potom tam je její manžel a mají 3 děti. Exla, toho nejstaršího, Sue a tu prostřední, která je přehlížený prostřední dítě. A potom mají Brika, toho nejmladšího, a to je takový to divný nejmladší dítě. Prostě absolutně klasická rodina, pětičlena. Já ten seriál zbožňuju. Jeden díl trvá 20 minut, je to vtipný, taky hrozně dojemný. Rozeřvala jsem se snad u každého dílu a prostě vám to každý den zlepší náladu. Zkuste to.
1: Ladíš Radio Spin a komunikátor se Zuzkou.
2: Hey yo, Jim, man, won't you kick some of that, you know?

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, pojďme na dálnice, na D1 na 192. kilometru ve směru na Ostravu je havárka motorky na místě. Jsou policajti, dávej tam pozor, ale nějak se tam extrémně nezdržíš. Co se týče regionu, v ulici Rooseveltova v Brně je nehoda dvou aut. No a pojďme dopravy, v ulici Cínovecká nehoda dvou osobáků, to samé se děje v ulici Československé armády na Praze 6 a v ulici Přetlucká nehoda dodávky a auta. Co se týče centra, Legerka Wilsonka zacpaný, IPák na mě svítí červeně, Nuselák na mě svítí taky červeně. Jinak je to docela průjezdný. To je z dopravy vše, pokud víš víc, dej mi vědět na číslo 210 32 30 30 nebo nahraj voiceovku do mobilní apky.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na
2: Spin Radio.
3: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkytiriký. Máme rychle vyřízený objednávky, krátké dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytí. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S Kohoutem logo.

playback. Pikachu a vyskočilko na stage, ty koko. 100 000 začo? Mindilis. Ne. Můžeš mi říct, brácho, že co tohle kurva je? Že sa jebu backstage jak vo Violente? Brácho, asi jo. Brácho,

0: tam něco jiného, prosím, spíne.
1: Pojď to rozpálit, pojď, pojď, pojď.
2: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Spin. Ladíš si Radio Spin, na majku s tebou Zuzka a na drátě s tebou sám, slyšíme se?
1: Ano.
0: Same, co tam dáme, pro koho to bude?
1: Pro moji ségru.
0: A co?
1: Viktor Šín, Safír.
0: OK, a jak se jmenuje ségra?
1: Ellen.
0: Tak to posíláme Ellen i tobě, měj se krásně, čau.
1: Ahoj.

Právě ti dohrál Ektor se změnili na Radio Spin. S tebou je Zuzka. My máme 16.53, 3. září, čtvrtek. Už jsme tady z toho spolu probrali opravdu hodně. Já jsem ti dávala tip na seriál Průměrňákovi. Měli jsme hádanku 3 v jednom a spoustu dalších témat, ale čeká nás další hádanka, čeká nás další soutěž. Já vám říkám, dneska máme soutěžní čtvrtek, soutěžní odpoledne. Čeká nás rap DNA, který bude, doufám, že bude těžší než hádanka 3 v jednom, protože tu jste krásně zvládli. Takže uvidíme, nažavte si uši a mozkový závity, předtím si dáme ale počasí. Co se týče počasí, tak máme kolem 23-24 stupňů, polojasno, ta teplota nám pomalu klesne až na 20 stupňů se západem sluníčka, ale pršet nebude. Každopádně pršet bude zítra přes den a bude až 28 stupňů, takže bude takový vlastně letní den, jeden den v týdnu.

0: Spin na majku s tebou, Zuzka, my už to tady máme, máme tady rap DNA, se mnou naposledy, nebo ne úplně jako naposledy, ale tento týden naposledy. A dneska to bude malinko těžší, já doufám, že to bude těžší. A o čem tady, o co tady jde, vy to určitě víte, já vám pustím sample a vy hledáte track, ve kterým ten sample byl použitej, samozřejmě rapovej track. Takže jdeme na ten sample dnešního dne. Kdo jste poznali, tak jste poznali Prince a track If I Was Your Girlfriend a dáme si ho ještě jednou. If I was your girlfriend, would you remember? Výborný track. A někdo ho použil taky ve svém tracku rapovém a já vám ten sample dám ještě jednou. If I was your girlfriend, would you remember? Já doufám, že jste si ho pořádně naposlouchali a už teďka hledáte v paměti, jaký rapper nebo rapperka ho ve svém tracku použili. Já vám to zatím teďka dám bez nápovědy, ale pokud nebudeš opravdu vědět, tak za malou chvíli dám nápovědu. Ale pokud už víš teď a seš takovej frajer, tak mi volej na číslo 210 32 30 30, nebo nahrávej hlasovku, já ti s radostí řeknu správnou odpověď potom.
1: Postal si? Dej vědět! Apka Rádia Spin nebo telefon 210 32 30 30.

0: Pokračujeme v repu DNA a mně nepřišla zatím žádná odpověď, takže jdu vám dát nějaké nápovědy. Dneska pracujeme s tímhle samplem. Je to Prince, If I Was Your Girlfriend, a mám tady nápovědy právě k tomu tracku, který hledáme, ve kterém ten sample byl použený. Jako první hledáme track, jehož název je vlastně by inspirovaný slavným zločineckým párem, je to track ze zahraniční scény a na tracku se podílel jeden rapper a jedna popová hiphopová zpěvačka, takže vám to řeknu ještě jednou. Hledáme track, jehož název je inspirovaný slavným zločineckým párem, je to track, který je ze zahraniční scény a na tracku se podílel jeden rapper a jedna popová a hiphopová zpěvačka a ten sample vám dám úplně naposledy. Pokud už teďka víš, tak mi dávej vědět do apky nebo na číslo 210 32 30 30, čekám na tvoje odpovědi.
1: Poznal jsi? Dej vědět. Apka Rádia Spin nebo telefon 210 32 30 30.

0: Čau, tady Orion, PSH, dneska hrajem na Štvanici a tak se připrav na to tímhle trackem.
1: A monkey business.

0: Posloucháš se Radio Spin na majku s tebou Zuzka a my máme konec DNA rapu, kde jsme dneska pracovali s tímhle samplem. Prince, if I was your girlfriend, nejde mi to slovo říct, prostě nikdy. Každopádně ten track, hledáme track, jeho název inspirovaný slavným zločineckým párem, je to track, který je ze zahraniční scény a na tracku se podílal jeden rapper a jedna popová zpěvačka a správnou odpověď dneska jako první odhalil Milhouse.
1: Čau, předpokládám, že odpověď na tvoji otázku je Jay-Z a Beyoncé. Bonnie a Clyde. A my jsme u toho, myslím, že i zahraj Izumandias, Hector, další kámen, další krám. Jo, díky, Milhouse.
0: Milhouse, já děkuji tobě za odpověď, protože je to Bonnie and Clyde.

0: Já ti samozřejmě, Milhouse, v dalším komunikátoru zahraju za odměnu track, co si přeješ. Ještě jednou gratuluju a my se jdeme podívat na dopravu. Rychlá doprava na Radiu Spin na D1 na 192. kilometru ve směru na Ostravu je havárie motorky. Co se týče regionu, v ulici Rooseveltova v Brně nehoda, co se týče Prahy, v ulici Cínovecká nehoda dvou aut, to samé se děje v ulici Československé armády na Praze 6 a v ulici Přetlucká je nehoda dodávky a auta. V ulici Zenklova a Daňkova jsou taky nehody, vždycky dva osobáky v sobě, no a v ulici Sokolovská čerstvá nehoda tramvaj a auta a určitě se tomu vyhni. Co se týče centra, tam máme seklou legerku Wilsonku E-Pack, maličko na mě svítí červeně i Nuselák, jinak je to docela průjezdný všecko. To je z dopravy vše, pokud víš víc, dej mi určitě vědět na číslo 210 32 30 30 nebo nahraj voiceovku do mobilní apky. Ladíš Radio Spin, s tebou je Zuzka.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Spin. Spin Radio.

0: Mediálním partnerem je Rádio Spin.
1: Jo, zdraví tě Freeze247 a chtěl bych tě pozvat na Mejdan v Praze Cargo Gallery už tuhle sobotu, kde proběhne premiéra graffiti videa Straight Ism volume 2. Kromě mě vystoupí Marcus Jou, Marast a DJ Huckleberry a další. Lístky najdeš v předprodeji na goout.cz. Akci podporuje Radio Spin. Vidíme se.

Je noc 7. září 1996. Jsme v Las Vegas. Právě skončil zápas Mikea Tysona. Před návštěvou klubu se ještě staví v hotelu. Tam vidí rvačku, zapojí se do ní. A následně odchází z hotelu pryč. Noc chce strávit s přáteli ve svým oblíbeným klubu. Na rohu ulic Flamengo a Koval se stane něco, s čím nepočítal. Zastavuje bílý Cadillac. Dostane 4 rány a po několika dnech v nemocnici umírá. Další hudební víkend je tady a na rádiu Spin ho s tebou

0: Spin.
1: Ladíš si Radio Spin, na majku s tebou Zuzka, komunikátor, a jak jsem slíbila, tak činím. Milhouse uhodl rap DNA, Milhouse si přál Ektora a Iza další kámen, Milhouse má mít přesně tady tenhle track právě teď.

Ladíš se Rádio Spin na majku s tebou Zuzka, my máme 17.52 a to znamená, že se nám blíží 6. hodina a to znamená, že se nám blíží poslední hodina mýho vysílání a ta bude věnována jenom vám spinnerům, protože budu hrát jenom podle tebe, protože máme chill na spinu a budu hrát tracky podle tebe. Takže ty si musíš volat na číslo 210-32-30-30 nebo nahrávat hlasovku pokaždé, když uslyšíš výzvu v éteru, já čekám. Dáme si ještě počasíčko, máme kolem 23 stupňů, polojasno, ta teplota klesne dneska na 19 až 20 stupňů, zítra čekají 28 stupňů, to je docela teplo, ale bude pršet, takže pokud někam pojdeš ven, tak si nezapomeň deštník, Rádio Spin, Zuzka.

0: Kováč, Vrančí Kováč, Vrančí Kováč, Vrančí Kováč, Vrančí Kováč, Vrančí Kováč, Vrančí Kováč, Vrančí Kováč, Vrančí Kováč, Vrančí Kováč.
1: Vrančí Kováč, jak tady to je? Tam možná co kde je Vrančí Kováč? Řekni to ta DJ diskotékař z Jihlavic. Ko já poznám toho Vrančí Kováč, originál, čau to je. Lakovky, nohavice, bunda, košela. Ale jediná věc, co je důležité, že zpěvá a rapuje, hozí

0: Rádio Spin.
1: Rádio Spin, chill na spinu a hodina, kde hraju jenom podle tebe, a jako první tady mám hlasovku.
2: Čau Spine, prosím tě, můžu mi zahrát tady pro moji ženu a pro moji malou pubertální dceru, hodně malou, písničku od Iza, Dřív bylo líp, dík.
1: Hele, já nevím, co znamená hodně malou, jakoby já mám 154 cm, vsadím se, že rozhodně nemá 154 cm, takže pro mě bude určitě vysoká. Dávám tam Izomandias, Dřív bylo líp.

0: Spin. Ladíš si Radio Spin, chill na Spinu, hodina, kdy hraju jenom podle tebe a tentokrát zahraju podle Adama.
1: Čau, zdravím Radio Spin, tady Adík, zahrajte mi tam prosím Flex Dakiko od Nicktenda pro mého kámoše, se kterým tady felíme na bytě, díky.
0: Není zač, dávám to tam.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Pojďme se podívat na dálnice na D1 mezi 28. a 29. kilometrem ve směru na Brno. Je nehoda, je tam neprojezdná zpevněná krajnice, ale moc se tam nezdržíš. Co se týče regionu v ulici Rooseveltova v Brně, stále nehoda. Pojďme se podívat do Prahy. Ulici Přetlucká nehoda dodávky auta, v ulici Zenklova a Daňkova jsou nehody dvouosobáku a v ulici Sokolovská nehoda tramvaje a auta. A čerstvá nehoda je na Kbelský, tam dávej pozor. Co se týče centra, tak to máme docela v pohodě. Až na klasický legerku Wilsonku, trošičku nuselák je zasekaný, ale jinak to všechno svítí zeleně. To je z dopravy vše, pokud víš víc, dej mi určitě vědět na číslo 210 32 30 30 nebo nahraj voiceovku do mobilní apky. Radio Spin s tebou, Zuzka.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Radio Spin. Komunikátor na Rádiu Spin.
0: Hladíš si Rádio Spin, na majku s tebou Zuzka, čil na Spinu, celou hodinu hraju podle tebe a tentokrát zahraju podle Lukyho. Slyšíme se?
2: Ahoj, ahoj, jasný.
0: Luky, co tam dáme, pro koho to bude?
2: Tak dáme tam Toxe, Smíchov, Ujezd a bude to pro všechny, co jdou na štvanici, anebo třeba pro ty jako já, který uklízí a... Aby mě něco utíkalo dobře, dobrou muziku prostě všem.
0: Chtěla jsem se zeptat, jestli jdeš na štvanici, nejdeš, každopádně já ti ráda k úklidu zahraju Hugo Toxe, Smíchov Ujezd.
2: Tak jo, super, mějte se krásně.
0: Ahoj.

0: šej na mě, vole. Do píči, vole.
1: Za hlavu, nestírej se.
0: Nech mě,
1: za hlavu. Za hlavu, říkám. Drž.
2: Držím, vole, jak se ukoj, vole.
0: Co chceš, vole, chceš problémy nebo co, vole, jak jsi mě chytil, až se z toho nebojeme.
1: Co jsi tam splíkal, co bylo?
0: Po městě, vole, co tady děláš na ulici?
1: Co jsi tam splíkal, ty

0: Radio.
1: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Olomouckém kraji, přesvědčíte se, že je to pravda. Z Brašovské, Javořičské, Mladečské, Špičák na Jesenicku. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

Ahoj, tady je Orion z PSH. Zveme vás na náš největší letní pražský koncert přímo v Mystic Skateparku na Štvanici. Ve čtvrtek 3. 9.

0: na Penery. Mediální partner Radio Spin.
1: Radio Spin. Československý underground.

0: něco jiného, prosím, spíme.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice. Spin Talk.
3: Když jsem se ptal jako fanoušků, jako co je nejvíc baví, tak říkali, že to je Angels on Earth, taková právě melancholická rocková balada. Mm-hmm. A ona je jako je celkem taková, jako že chytlavá, je tam takový melodický refrén, takže to chápu. A jinak pro mě, já mám teďka radši ty tvrdší věci, takže ta první Ultimate Grave vlastně s Chetou, no asi.
4: Co cover? Jak jsi přemýšlel tentokrát nad coverem?
3: Ten cover jsme fotili vlastně v Litvě, na Hoře Křížů, je to taký poutní místo. Já jsem to vlastně původně chtěl udělat jako nějak, aby to mělo tu stejnou atmosféru, ale trošku jinak, protože vlastně v té době, kdy jsme to fotili, tak bylo v Litvě asi nějakých minus 25 stupňů. Nakonec jsem ale nechtěl dělat jakoby kompromisy, tak jsme tam letěli prostě s fotografem a ještě s kamarádem a fotili jsme to vlastně i v těch extrémních podmínkách. Ještě jsem měl jako vlastně tričko, mikinu a jako byla to největší zima, co jsem asi zažil, no, jako bylo to krutý. Aspoň teda u nás mám tu výhodu, že je to v angličtině a ono je to takový, vlastně si to ani nikdo nevšimne, jako.
4: Svoji nejnovější desku přijde dneska v 7 večer do Spin Talku představit Red Z. Těší se na tebe Roman Jakub.

0: Budíš se, Rádio Spin, na majku s tebou Zuzka, chill na Spinu, celou hodinu hraju podle tebe a máme tady poslední přání a to je od Sama.
1: Zdarec tady Sam, prosím tě, zahraj mi nějaký dobrý soubor minimálně, nějakou pořádnou lepecku, co to rozjede, jasný? Měj se, čau.
0: Same, to zní hodně direktivně, tak doufám, že vyhovím tvému přání.

Měli rodiče, čežom, čego, jak už mám ten gruby stav, kterého ti budou skřípat zuby, jak na Beats for Love. Černá hvězda na nebi, můj spečetěný osud, vybral přídavky na děti, koupil pár stírací

0: Právě tě dohrál Sergej Barakvoda, Ostrava, a s tebou Zuzka na rádiu Spin. Nám se blíží 7:00, je 18:51, to znamená, že je konec mýho vysílání. Jsem ráda, že jsi to se mnou dneska těch 5 hodin vydržel, dali jsme si 3 v jednom, dali jsme si rap DNA, dali jsme si celou hoďku tracků podle tebe, mě to moc bavilo. Já se na tebe těším i zítra a zítra budeme mít pátračku. Já s váma tento týden všechny ty soutěže projedu a hrozně mě to baví, tak doufám, že i vás. A dáme si ještě počasí. Co se týče počasí, máme kolem 23 stupňů, polojasno, za chvilku zapadne sluníčko a bude tak kolem 20 stupňů, no a zítra čekej kolem 28 stupňů a bude pršet, takže pokud někam večer půjdeš, nebo ne večer, vlastně přes celý den, tak si vem deštník. A ode mě už je to opravdu všecko, zítra od 1 do 5 a bude pátračka. Rádio Spin, s tebou Zuzka.
1: Spin Radio.
2: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Beton Press jsou opravdu lehkokrytý. Máme rychle vyřízený objednávky, krátké dodací lhůty. Na výběr jsou různé barvičky krytí. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Beton Press, patron lehkých betonových střech. S Kohoutem logo.
3: Radio Spin, Death Double. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že každý rádio, na kterým slyšíš rádia v dabu, umí přehrávat i ty v FM-ku? Radio Spin Des Dabu.
4: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.

0: Když jsem se ptal jako fanoušků, jako co je nejvíc baví, tak říkali, že to je Angels on Earth, taková právě melancholická rocková balada. Mm-hmm. A ona je jako celkem taková, jako že chytlavá, je tam takový melodický refrén, takže to chápu. A jinak pro mě, já mám teďka radši ty tvrdší věci, takže je ta první Ultimate Grave vlastně s Chetou, no asi.
1: Co cover? Jak jsi přemýšlel tentokrát nad coverem?
0: Ten cover jsme fotili vlastně v Litvě na Hoře Křížů, je to taky poutní místo. Já jsem to vlastně původně chtěl udělat jako nějak, aby to mělo tu stejnou atmosféru, ale trošku jinak, protože vlastně v té době, kdy jsme to fotili, tak bylo v Litvě asi nějakých minus 25 stupňů. Mm-hmm. Nakonec jsem ale nechtěl dělat jakoby kompromisy, tak jsme tam letěli prostě s fotografem a ještě s kamarádem a fotili jsme to vlastně i v těch extrémních podmínkách. Ještě jsem měl jako vlastně tričko, mikinu a jako byla to největší zima, co jsem asi zažil, no, jako bylo to krutý. Aspoň teda u nás mám to výhodu, že je to v angličtině a ono je to takový, vlastně si to ani nikdo nevšimne, jako.
1: Spin Talk. Ahoj, já se jmenuji Roman Jakub a tohle je Spin Talk. Talk rádia Spin jenom o rapu. Dneska přijal pozvání Red Z. Ten nedávno vydal novou desku. Nejen o ní bude aktuální díl Spin Talku. Počas se vítej na Spinu, ahoj.
0: Ahoj, díky za pozvání.
1: Tak, zeptám se tě úplně stejně jako ty mě před chviličkou na chodbě. Jak se máš?
0: Ale mám se fajn, pořád řeším promo okolo desky, pořád točíme klipy. Mm-hmm. Už jsme začali asi 4-5 klipů.
1: To je hodně, to je hodně.
0: Je to dost.
1: Na dnešní dobu.
0: Je, jako já si právě říkám, že si se v dnešní době už jako to nefunguje asi tak, jak dřív ty klipy, ale říkám si, že vždycky tomu songu dám jako prostě větší váhu, když má i vizuál, no. Mm.
1: Navíc ještě asi i tím, jak jsi vyhledávaný široko daleko po světě, tak vlastně možná se to vyplatí se prezentovat i tím klipem, ne? Je to jeden z mála vlastně marketingových nástrojů, který můžeš asi použít teď.
0: Já si myslím, že ta vizuální stránka je jako je důležitá, no.
1: Obzvlášť u tebe vlastně. Mm. Co se změnilo jinak, kromě desky, než si začneme povídat hlavně o desce?
0: Co se změnilo? Hele, nevím, asi je to u mě pořád stejný, pořád jsem ve studiu a dělám hudbu, jezdím koncerty, takže
1: Nic nového
0: asi, prostě nová deska, no.
1: Ok. Jak dlouho jsi teda přemýšlel nad tím, že bude nová deska? Jak dlouho to trvalo, než jsi začal nahrávat?
0: Já jsem tuhle desku měl vlastně udělanou celkem rychle, mě tak nějak jako políbila muza na konci minulého roku. A v průběhu nějakých 3 měsíců jsem vlastně to album jakoby od začátku do konce udělal. Mm-hmm. Takže jako vyšlo zápětí na to, no, vlastně v březnu.
1: Co spustilo ten proces realizace té desky?
0: No, tak já začnu tak, že prostě dělám instrumentál, že? A jakoby to téma prostě a ty nápady a ta lirika prostě mě napadne tak jako až sama od sebe.
1: Ok, takže nejdřív začneš tvořit beat a následně
0: a ten mě vlastně tak jako uvede do toho, o čem to bude a víš? Uh-huh. Uh-huh.
1: Ty seš hodně drsnej, seš takový hodně jako ostrej, byť pak ten projev vypadá, že tady naproti mě sedí úplně někdo jiný, než ten, který je na desce. Tak mi řekni vlastně, jaký emoce a jaký prožitky ses rozhodl, že vpíšeš do této desky? Co ta deska vlastně má říct?
0: Takhle, jsou tam vlastně jako nějaký dvě polohy, že já tak jako vstřídám jinak nějaký ten tvrdý rap a pak jako ty melancholický rockový songy. Takže takhle, jako každý člověk mám nějaký jako frustrace, že? Takže se v těch nasraných songách se z toho vypíšu a
1: stačí ti to?
0: Hele, tak jako určitě se nasírám i normálně samozřejmě, že? Ale no, tak jako stačí ti to, aspoň nějakým způsobem to ventiluju, že?
1: A víš, co mě teda zajímalo, to je docela dobrý téma, jo? Tak samozřejmě mohl bys chodit na terapii, ale možná to nepotřebuješ chodit na terapii, protože jedna fáze vlastně je vepsat se z těch věcí, které tě štvou vlastně na tu desku. A druhá je, že ty to pak vlastně prožiješ ještě několikrát na těch koncertech, ne? Má to pak ten terapeutický účinek i na tom koncertě, když vlastně ten text, který jsi zpracoval a který něco ventiloval, pak předvedeš na živo.
0: Asi nad tím takhle už jako nepřemýšlím. Spíš na stage se soustředím, aby to znělo dobře, abych jako zpíval čistě a aby to lidi bavilo, no, takže...
1: Okay, takže tam, tam už se nestane,

0: že bys nějakou frázi prostě prožil ještě jednou.
1: Asi ne, asi
0: okay,
1: ne.
0: Ok, dobře, dobře. Tak jo, jak jsi přemýšlel nad hostama vlastně tentokrát, protože na desce se objevil mimo jiné třeba Gleb a taky Vypsaná Fixa, což je zajímavý kombo.
1: To bylo na minulý desce.
0: To bylo na minulý desce?
1: Yes.
0: Ok, tak teda doufám, že zbytek otázek už půjde k nový desce.
1: No, na téhle desce jsou právě že Američani jenom.
0: Ok, dobře.
1: Já jsem tam na ty minulý, na téhle jsou jenom Američani, je tam Četa, Eliozy, a musím vzpomenout, Četa, Eliozy, to vlastně snad asi teďka nespomenu, ale jsou tam teďka jenom jakoby ze zahraničí, no.
0: Ok, proč jenom zahraniční hosti teda?
1: Chtěl jsem udělat vyloženě prostě zahraniční desku, a tak jako já vždycky, když dělám ten beat nebo instrumentál, tak a narepuju tam vlastně tu svoji část, tak jako mě tak jako samo přijde, jako kdo by se tam hodil a... Mm-hmm. Teďka to prostě byli amici, no.
0: Ok, dobře, dobře. Tebe poslouchají hodně, co jsem četl, v Americe a v Rusku. Mm. Stane se, že budeš mít nějaký Rusáka někdy na tracku? Nebo už jsem možná...
1: Ale je to dost možný. V Rusku právě jako tvrdý rap nebo jako undergroundový rap jako taky jede hodně. Takže jako jsem otevřený tomu udělat i jako... s ruským interpretem. Uh-huh. No.
0: Uh-huh. Takže zasadilo to teďka prostě takový jako nápad do hlavy, že to možná jednou
1: bude. Ne, my jsme to vlastně dokonce měli rozjednaný i na tuhle desku, nakonec to nedopadlo. Uh-huh. Je takový artist, jmenuje se True47, uh-huh, a mě jako celkem baví jako jeho zvuk a takže jako je možný, že to ještě s ním dopadne, no. Uh-huh.
0: Tak to by bylo zajímavé, uh-huh, minimálně tohleto kombo slyšet v tvém podání. Co jsi na tom albu vlastně vyzkoušel úplně nově?
1: Spíš jsem na tomhle albu, než k tomu metalu, asi inklinoval k tomu rapu, mm-hmm, protože právě to ty osobné kromencer, který jsi zmínil předtím, to, tak bylo hodně jako rockový, hodně kytarový, teďka jsem prostě poslouchal víc rap a tak jsem dělal modernější rap, no třeba ta skladba Ultimate Grave, vlastně první na tom albu, je ještě takový styl, který jsem úplně nedělal, takovej jako hodně současný jako zvuk, no.
0: To znamená, že když tvoříš, tak vlastně hodně tě ovlivňuje ta muzika, kterou v tu chvíli jakoby posloucháš?
1: Určitě, já si myslím, že to tak má většina.
0: Nemá.
1: Artist, asi.
0: Nemá.
1: Myslíš, že ne?
0: Hele, hodně lidí, kteří sem jako vždycky přijdou, tak řeknou, že vlastně ve chvíli, kdy se třeba rozhodnou, že začnou tvořit novou muziku, takže vlastně chtějí absolutně jako klid. Mm-hmm. Někdo tvrdí, že hodně poslouchá a tak jako nasosává prostě nějaký vibe, ale hodně umělců vlastně je spíš takovým jako vzduchoprázdnu, aby přišly ty myšlenky prostě o hudbě sami.
1: Taky podle mě záleží, jestli jsou to zpěváci, rapeři nebo dělají instrumentály.
0: Z velký většiny
1: jsou vyloženě rapeři. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Přemýšlíš?
1: No, dobrý.
0: dobře. Když se podíváš na tu desku, tak který z těch singlů podle tebe je tvůj největší favorit a kterýmu singlu se třeba nejvíc daří?
1: Tak lidi mi asi jako, když jsem se ptal jako fanoušků, jako co je nejvíc baví, tak říkali, že to je Angels on Earth, taková právě melancholická rocková balada. Mhm. A ona je jako i celkem taková, jako že chytlavá, je tam takový melodický refrén, takže to chápu. A jinak pro mě, já mám teďka radši ty tvrdší věci, takže ta první Ultimate Grave vlastně s Četou, no asi.
0: Potřebuješ toho za sebe hodně dostat, ne. Takže máš radši tvrdší věci, ok, dobře. Který z těch singlů, až jednou prostě uplyne nějaká doba a na tu desku sedne prach, což ještě bude trvat nějakou dobu, tak bude tu desku zpětně definovat? Jakože někde se řekne, jo, jasně.
1: No, asi možná ten Angels on Earth, pak tam mám ještě Werewolf, což je takový klasický boom bap, co podle mě jako fanoušci mají, ze kterým mě vlastně fanoušci mají spojenýho asi nejvíc, takový jako mystický boom bap, takže možná ten Werewolf, no.
0: Ok, když se na tu desku podíváš jako na komplet, tak mi řekni, co bych já jako posluchač, na co bych se tam měl nejvíc fokusovat? Kromě toho teda, že jsou tam dvě části, jedna drsná, druhá melancholická, na co bych se měl fokusovat, abych to nepřehlíd, nepřeslech?
1: Já si myslím, že by si to měl poslechnout celý asi jenom, no, jako...
0: Já jsem poslouchal při běhání.
1: Jo, a poslouchá si tuhle, nebo tu předtím?
0: Poslouchal se, seš jedovatý, seš zlej, máš to právo prostě, když se ze sebe někdo udělá osla na začátku rozhovoru, tak je potřeba mu to zandat. Tuhle tu jsem poslouchal.
1: Jo?
0: Tuhle tu jsem poslouchal a neměl jsem upřímně asi ani tak jako pocit toho rozdělení na tu drsnou a melancholickou část. Mm. Jenom se mu toho vlastně dobře běhalo.
1: Aha.
0: A to bych asi řekl, že tím bych to jako shrnul.
1: Tak. Dobře, tak jo.
0: Dobře, tak co cover? Jak jsi přemýšlel tentokrát nad coverem?
1: Ten cover jsme fotili vlastně v Litvě, na Hoře Křížů, je to taky poutní místo. Já jsem to vlastně původně chtěl udělat jako nějak, aby to mělo tu stejnou atmosféru, ale trošku jinak, protože vlastně v té době, kdy jsme to fotili, tak bylo v Litvě asi nějakých minus 25 stupňů. Mm-hmm. Nakonec jsem ale nechtěl dělat jakoby kompromisy, tak jsme tam letěli prostě s fotografem a ještě s kamarádem a fotili jsme to vlastně i v těch extrémních podmínkách. Ještě jsem měl jako vlastně tričko, mikinu a jako byla to největší zima, co jsem asi zažil, no, jako bylo to krutý.
0: Jako minus 25 je minus 25.
1: No.
0: Promítl se pak tenhle ten vizuál i do těch klipů, nebo nějakým způsobem propojuješ to jak vypadá vizuál desky s tím, jak vypadají pak následně klipy?
1: Já si myslím, že jako jsem tak chtěl spíš jako znázornit celý ten vibe té desky, no, nebo jako takový nějaký jako spirituální, nebo no.
0: Ty jsi říkal, že k pěti trkům si teďka v tuhletu chvíli udělal klip, přibudou ještě nějaký další klipy a podle čeho vlastně se rozhoduješ, k čemu bude klip?
1: Tak rozhoduju se podle toho, jestli vlastně si to k tomu jednak dokážu představit vůbec, protože jsou i songy, ke kterým si vlastně ani ten vizuál moc představit nedokážu a nechci udělat jako něco jenom na sílu. A druhá, mě to musí prostě hodně bavit.
0: Okay. To znamená, že přemýšlení o tom, kdy k čemu bude klip, vzniká, až když ta deska je hotová, nebo už jakoby v průběhu, kdy vlastně tvoříš a říkáš si, tady to bude dobrý.
1: Já už to většinou vím, jako no. Že to dělám, no.
0: Když tvoříš, tak kolik procent těch tracků vlastně skončí v koši a co se s nima pak děje, jestli se k ním třeba někdy vracíš, nebo...
1: No, to...
0: A v jakou fázi se rozhodneš, že to skončí v koši?
1: To právě, když se mě někdo právě ptá, jestli nemám nějaký instrumentály, že by někdo chtěl ode mě moje instrumentály, tak právě vždycky říkám, že já, když vlastně už při té tvorbě, vlastně při té hudbě necítím, že by z toho mohl být jako song, tak to ani nedopracuju, že jako, že většinou dělám, když už je to hotový, tak je to většinou song, za kterým jako si stojím a který vlastně vydám. A pokud je to beat, který mě jako nedá nějaký impuls k tomu něco udělat, tak vlastně nemám ani jako potřebu to posílat někomu jinému. No, jako,
0: to znamená, že to skončí vlastně fakt jako někde úplně brzo v prvotní fázi, kdy se z toho ještě nic nestane.
1: Jo.
0: Dobře. Tak hrál jsi tu desku už někde celou naživo, nebo jakým způsobem přistupuješ vlastně k implementaci těch tracků z nový desky do svých show?
1: Tak my to většinou míváme, že zkusíme jít tam dát ze začátku co nejvíc a postupem času zjistíme, co lidi baví a co tam... Teďka vlastně, já už vlastně na turné, co jsme jeli v zimě, tak už jsem jako něco z toho týzoval vlastně. A teďka jakože jsme měli snad jako od toho alba stávku v Plzni a tam jsme hráli třeba pět věcí z toho a plánujeme vlastně křesty. Jeden je v Brně 17. června a druhý je vlastně o týden dřív v Praze, myslím, že 11. června v Krosu.
0: Dobře. Jaký to je hrát před lidma svůj nový song vždycky? Je tam nějaká tréma, je tam nějaká prostě obava? Co se děje v tobě, když máš připravenou novou desku, jdeš před lidi? Je takhle, tam nějaký strach?
1: Asi ani úplně ne. Já vzhledem k tomu, že to jako tu písničku slyším milionkrát, když ji zvučím, tak vlastně i ten text jako mám v paměti jako úplně jako stoprocentně, takže Takže asi ani úplně ne, no.
0: OK. A vypadávají ti pak texty nějakých starších věcí?
1: To jo, to se mi děje, no. Jo. Když lidi chtějí jako třeba přídavek něco do roku 2018-19, tak to mě vypadává hodně, no.
0: Jo. Jo. A máš nějaký speciální jako fígl? Třeba když jsem tady měl před lety Marpa, no, tak Marpo vždycky říká, no tak mě když vypadne text, tak se otočím prostě zády k lidem a otočím se zpátky zase ve chvíli, kdy mi to naskočí.
1: Ale já mám, aspoň teda u nás mám tu výhodu, že je to v angličtině a ono je to takový, vlastně si to ani nikdo nevšimne, jako.
0: OK, takže možná proto děláš muziku v angličtině. No a co ty cizinci? Ty si toho nevšimnou?
1: Zrovna, když jsme hráli v Anglii,
0: Tak si repoval česky.
1: Tak jsem repoval česky, to bylo dobrý. To bylo dobrý. Jsem právě hrozně jako začal overthinkovat to, že nějaký ty starší vlastně songy, co mám, tak tam mám spoustu vět, jakoby, co nejsou gramaticky správně. Mm-hmm. A vzhledem k tomu, jak jsem hrál jako v té Anglii, kde prostě vyložení lidi jako mluví anglicky a slyší to vlastně tak, jak já si představuju, že někdo slyší český song, tak jsem právě přemýšlel nad tím, jestli oni jako tam ty chyby slyší nebo ne. A schválně jsem se jako ptal těch fanoušků a oni mi říkali, že jakoby, že je to vůbec ani nenapadlo, že jim vlastně přišlo, že to tam jakoby má být.
0: Ale já si myslím, že to je vlastně výhoda hudby, že vlastně člověk kolikrát prostě tu věc prostě přijme a vlastně ti ani nenapadne, že to může být jako blbě, že vlastně jdeš po tom beatu, jdeš po té náladě, jdeš po tom, jestli prostě z toho máš třeba husí kůži a jestli je tam chyba nebo není, tak jako nejsme prostě učitelky.
1: Jasně,
0: u té hudby vlastně furt sleduješ ještě něco jiného, než jenom to, jestli to je správně. Ale to je docela dobrý, že jsi to vyzkoušel minimálně na tom dotazu s těma Anglánama. Jsi nejúspěšnější český interpret poslouchaný v zahraničí, tak čím si to vysvětluješ? A už to trvá docela dlouhou dobu.
1: No, čím si to vysvětluju? Ale jako asi dělám nějaký styl, který si prostě našla nějaký jako fanbases po celém světě a nějak se snažím to udržovat, no.
0: No protože hodně vlastně Čechů, kteří začnou dělat muziku v angličtině, tak vlastně moc jako neobstojí. Tak myslíš si, že to je ten žánr, ten jakoby rockovo-rapovej sound, který třeba může chybět? Nebo čím si vysvětluješ, že to je, že se to podařilo právě tobě?
1: Já si myslím, že mě i dost pomohlo, že jsem jako vychytal dobu asi, že vlastně jako když jsem to začal dělat, tak jako přicházel z Ameriky tady ten tvrdý temnej rap a já jsem si to jakoby snažil dělat jako podobně, ale zase jakoby po svým. Takže
0: nedostatečná poptávka. Respektive nedostatečná nabídka, tak.
1: No, asi jsem jako ale taky asi že to lidi baví, no.
0: OK. Sleduješ nějak detailně tu analytiku, kde tě lidi poslouchají hodně?
1: Sleduju to, je to nejvíc je to teďka Amerika, to už je dlouho, vlastně předtím, než to tak bylo, tak vlastně ještě před válkou, tak to bylo dlouho Rusko a ti vlastně teďka, to se vlastně bavíme o Spotify a ti teďka místo vlastně Spotify musí používat Yandex, Yandex Music anebo VKontakte, to jsou vlastně taky nějaký dvě platformy hlavní, co oni používají a tam vlastně jako to je zvláštní, že jako v poměru třeba, já tam mám teďka 1,1 na Spotify v celém světě, vlastně kromě Ruska a jenom v tom samotném Rusku mám 1 000 000 na Yandexu třeba. No.
0: To je třeba takže hustý, ne?
1: Je to hustý, no.
0: Hele, a čím si vysvětluješ to Rusko?
1: Já si myslím, že to dává smysl, nebo tak Rusko, jako i třeba Metallica a tyhle kapely, tak říkali, že jako v Rusku prostě se jim hraje dobře, že asi, nevím, asi je to pro ty lidi jako vzácný, že tam můžou jako poslouchat
0: jasně.
1: Takovou hudbu.
0: Okay.
1: A nevím, asi to tak sedí jako i k té jako takové trošku ponurější atmosféře, víš.
0: Která tam je, OK. Měl jsi někdy koncert v Rusku, nebo ta příležitost nebyla?
1: Já jsem měl potom nabídky vlastně, až ta válka začala, tak jsem měl nabídky jako hrát v Moskvě a ještě v nějakých městech, ale prostě už to jakoby nešlo, no, jako.
0: Zajímá mě ještě jedna věc u tohoto kontrastu Amerika versus Rusko. Jestli ten ruský posluchač poslouchá jiný tvoje věci než americký, anebo jestli tam je průnik a ty největší hity, který máš, tak jsou největší hity jak v Americe, tak v Rusku.
1: No, hele, takhle jako dopodrobna jsem to úplně nestudoval.
0: Okay, okay. To je možná škoda, to mě docela vlastně jako by zajímalo. Možná třeba na příkladu týhletý desky, jestli povede ta melancholičtější část, tak se potvrdí i to tvrzení, který jsi tady říkal pár minut zpátky.
1: A já hlavně to vnímám, že třeba u nás v Česku, tak mě poslouchají jako i starší generace, že vidím na koncertech i lidi jako i 50+. A mám jako v Česku velkou základnu, která má ráda ty moje rockové věci, ty moje kytarovky. A právě co zas třeba v US, jako v Americe, je úplně minimálně, že tam prostě jedou hlavně rap, nebo aspoň jako mám taky zkušenosti.
0: Tak no. Ono je možná i to daný tím, že ta česká společnost je taková hodně rocková, ne?
1: Je taková.
0: Takže pravděpodobně jako proto brnkáš tady na tu rockovější notu v Česku asi. Píšeš si se zahraničníma fanouškama?
1: Já jsem to dřív jsem se snažil, ale nevím, pak mi začalo jako připadat, že bych dělal jenom to, no, kdybych odepisoval a...
0: Ptal jsem se na to spíš proto, jestli s tebou třeba řeší jiný témata nebo jiný otázky než čeští fandové. Co třeba jsou ty oblasti, nebo jestli se to takhle dá říct, nebo jestli ti jenom napíšou čau, díky, skvělá nová deska a tím to hasne, nebo jako jestli je to v něčem jiný vlastně ten český fanda.
1: Tak jako většinou píšou, že come to Switzerland, come to tohle, tak to tam jako by mám, no, ale jinak... Jinak asi většinou prostě komentujou, jestli je ta hudba baví nebo ne, no.
0: OK. Překvapila tě nějaká třeba destinace z těch, kde tě poslouchají? Jakože jsi řekl, tak to je hustý, tohle jsem nečekal.
1: jak to myslíš, jako v jakým odvětví?
0: Kdyby ses podíval prostě na to, kde tě poslouchají, na tu mapu, kde ti to vysvětne a teď najednou tam uvidíš třeba Antarktida. Tak si řekneš, hustý.
1: No... jsou tam určitě jako nějaký státy, který bych jako vůbec asi nečekal. Vlastně teďka domluváme booking v Istanbulu.
0: OK, takže to by mi taky nenapadlo.
1: Ustý. Jakože země, který tuhle hudbu vlastně jako třeba jedou úplně a zase naopak jako minimálně, tak je třeba Španělsko a Itálie, no. Tam mně přijde, že buď vládne jakoby úplně jiný rap, anebo spíš taneční hudba, no.
0: On ten rap italský a francouzský je takový výrazně víc jako zpěvnej, a řekl, že docela vlastně i vkusnej, ale je jiný, je takový jemnější. A ten italský mi přijde takový, jak kdyby přijela pouť. Nechci někoho jakoby urazit, možná jsem toho slyšel příliš.
1: Vím, co myslíš, no.
0: Příliš málo, ale když jsem byl v Itálii a poslouchal jsem italský rap, tak jsem si říkal, kdyby Michal David dělal rap, vypadá to zhruba takhle. Tak ty jsi teda říkal, že v přípravě je tour, v přípravě jsou teda ty dva křesty, brněnský 17.6. a pražský 11.6. Tak jak plánuješ pojmout tour, kdy začínáte, kdy končíte, kolik bude zastávek, podle čeho se rozhoduješ, kolik bude zastávek?
1: Teďka myslíš vlastně tu evropskou tour. Jo. Tak tu děláme vlastně teďka poprvé s bookingovou agenturou. Že dřív jsme buď jakoby jeli tím způsobem, že se nás někdo zabukoval, anebo některé vlastně zastávky jsme si udělali jakoby sami na sebe, teďka to zkoušíme jako s tou agenturou. Takže vybíráme tam jednak města, co už vlastně nám jakoby lidi psali, že nás tam chcou jako promotéři, a nebo zkoušíme úplně jako nový, no, takže mělo by tam být, myslím si, že nějakých 10 zastávek třeba.
0: Jsou tam nějaký festivaly, nebo jsou to jenom jakoby čistě tvoje koncerty?
1: Ono, to budou vyloženě jako moje koncerty, no, jako maximálně s nějakým supportem místním.
0: OK.
1: Plánujeme to na říjen, listopad, tohle roku.
0: Jak se odhaduje takhle kapacita koncertu třeba v zahraničí? Pro kolik lidí vystoupit? To ti řekne ten promotér z té země? Myslím si, že sem nalákáš tolik a tolik lidí, nebo...
1: Je to takový hit or miss, no. Nikdy nevíš prostě.
0: To je jasný. Jak tu tour máš v plánu vlastně pojmout? Jak bude vypadat stage design, nebo jakým způsobem se na to zaměříš?
1: Tak ještě vlastně jsme tohle úplně jako do detailu neprobírali, ale vlastně na téhle tource, co jsem jsem měl jakoby tuhle zimu, tak jsem měl takový Lilith Mike Stand, což je taková jakoby vlastně čertice, taková socha, ze který vlastně jakoby vycházel mikrofon, takže to si já se na to tu do sebou vezmu a nějak uděláme nějaký jako projekce a tohle, ale ono vlastně na ty zahraniční shows je těžký tahat něco většího, no.
0: Chystáš nějakou tour tady po Čechách s novou deskou?
1: Je to možný, no. Je to možný, že vlastně na začátku příštího roku jsme si to zase objeli.
0: OK. Když hraješ v zahraničí, stejská se ti po něčem, co třeba jako máš na koncertech v Česku? Nebo ten zahraniční divák tě přijímá úplně stejně jako ten český? Když si říkáš, koda, ty Češi na mě reagují víc, nevím, citlivě, protože jsem prostě jejich.
1: Je to asi jako stát od státu, no. Já jsem vždycky říkal, že v té Skandinávii nebo v tom Finsku jsem jako se cítil asi jako, že nejlíp, nebo cítil jsem takovou největší vřelost těch fanoušků. Naopak třeba jako v Anglii mi přišli asi jako chladnější, nebo já nevím.
0: A čím si to vysvětluješ?
1: Vůbec nedokážu říct, možná vypadám jako sebeřan, jsem si říkal.
0: OK, možná, jako nějaký troll.
1: Nebo.
0: Jako proč ne? Jak se teda vlastně pozná vřelej divák a chladnej divák?
1: No tak jako, že to měli naposlouchaný, prostě znali jako slova, když jsem vlastně, jak taková ta pauze DJ, dáš mikrofon do lidí, tak vlastně ví, co tam je v tom songu, takže to asi takhle to poznáš, no.
0: Dobře, tak je něco, co by si z těch zážitků, který máš ze zahraničí, přenesl rád do Čech, jakože aby to český publikum se nějak chovalo, aby si to třeba taky líp užilo?
1: Ale já nevím, asi jako líbí se mě, když jako znají ty texty, což asi jako nechci nutit Čechy, aby se to učili naspaměť, ale je to takový, je to takový hezký, prostě když, samozřejmě, že je to asi složitější, než jako učit se texty jako český interpreta tady, že?
0: OK. Řekni mi, sleduješ i jinak jakoby českou scénu, českou rapovou scénu, která teďka se tady vyskytuje?
1: Jako sleduju, no jako nejsem jako vyloženě posluchač českýho rapu asi, ale jako nějak vím jako obecně, no.
0: Jo, a oslovilo tě třeba v poslední době nějaký jméno, u kterého jsi řekl, to je zajímavý, roste nám tady talent?
1: Ale takhle, já to, nebo já mám tak asi pocit, že to už jako je delší dobu takový konstantní, že se vlastně drží ty jména tak jako stejně, ne? Nepřijde ti?
0: Že máš pocit, že prostě nic novýho, co by stálo za poslech, nevzniká.
1: To už možná, to zase asi nechci nějak jako někoho tady...
0: Jo, tak já si myslím, že...
1: Asi to nesleduju do takové míry, no.
0: Myslím si, že letos se právě objevily takový jakoby nový jména, třeba, nevím, kluci z Gufrau mi přijdou fakt jako velmi šikovný, Mary April je velmi šikovná.
1: Gufrau, jasně, no.
0: A najednou se jakoby začínají takový, jako přijde mi, že letošní rok začal trošičku jakoby v tom rapu nebo poprepu měnit nádech a směr a že se to trošku jako chová jinak, než třeba těch, já nevím, 4 roky předtím, kdy jsem taky měl pocit, že vlastně všechno jde takovým soundem, a to s veškerým respektem k Viktoru Šínovi, se soundem Viktora Šína. A teď si myslím, že najednou se tady objevily tady tyhle ty rarášci nový a začínají s tím trochu hejbat a přeju jim, aby se jim to dařilo, protože si myslím, že vlastně teď dělají docela zajímavou práci na té hudební scéně. No tak jo, blížíme se do finále, tak mám tady pár posledních otázek, tak pojďme na to. Představ si, že bys založil nějaký absurdní hnutí, tak co by to bylo za absurdní hnutí?
1: No ale tady ty otázky mi dávají, ty vole. Dávaj mi zabrat, já to vždycky hrozně overthinkuju. Kdyby založil nějaký hnutí.
0: Absurdní.
1: Absurdní hnutí. Ale já nevím, já nechci říct hračku, nevím, co já to mám říct.
0: Dobře, tak mi zkus říct něco jiného. Zavolá tě Kanye West, že tě chce na feed. Tak co bys mu řekl?
1: Ale jako... Těžko říct v lepší době, že? Samozřejmě, jakože jako hudebník je jako pořád dobrý.
0: Tak co pak bys mu řekl?
1: Co pak bych mu řekl? Hele, asi jako... asi jako ne, no. Nebo já nevím, je to prostě těžko říct, takhle abych ti to řekl zpaty.
0: Dobře. Jedna věc, kterou bys na světě hnedka povolil.
1: Já říkám, hele, tohle prostě, no.
0: Je někdo, komu bys nejradši zakázal veřejně vystupovat?
1: Ale mně tohle nejde, prostě já jsem na tohle, vole, hroznej.
0: Dobře, tak poslední věc.
1: Musíte tam být tohle?
0: No tak mám to tam docela rád, tady tyhle ty otázky.
1: No a mě to právě, že vždycky totálně vykolejíte.
0: a nechceš vypadat takový kolonej, dobře, klidně to můžeme uzavřít.
1: Dobře.
0: Tak jo, tak moc ti děkuju za návštěvu, držím ti pěsti, doufám, že se povede jak brněnský, tak pražský křest, no a budu se těšit, že se potkáme někdy příště a já se podívám prostě na jiný cover než na ten starý. Tak ještě jednou moc díky za návštěvu ve Spin Talku.
1: Taky moc díky za pozvání.
0: Hostem na rádiu Spin byl dneska večer Rezet. Od Magiku se loučí a hezký večer přeje Roman Jakub.
2: Roman Jakub a jeho host. Spin Talk každý čtvrtek a sobotu od 7 večer na rádiu Spin.

0: odhadoval stroj času.
1: Počkej, zastav to, tyba,
2: počkej.
0: Uf, tak jsme v roce 2000. Co jsi dělal v roce 2000?
2: No, tak já jsem si asi tak kadil do plenek. Byly mi 2 roky.
0: OK, no tak já měl deku a s kamarádkou Jitkou jsme seděli na magistrále na Sokolský a měli jsme tam obrovský piknik.
2: Počkej, piknik?
0: Jo, jo.
2: Na magistrále?
0: Jo, jo, jo. V Praze totiž se sešli finančníci z Mezinárodního měnového fondu a se Světové banky. Byl zavřený Nusilák a část magistrály, takže to prostě šlo.
2: A bylo něco, co se jako hodně řešilo v té době?
0: No kromě tady tohoto zasedání, třeba tohle.
3: Se řekne rok 2000, vzpomenu si, jak jsme na Silvestra čekali, jestli bude konec světa. Sociální sítě byly v plenkách nebo neexistovaly, ale i tak se rozšířil totální hoax o tom, že bude Y2K, konec světa, jakmile udeří půlnoc roku 2000. Přežili jsme a jsme tu pořád.
2: Posejoutkové. Každopádně konec světla naštěstí nenastal a proto se můžeme vrátit v čase i příště.
0: Dejte si do diářů čtvrtek 8. října ráno. To se přesuneme do nějakého roku, který zažil jak dom, tak já, tak třeba i Krištof.
2: Takže třeba rok 2025.
0: Zlej.
4: Pusám něco jiného, prosím, Spine.
5: Pojď to rozpálit. Pojď.
6: Rádio Spine. Nejvíc rapu v republice.

0: Studio.
1: Jo, zdraví tě Freeze 24/7 a chtěl bych tě pozvat na Mejdan v Praze Cargo Gallery už tuhle sobotu, kde proběhne premiéra graffiti videa Straight Ism volume 2. Kromě mě vystoupí Marcus Jo, Marast a DJ Huckleberry a další. Lístky najdeš v předprodeji na goa.cz. Akci podporuje Radio Spin. Vidíme se.
2: Radio Spin vítá všechny spinnery z Benešova.
3: Nově tu vysíláme na 985 FM.
2: Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Radio Spin.
4: Dámy a pánové, After Work on Tour je

0: Mediálním partnerem je Rádio Spin.
1: Už to víš? Máme nový stickerky. Jsou pěkný a budou slušet nejen tvojí káře. Napiš si o ně na samolepky@radiospin.cz a my ti je pošleme. Vymazli si svůj spin svět se stickerkou Rádia Spin hned teď.

0: Rádio Spin.
1: Díky tomu, že se vidí v mojí lidice, díky tomu, že jsem nepořídil pět aut, felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal Trap House. A jestli si na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, seš clown. Co ti mám říct, po druhý za tenhle týden počítám míč. Co ti mám říct, tolik věcí ani nevím, co vydám dřív. Hladovej jsem, makám jako zajíc, ale žeru jako medvěd. Kamaráde nezabijou ve mně tuhle mentalitu, ani kdyby mě dali za mřížek, hashtag. Díky tomu, že se vidí v mojí lidice, díky tomu, že jsem nepořídil pět aut, felíme na baráku za 40.

10 lety, vole, možná. Teď se mi sedí mega pohodlně, už máš smůl. Díky tomu, že se vidí v mojí lirice, díky tomu, že jsem nepořídil 5 aut, felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal trap house. A jestli jsi na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, pss, seš clown.

0: Rádio Spin.
1: Natankuj, naplň sklo, dej hadr tam, kde je hrdlo. Zapal knot, zapal to, potom hoď molotov. Natankuj, naplň sklo, dej hadr tam, kde je hrdlo. Zapal knot, zapal to, potom hoď molotov. Nalejt do láhve palivo, strčit tam hadr, zapálit ho. Molotov hoří jak lampion, zapálí všechny ty a mosty drmzi moc. Kradou a taky lžou, manipulujou s tvou babi.

Okay. Pády, nový život, všechno ve mně pere se. Nedávno New York, baby, koukej, co všechno děje se. Zádech slunce a Manhattan, vedle mě Goodfellas. Moji day one byli se mnou od začátku až

0: Scope s trackem Renesance v pořadu Československý underground. Chceš si taky zarepovat přímo tady u nás ve studiu? Napiš na e-mail czsk@radiospin.cz, no a třeba se tady příště spolu potkáme my.
1: Československý underground. Každou středu od 8 večer
2: a každou neděli od 9 večer
1: na Radiu Spin. Yeah.

Rádio Spin.

0: Spin ráno na Rádiu Spin.
1: Dneska je 3. září, první čtvrtek měsíce a na Rádiu Spin.
2: Zaúřadoval stroj času.
3: Počkej, zastav to.
2: Uf, tak jsme v roce 2000. Co jsi dělal v roce 2000?
1: No, tak já jsem si asi tak kadil do plenek. Byly mi 2 roky.
2: OK, no tak já měl deku a s kamarádkou Jitkou jsme seděli na magistrále na Sokolský a měli jsme tam obrovský piknik.
1: Počkej, piknik?
2: Jo,
1: na magistrále?
2: Jo, jo, jo. V Praze totiž se sešli finančníci z Mezinárodního měnového fondu a ze Světové banky. Byl zavřený nusilák a část magistrály, takže to prostě šlo.
1: A bylo něco, co se jako hodně řešilo v té době?
2: No kromě tady tohoto zasedání, třeba tohle.
4: Se řekne rok 2000, vzpomenu si, jak jsme na Silvestra čekali, jestli bude konec světa. Sociální sítě byly v plenkách nebo neexistovaly, ale i tak se rozšířil totální hoax o tom, že bude Y2K, konec světa, jakmile udeří půlnoc roku 2000. Přežili jsme a jsme tu pořád.
1: Posejoutkové. Každopádně konec světla naštěstí nenastal a proto se můžeme vrátit v čase i příště.
2: Dejte si do diářů čtvrtek 8. října ráno, to se přesuneme do nějakého roku, který zažil jak Dom, tak já, tak třeba i Krištof.
1: Takže třeba rok 2025.
2: Zlej.

0: Jsem v tranzu, když se usmíváš, vidím celý můj svět, když se na mě díváš. Možná se změním, až děti mi dáš. Dostaň mě s táma, navždy mě máš. Dostaň mě s táma, navždy mě máš.
1: Dostaň mě z ulice.

0: Radio.
1: La familia, okay.

sure, you know, you look kind of familiar.

0: vyžadoval stroj času.
1: Počkej, zastav to, tyhle, zastav to.
2: Počkej.
0: Uf, tak jsme v roce 2000. Co dělo v roce 2000?
2: No, tak já jsem si asi tak kadil do plenek. Byly mi 2 roky.
0: OK, no tak já měl deku a s kamarádkou Jitkou jsme seděli na magistrále na Sokolský a měli jsme tam obrovský piknik.
2: Počkej, piknik?
0: Jo.
2: Na magistrále?
0: Jo. V Praze totiž se sešli finančníci z Mezinárodního měnového fondu a ze Světové banky. Byl zavřený nusilák a část magistrály, takže to prostě šlo.
2: A bylo něco, co se jako hodně řešilo v té době?
0: No kromě tady tohoto zasedání třeba tohle.
3: Se řekne rok 2000, vzpomenu si, jak jsme na Silvestra čekali, jestli bude konec světa. Sociální sítě byly v plenkách nebo neexistovaly, ale i tak se rozšířil totální hoax o tom, že bude Y2K, konec světa, jakmile udeří půlnoc roku 2000. Přežili jsme a jsme tu pořád.
2: Posioutkové. Každopádně konec světa naštěstí nenastal a proto se můžeme vrátit v čase i příště.
0: Dejte si do diářů čtvrtek 8. října ráno, to se přesuneme do nějakého roku, který zažil jak dom, tak já, tak třeba i Krištof.
2: Takže třeba rok 2025.
0: Zlej.

0: mnou.
1: Rádio, rádio, rádio.
2: Rádio Spin.
3: For me, for me, for me. Yeah.